vzácnost. Práce na něm mě začala velice bavit. Brzy jsem získal tolik znalostí, že jsem mohl začít pomáhat s počítači ve škole. Často jsem byl u školního počítače místo vyučování. Dál jsem prohluboval svoji samotu. Existoval jsem jenom já a počítač. Po maturitě a přijetí na vysokou školu jsem si našel brigádu. Musel jsem ale získat živnostenský list. Proto jsem se i později snažil najít si různé brigády, kde bych to využil. V té době jsem se také seznámil s Jirkou z Čelákovic. A začali jsme si dopisovat o počítačích. Jirka mi řekl, že je křesťan, ale mě to nezajímalo. Na začátku letního semestru jsem získal brigádu na vypisování informací z novin. To byla práce celkem stálá a já se nestíhal připravovat do školy. Spal jsem jenom asi 4 hodiny denně. Koncem března, když se ve škole psaly první testy, jsem se úplně psychicky sesypal. Jednoho dne jsem se pokusil o sebevraždu. Snědl jsem celé balení léků na uklidnění. Neměl jsem naštěstí žádné zkušenosti s léky a v naší domácí lékárně ten den chyběly ty prášky, které jsem si skutečně chtěl vzít. Nebylo to dost účinné, tak jsem přemýšlel, co udělám dál. Jezdil jsem hromadnou dopravou po Praze bez jakéhokoliv cíle. Na Zličíně jsem chtěl skočit pod metro, ale nějak jsem se k tomu nedokázal odhodlat. V Dejvicích mě vyhodil řidič z autobusu. Pocitu úplné beznaděje, byl jsem zároveň pod silným uspávajícím účinkem těch léků, jsem slyšel hlas, který mi zřetelně řekl, že mám jet za Jirkou do Čelákovic. Cestu si moc nepamatuju, jen takové body. Muzeum, přestup, hlavní nádraží, jízdenka a kola, abych se trošku vzpamatoval. Nastoupil jsem do vlaku. Povídala si se mnou chvíli jedna profesorka od nás ze školy. Říkala mi, že kvůli nějaký zkažený zkoušce nemusím hned páchat sebevraždu. Asi to na mě bylo vidět, protože já jí o tom nic neřekl. Dozvěděla se, že vystupuju v Čelákovicích. Pak jsem usnul. V Čelákovicích mě vzbudila. Vystoupil jsem, ptal jsem se u nádraží nějakých 2 holek, jestli nevědí, kde bydlí Jirka. Okamžitě mi popsali cestu. Jirkova rodina mě mile přijala a já se u nich cítil v bezpečí. Později odpoledne jsem se od tatínka Jirky dozvěděl, že jsou všichni věřící. To ve mně vzbudilo ohromnou důvěru. A tak jsem se rozhodl, že Jirkovi druhý den všechno poctivě napíšu a požádám ho o pomoc. Opravdu jsem to hned další den dopoledne udělal. Ale začali jsme si posílat dopisy mailem. Psali jsme si velmi často, i několikrát denně. Jirka mě pomalu odvracel od mého úmyslu pokusit se o sebevraždu znovu. Pozval mě do mládeže církve v Horních Počernicích. Tam se mi neuvěřitelně líbilo. Měl jsem pocit, že jsem úplně v bezpečí, že i kdyby všechno zkrachovalo, tady mi bude dobře. Brigádu jsem později předal mamince, studium jsem přerušil a po čase jsem ho musel ukončit. Taky jsem začal docházet do psychiatrické léčebny. Mýval jsem hrozné deprese. Pravidelně jsem si četl Nový zákon a jednou odpoledne, právě po tom, co jsem si zase kousek přečetl, jsem se sebe začal ptát. Proč já vlastně nevěřím? Hledal jsem důvody. A když jsem zjistil, že neznám žádné, které by měly nějaký rozumný význam, tak mi došlo, že to všechno může být pravda.
a že to tedy pravda určitě bude. I hned jsem vyznal svoje hříchy a děkoval Pánu Bohu. Začal jsem pravidelně docházet do mládeže i na nedělní a úterní bohoslužby. Můj život se začal měnit k lepšímu, deprese začaly poněkud ustupovat. Co se v mém životě změnilo? Dostal jsem naději, že můj život má smysl. Bůh mi dává pokoj, vědomí bezpečí, můžu se u něj vždycky skrýt. Ježíš říká, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.

0: Pavle, co tě na tom božím jednání s tebou nejvíc překvapilo?
1: Strašně moc mě překvapilo a stále překvapuje, že já Pána Boha vůbec nehledal. Vůbec jsem se o něj nezajímal. Bylo to něco mimo moje představy. A Pán Bůh se rozhodl, že něco udělá. Řekl mi, jeď za tím Jirkou do Čelákovic. A já ho poslechl. A to byl ten moment, kdy prostě dostal Pán Bůh šanci, aby se mnou navázal ten vztah, aby mi ukázal, že mě miluje.

Je mnoho těch, kteří dnes prožívají neúnosnou tíhu a beznaději v životních situacích, do kterých se dostali, nebo života samotného, protože pro ně postrádá smysl. Stejně jako Pavlovi, jehož příběh jsme dnes slyšeli, i nám všem Bůh říká, že náš život smysl má ve vztahu s ním. Ježíšova slova, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, zní pro každého z nás. Přemýšlejte, položte si ty otázky, které si kladl Pavel ohledně důvodů, proč v Boha nevěřit. Poznejte i vy naději, pokoj a život, které Ježíš Kristus nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Posloucháte Radio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras a vítám tady také svého dnešního hosta Miroslava Vepřka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ahoj vlastně, my jsme si potykali takhle.
1: Přesně tak.
0: No ale já jsem zaváhal trošku u toho skloňování a zaváhal jsem velmi správně jednak proto, že Miroslav je také docentem na katedře bohemistiky, takže jak to je? To je jako docela takový patřičný příjmení pro bohemistu.
1: Tak já myslím, že by se našli ještě patřičnější, třeba Novák, aby to bylo jako třeba nejčastější, nebo Novotný, myslím, že ještě častější příjmení. Ale tak zase aspoň člověk může, já se zabývám vývojem jazyka, takže můžu vysvětlit, jak k tomu došlo, že v některých příjmeních a v jiných slovech občas v některých pádech vynecháváme E, což je případ i toho mého příjmení, takže si to skloňoval naprosto správně.
0: Dobře, tak to jsem rád, že takhle na úvod jsem se nezmýlil. My dneska budeme představovat nové album kapely Alibaba. Album s názvem Furt stejný a o tom, co je furt stejný a jestli je furt stejný, tak o tom si budeme povídat po úvodní písničce z tohoto alba a pustíme si na úvod rovnou titulní skladbu.

0: Olomoucká kapela Alibaba vydala nové album. Vydala ho po mnoha letech vlastně, protože vy jste tu, Mirku, byli se ženou v roce 2017 naposledy u Milana Tesaře. Tehdy jste se bavili o tehdejším nejnovějším albu Vracím se domů. No a ono už je to pěkných 9 let vlastně. Co jste dělali celou tu dobu? Kromě covidu, to se tak opakuje, že no byl covid a tak dále. Někoho to zabrzdilo, někoho to akcelerovalo. Jak to bylo u vás?
1: No, já si myslím, že nás to asi spíš zabrzdilo, ale zase člověk vzhledem tomu, že vlastně tu hudbu neděláme profesionálně, tak to nemělo žádné fatální následky a možná to byl takový jako nakonec hezký oddech. Člověk si mohl srovnat v hlavě něco, přemýšlet, jestli chce dělat některé věci dál stejně nebo jinak, no a taky to byl čas třeba trošku zase zapracovat na nových písničkách a takže nějaké chvilkové zbrždění, ale jinak v pořádku. Myslím si, že nic zásadního se nestalo.
0: Takže u Alibaby furt stejný?
1: V podstatě furt stejný, s jednou změnou de facto, která na té desce myslím si, že je velmi slyšet. A jsme moc rádi, že vlastně se k hraní s námi vrátil basák, baskytarista Petr Kolář, který z různých důvodů hrál s náma kdysi, pak prostě odešel, protože měl jiné povinnosti a tak dále. Pak se stal naštěstí primářem v nemocnici a už si ten čas může trošku manažovat lépe, takže od té doby se teď se s náma vlastně k nám vrátil. Hraje s náma, ne úplně na všech koncertech, ale na většině z nich jo. A hlavně s náma nahrál tu desku, což si myslím, že ta baskytara, ten jeho přínos je tam opravdu jako vidět a máme z toho radost.
0: Takže to je taková výraznější změna oproti té desce minulé, v té době jste byli a fungovali jako trio.
1: Přesně tak, s tím, že jsem tam, myslím, že asi do dvou písniček nahrál kontrabas já osobně, ale to samozřejmě nedosahuji takových kvalit.
0: Taky rok 2017 už je poměrně dávno za námi, tak já jenom připomenu, že jste, nebo aspoň se tak inzerujete jako olomoucká kapela, hrajete folkovou muziku inspirovanou starým swingem a blues, to ostatně zaznívá stále na vašich nahrávkách i na té nové, furt stejný. A jenom co se týká nějakých letopočtů, tak prameny se liší, jestli je to rok 2001 nebo 2003, kdy jste vznikli.
1: No ty prameny se liší proto, že v roce 2003 jsme začali fungovat jako opravdu pod tímhle názvem. Mm-hmm. 2001 jsou nějaké počátky, ale jsme stejně už všechna výročí jako prošvihli, takže jo, to neřešíme, že bychom to počítali a měli stříhali metr, kdy bude které výročí. To je prostě z tohoto jednoduchého důvodu jako ono se to ostatně jako dá asi úplně, prostě nemáme nějaký moment, že bychom si řekli ano, prostě v téhle chvíli naše kapela vznikla.
0: To já jsem právě se chtěl zeptat, jestli jste teda slavili vlastně 20 let v roce 23, anebo 25 slavíte letos.
1: No, když to tak říkáš, tak možná, že bychom nějakou oslavu mohli udělat, ale přiznám se, že jako tohle opravdu nikdy nějak zásadně moc neřešíme. A 25, to je hezký, no.
0: Poslední dva letopočty ještě. Rok 2003 teda jste byli poprvé na Proglasu živě.
1: No, tak to by mohl být ten milník, takže jsme prošvihli 20. výročí.
0: Ale zase vás čeká 25. za 2 roky.
1: To je pravda, no.
0: No
1: a jsme mladší tím pádem, tak to je super.
0: Tak a úplně poslední, ty jsi historicky druhým držitelem ceny Proglasu za krásu slova z roku 2004. Hmm. Takže to byly ty počátky, ta nultá léta vlastně 21. století. Tak pojďme si pustit další písničku z vaší nové desky, furt stejný. A my jsme si poslechli tu titulní a já jsem zmiňoval Olomouc a prostě obecně Moravu, řekněme, tak si pojďme dát Ohně nad Moravou.

vím jako pes. Po ohlodaný kosti třeba zelva a volnej gatích, do kterých bych vlez.

0: Miroslav Vepřek z kapely Alibaba je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Kapela vydala po letech nové album s názvem Furt stejný. My jsme si tady teda zhrnuli trošku, že vlastně je to tak furt stejný, řekněme, ale vlastně není, protože přece jenom léta plynou a člověk se vyvíjí a prostě hraje i ty starší písničky třeba jinak. Co je jinak z hlediska autorského, řekněme? Jsou třeba jiná témata, která tě najednou zajímají, anebo jsou to jenom nové přístupy ke starým tématům?
1: To musí posoudit někdo zvenčí, protože já si programově neříkám, jako teď budu psát o tomhle, to bude moje téma a tak dále. Takže to si netroufnu říct. Co se ale asi změnilo, nebo spíš jako trošku převážilo, je to, že hudbu k našim písničkám vlastně ve většině případů napsal Jirka Krbeček z kapely, že jsme se dohodli takhle. Já jsem zjistil, že on má perfektní hudební nápady a moje melodie, protože já, když píšu text, tak vždycky mám tomu nějakou pracovní melodii. Moje melodie se mi jako nikdy tak nelíbily jako ty jeho, takže tady jsme udělali takovou jako novější formu té autorské spolupráce. Je ale pravda, že většinou aranže a tyhle věci, to je pořád, je to furt stejný, protože to je v podstatě kolektivní dílo, každý tam nějak přispěje a nějak prostě k tomu dospíváme. Takže tohle je furt stejný.
0: Mm-hmm. Je to teda tak, že tady v podstatě ve všech případech je hudba Jirky Krbečka a tvoje jsou texty. A když říkáš, že máš pracovní melodii, tak ty mu ji přehráváš, nebo to je jenom pro tebe, aby ty slova visely na nějakých notách provizorně?
1: Většinou je to jenom pro mě, ale právě, že než jsme zjistili, že tenhle model bude fungovat, tak to bylo tak, že jsem udělal nějakou pracovní nahrávku, on si to poslech, řekl, že by udělal lepší melodii, ale jinak mu primárně pak dám jenom ten text, ale je pravda, že tam něco, že třeba on, že jsem měl nějaký nástřel melodii a on ho dodělal, takže tam máme něco společně a tak dále, ale většinou je to spíš jako pro mě a takhle to funguje.
0: Takže ho nemáte nic z té původního
1: nápadu? Já ho nechci jako prostě svést nějakou už svojí představou.
0: Takže pak vlastně ta písnička v podstatě vzniká podruhé, co se týká hudby. No. A jak je to pro tebe třeba vlastně slyšet jí teda s tou jinou melodií, s tou novou melodií? Máš třeba nějaké právo něčeho, jako je veto?
1: No, to bych teoreticky asi měl, protože jsem jako dominantní v kapele, co se týče tady toho, ale vždycky jsem prostě zjistil, že fakt je to skvělá melodie a velmi rád jsem jako na tu původní zapomněl.
0: Hmm. Pojďme si pustit další z takových melodií a není to tak dávno, to je název písničky.

0: Není to tak dávno, ale vlastně je to dávno, co byla na Proglasu hostem kapela Alibaba, vydala nové album Furt stejný a o něm si povídám dnes s kapelníkem Miroslavem Vepřkem. My jsme tu komentovali to skloňování, záludné trošku, ale teda mě by to zajímalo, protože já jsem studoval bohemistiku taky, byť neúspěšně, a měl jsem i staroslověnštinu a vím, že ty se zabýváš mimo jiné staroslověnštinou. Tak jak je to historicky teda s tím vynecháváním toho E? Jenom krátkou verzi, prosím.
1: Jenom kratičkou verzi.
0: Ne semestrální před.
1: Tady pravděpodobně je to původní vlastně jarové E, jako střídnice za silný jar, dnes už neexistující, redukované samohlásky a ty se v některých pozicích zanikaly a v některých se z nich stávaly v češtině samohláska E. Hmm. Takže proto v jednom pádě může být a v druhém ne.
0: A vlastně slovenština to občas má, že? Trošku jinak, takže tam vlastně zachovává tady ty případy.
1: Slovenština to má tak, že tam může mít taky E, ale často má O, čili má jinou tu samohlásku. Klasický případ český hrádek bez hrádku, slovenský hrádok bez hrádku.
0: Mm-hmm. No ale tebe by řekli, že tady máme Mirové Překa, že ano?
1: Určitě, určitě.
0: Tak to bylo takové malé jazykové okénko, ale odpusťte, protože já proto mám fakt slabost. No a když už jsme u toho, tak cítíš, že ti to dává velkou výhodu, jako v té textařině to, že znáš právě třeba i historický původ těch věcí, že si s tím můžeš hrát trošku víc díky tomu, že tyto věci, ty struktury vnímáš?
1: Myslím si, že jo. Rád to využívám a třeba při hledání rýmů, při hledání prostě nějakých pravidelných struktur, protože rád mám a taky někdy píšu poezii ve volném verši, ale prostě ta písnička, nerozpěl jsem k tomu, že by to mělo být jinak, prostě vyžaduje nějaké struktury a myslím si, že mi to jako určitě pomáhá.
0: Co studenti vědí, že děláš muziku, že píšeš texty, máš kapelu a tak?
1: No já jsem se to snažil kdysi jako fakt striktně oddělovat, aby to nevypadalo tak, že prostě já nevím, pozvu studenty na koncert a oni si budou myslet, že dostanou za to zápočet, což bych nikdy neudělal. Takže jsem to jako tak odděloval, ale pak mě překvapilo, jsme byli na nějaké exkurzi a oni prostě znali všechny naše písničky a zpívali si to, ale já jsem tam tehdy měl s sebou kytaru, tak chtěl, jim to zahraju, takže jsem byl jako překvapený. Hlavně i třeba proto, že pravda, už jako nejsem úplně nejmladší, ale když pořád nejsem star, ale tak mně to přišlo, že tam je určitý jako generační odstup. Jo? Přece jenom je to minimálně nebo skoro o celou generaci mladší, ale jsem zjistil, že vlastně tady v té muzice jako neexistuje. Jinými slovy, že jsem si myslel, že bych pro ně představoval nějakou starou muziku, kterou by oni nebrali, ale musím říct, že jako v muzice fakt neexistuje.

0: Kvalitní muziky, ta furt zůstává jako stejná, ta svoji kvalitu nestrácí.
1: My jsme to mluvili o tom, jak píšete, jak skládáte písničky. Jak je to se zpěvy, jak o nich přemýšlíte, bavíte se, jak si rozdělujete ty party?
0: Já mám autorský problém v tom, že velice často píšu v první osobě, takže se tam hrozně těžko, nebo není prostě možné do většiny písniček nasadit jako hlavní ženský hlas, působilo by to prostě divně, aspoň nám to tak přijde, kdyby něco prostě nějakou výpověď jako chlapa zpívala žena, což nás trošku limituje, ale naštěstí naše zpěvačka, moje manželka Jarka je geniální prostě v hledání druhých hlasů. To ona hodí z fleku v podstatě perfektní vokály a je s touhle rolí často spokojená, takže tam potom si to nedochází k žádným třenicím, že bychom se hádali, kdo bude mít ten hlavní hlas.
1: Ty jsi teda vyjmenoval teď vlastně, nebo doplnil tu sestavu aktuální čtyřčlenou, která se stává z tebe, Jirky Krbečka, autora hudby, Petra Koláře už, o kterém jsi mluvil, baskytaristovi, teď jsem se úplně, jak mám češtináře tady, tak přemýšlím nad každým slovem. A teda tvoje žena Jarmila Vepřková, aha, tam se to hezky v tom příjmení objevuje, o čem jsi mluvil. Takže to je ta čtyřčlenná aktuální Alibaba, která tedy vydala nové album Furt stejný a nás čeká teď další ukázka. Těch písniček je dohromady 11 na tom albu a my si přehrajeme vlastně lehce nadpoloviční většinu. Teď tedy čtvrtá ukázka s názvem Lidská tvář.

0: Olomoucká kapela Alibaba vydala nové album s názvem Furt stejný, vydala ho v prosinci roku 2025 vlastním nákladem 11 nových písniček z pera mého dnešního hosta, kapelníka Miroslava Vepřka. Ty jsi to vyjmenoval, myslím si, i vlastně nástroje plus minus, nebo tak jsme se jich jako letmo dotkli, ale mě tam velmi zaujala třeba, a teď mi řekni, jestli jsem správně, jestli je to lap steel kytara, nebo dobro, nebo co z těch nástrojů vlastně, to je takových těch country nebo bluegrassových, řekněme.
1: Tak to právě není bluegrassová country, to je rezofonická kytara, aha, co používají bluesmeni. Já jako na to nejsem odborník, jenom vím, že to zní skvěle a že to je vyloženě prostě pro to klasické akustické dřevní blues z Delty.
0: Z Delty, řeky Mississippi.
1: Jo.
0: Tak. Vy uvádíte, že už nemá ten váš název vlastně žádnou motivaci nebo možná souvislost se současností, ale pro ty, kteří třeba neví, jak to tehdy před skoro 25 lety vzniklo. Vzpomenete si na to, nebo je to uvádíte právě proto, že třeba už vlastně ani sami nevíte?
1: Asi už úplně moc sami nevíme a asi to jako neřešíme. Asi kdybych dneska zakládal kapelu, tak bych dal nějaký jiný název. Na druhou stranu stalo se nám, že jsme třeba jeden čas na sociálních sítích jako získali určitý nemalý počet sledujících z nějakých arabských zemí. Což tahle teda jako záhy potom zase oni přestali sledovat, zjistili, že to nemá s touhle kulturou nic společného a asi to prostě nechám bez komentáře.
0: Dobře, je teda pravda, že když já jsem se chtěl vyhledat vaše album přes název kapely na těch streamovacích platformách, tak mi to našlo poměrně spoustu možností a právě dost z nich bylo úplně z jiného regionu než je střední Evropa, ale pak jsem se teda dobral toho správného alba. Takže to je název. A co se týká diskografie, tak kolikáté vlastně album už vydáváte? Kolikátá deska to je za těch, řekněme, skoro 25 let?
1: Jestli dobře počítám, když budu počítat jenom ty, co jsou jako takzvaně oficiální, tak je to páté.
0: Pátá deska, tak to tak jednou za 5 let zhruba.
1: Jo, s tím, že občas jsme měli nějaké prostě možnosti nějakých živáků, dema a podobně, ale co z toho, už jsme jako i zdigitalizovali a ty starší věci třeba dáváme tak nějak k dispozici. Takže je těch nahrávek je víc, ale oficiálních 5.
0: A jdete tou cestou, že hrajete písničky, že píšete písničky průběžně, pak je hrajete na koncertech a pak je zaznamenáte, anebo píšete novinky na desku a teprve potom je hrajete živě?
1: My od vlastně první dvě alba jsme nahrávali tak jako klasicky po stopách a ty zbývající máme tendenci co nejvíc nahrávat naživo společně, jako není to klasický živák, ale jde o to, že hrajeme společně a jsme prostě takhle jako snímání, protože jednak naše jako největší vzory hudební to tak dělají a jednak si myslím, že tam prostě v té nahrávce to vždycky je poznat. A z toho důvodu prostě to musíme mít nějak nacvičené, takže to není tak, že bychom asi ani na to nemáme peníze, že bychom šli do studia a tam hledali a jednu písničku dělali týden a spoustu jiných verzí, takže de facto je ta verze prostě, že zkoušíme nové věci, průběžně zařazujeme na koncerty a až se nám toho pár nashromáždí, tak prostě jdeme a nahrajeme to.
0: A nahrávali jste v Olomouckém Českém rozhlasu ve studiu, tak tam to muselo být asi příjemné nahrávání.
1: Jo, jsou tam výborní lidé, kamarádi, ale zároveň jako odborníci. Teď se nám podařilo, že teda Tonda Schindler dělal spíš nějakou, řekněme, tu hudební režii, radil nám třeba s nějakými aranžerskými věcmi. A Zdeněk Slavotínek je zase opravdu jako vynikající po té zvukové stránce a udělal perfektní mix. Přesně jsme si sedli v tom, jako co chceme. A navíc to studio je velké, takže jsme tam prostě se mohli nějak rozptýlit, aby se dalo nahrávat do stop, i když jsme hráli společně.
0: Výsledkem je tedy album Furt stejný a teď mi řekni, jestli jsem správně nebo ne. Vy jste v tom rozhovoru z roku 2017 tady u nás, nebo ty jsi říkal tehdy, že jsi byl pyšnej jako na novej, vlastně tehdy v té době novej verš, anebo možná rým na zkratku hub.
1: No.
0: A je to písnička Beagle, ve které se to objevuje?
1: Je to písnička Beagle, to je neuvěřitelné.
0: Jak se to spojuje, jo, po letech?
1: Jak to je ta krátká doba, no, těch 9 let. Je to tak, no, to je tady v téhle písničce, hlavní uzávěr plynu hub.
0: Tak pojďme na Beagle.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu kapelník kapely Alibaba Miroslav Vepřek. No, my jsme tu mluvili o tom, jak vznikají písničky, kde jste nahrávali, o té studiové práci tak celkově a o tom, jak vůbec vlastně pracujete s repertoárem. No a jak s tím pracujete naživo? Co vás čeká? Představujete ho teda? Jezdíte? Jak to máte? Průběžně plus minus jste vytížení stejně po ten rok, nebo máte v tom létě ten pík, řekněme, jak se říká hezky česky?
1: No, ono to bývá trošku různé, protože my nejsme moc průbojná kapela, že bychom jako ani nemáme manažera, který by prostě třeba dopředu domluval nějaké ty festivaly a podobně, takže de facto spíš jako čekáme, kdo nás osloví. A to nám dává nějaký ten přijatelný počet prostě vystoupení za rok, protože samozřejmě živíme se i jinak, nebo živíme se hlavně jinak, tak toto prostě nejsme na tom existenčně závislí, takže nevyžadujeme, abychom měli prostě 10 koncertů každý měsíc. Je to samozřejmě tak, to letní, jako myslím, že se to dá v zásadě rozdělit na nějaké letní období, kdy je prostě víc hraní pod širým nebem, festivaly, ať už větší či menší, a potom hlavně podzim, kdy prostě máme pár nějakých klubových akcí, i třeba v Olomouci, kdy hrajeme společné koncerty s někým, což je jako model, který se asi nám osvědčil nejvíc, oni nás pak pozvou taky někam a my zase je a podobně, a jsou to navíc kapely prostě, které máme rádi lidsky i hudebně, takže takhle by se to dalo nějak rozdělit.
0: Kdyby vás chtěl někdo sledovat, podívat se, kde hrajete v nejbližší době, tak...
1: No úplně nejlepší informace jsou na Facebooku. Když dáte sledovat naši facebookovou stránku, vyhledáte si nás, tak tam se dozvíte úplně všechno aktuálního, nejnovějšího. Máme v plánu webovky, ale to už máme asi tak 10 let a pořád se k tomu nemůžem dokopat, tak to možná taky chtěl bych se to naučit na stará kolena a nějaké webovky prostě kapelní pěkné, přehledné udělat.
0: No, byl by to pěkný dárek k 25. nám.
1: Ať už je budeme slavit nikoliv.
0: Ať už letos nebo za 2 roky.
1: Jasně.
0: Tak jako takový pěkný dárek. Dobře, takže Facebook, album je k poslechu na streamovacích platformách, je dostupný teda jednak online, ale také ve fyzické podobě?
1: Ve fyzické podobě ho nějakou formou budeme mít. My jsme ho teda vydávali vlastně přes prodej hudbu Suprafonu, takže když si ho někdo chce koupit digitálně v MP3 nebo v tom ve Fleku, tak samozřejmě může na prodej hudbu Suprafon a jinak se dá přesně na těch platformách. A chceme taky jako takový dárek vlastně pro naše fanoušky ještě udělat zpěvníček a k tomu přihodit i ten nosič. A to snad bude před prázdninama.
0: Říká můj dnešní host Miroslav Vepřek. Mirku, díky, ať se daří.
1: Díky moc a díky za pozvání všichni posluchači Radia Proglas. Mějte se krásně.
0: Představili jsme si dnes nové album kapely Alibaba furt stejný a z něj si na závěr pustíme ještě písničku Mí synové. V tuto chvíli mi nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste poslouchali, a pokud byste se chtěli poslechnout rozhovor ještě jednou, případně nějaké další nebo starší třeba s kapelou Alibaba, tak můžete na webu hudebnirozhovory.cz. Zvuk měl dneska na starosti Šimon Vítek, od mikrofonu se loučí Janis Moras. Těším se opět příště. Naslyšenou.
2: Mí synové jsou jeden jako druhý.

Amazon Silicon. Za Těšínem na kopečku tři šibeníky stoja. Tři šibeníky, tři nevěsty a už svatbu stroja. A už svatbu stroja.

všichni budou myslet, že sem chcíp. Utečeme spolu někam, kde nám bude líp. Utečeme spolu někam, kde nás nechají žít, jak budem chtít. Tak už přestaň brečet, vždyť já

V jejich smutných očích vítr se točil, zahleděn do vlastní touhy. Tvé oční stíny s pocitem viny rozmazal fabs

0: jste u nás jako doma. Proglas.
1: Vemě sebou a nebuď zlá, kam půjdeš ty, tam půjdu i já. Ty jsi pěkná a já hodnej, budeme pár pozoru hodnej.

sebou. A nebuď zlá, kam půjdeš ty, tam půjdu i já. Ty jsi pěkná a já hodnej, budeme pár pozoru hodnej.

Kam půjdeš ty, tam půjdu i já. Ty jsi pěkná a já hodnej.

slunce svítí do zrcadla. Na řeku klidnou, kde dřív tekly proudy, lesem i lánem mlha pak opadla. A z ohňů srdce zjihnou, stačí jen přiložit troudy. K večeru ulehneme.

až večerní ticho rozetne praskot ohně a všem kamarádům vzdáme zase hold. Budou slyšet v dáli někde cválat koně, svatojánský proudy odnesou ten bol. A večer osadní kůroch na ztracený naději nejstarším z kempů, kde pak stavěli se boudy. Šerif zas překročí kruh pod osadním totemem. Jsem rád, že jsem vás poznal, svatojánské proudy. Ta touha, co tě žene v létě, v dešti, v zimě.

těžký, tady uzdravíme. Řeka bude publikum, a les bude sál. Řeka bude publikum, a les bude sál. Řeka bude publikum.

0: Noční chvíle s Proglasem.
1: Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúcia neľudnosti. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúcia neľudnosti. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že se skláním před tvou odvahou, před silou tvé duše, co se tváří tvář hrůze, nerozpadla na milion částí. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, odtud, kde je zatím klidné nebe nad Prahou, že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce k vlasti. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svině, co je ubohá a zrozená zedbe, to jediné, co ti chci říct, je děkuji.

0: Ďakujem za vašu silu. Ďakujem za vašu mužnosť. Ďakujem za motiváciu. Nepredávajte sa, neľudňanosť. Ďakujem za vašu silu. Ďakujem za vašu mužnosť. Ďakujem za motiváciu. Nepredávajte sa, neľudňanosť.
1: To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že nejsi sama, že s tebou jsou miliony těch, co k tobě vzhlíží. Za to, jak jsi nepodlehla strachu, jak jsi zachovala tvář. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že tě tví lidé dovedou k vítězství nad tím, co tíží nás všechny. Mamon, moci se mi lhář.

Ha! Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce mě

a já se chystám ke spánku. A než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku. A pak zahájím svůj let.

Dnešní myšlenku na den budeme čerpat z promluvy papeže Lva před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí v neděli 21. června.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V Matoušově evangeliu nedělní liturgie posílá Ježíš své učedníky na misi a mimo jiné jim klade na srdce. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Spojuje to, co slyšíme do ucha, totiž v tajnosti srdce, s tím, co jsme povoláni hlásat všem, a připomíná nám, že hlásat evangelium znamená především dělit se o osobní setkání s ním, které je pro každého jedinečné. Síla apoštolátu je ve skutečnosti v něčem jiném než v technice a nástrojích. Spočívá v působení Svatého Ducha v nás a v autenticitě naší odpovědi. Není důvod myslet si, že kontemplace je nějakou výjimečnou zkušeností, vyhrazenou svědcům, mnichům, poustevníkům. Všichni jsme ji schopni. Najdeme-li síly uchovat si mezi všemi svými denními povinnostmi tiché okamžiky, v nichž se stišíme před Bohem, abychom naslouchali jeho hlasu, svěřili mu své radosti i své starosti a zpětně se podívali na svůj život. To z nás bude dělat stále více lidi pevné a vědomé si své víry, tudíž i věrohodné a svobodné apoštoly, muže a ženy schopné odrážet světlo evangelia na každém místě a za všech životních okolností, vydávat svědectví dokonce i tam, kde jeho hodnota není přítomna nebo není přijímána. Evangelista Matouš psal pro komunity, které neměly snadný život. Museli čelit nepřátelství a pronásledování, jak se to děje i dnes tolika křesťanům na mnoha místech ve světě, a pokušení ztrácet odvahu nebo se nechat přemáhat únavou či strachem bylo veliké. Dnes jako tenkrát je nezbytné zůstat věrnými Ježíšovu učení a hlásat jeho slovo, odpovídat na nenávist láskou, na zpupnost pokorou, na zastrašování vytrvalostí. Proto je nezbytné, abychom nechali svou víru zakořenit v intenzivním vztahu s ním. To nám dá sílu, abychom si nezoufali a abychom dále předávali všem a za všech okolností jeho poselství naděje, lásky a pokoje. Světu jeho tolik zapotřebí. Maria, ať nám pomáhá být misionářskými žáky Pána Ježíše, každý podle svého vlastního povolání.

Je 6 hodin 1 minuta úterý 23. června. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Podle kalendáře OSN je Den veřejné služby. Katolická církev ukazuje na svatého Josefa Kafasa, italského kněze z 19. století, spoluzakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska. A podle kalendáře občanského má svátek Zdeňka. Jméno je českého původu a znamená zde slavná. Tak všem nositelkám tohoto jména blahopřejeme a na Proglasu se v tuto chvíli jdeme začíst do 7. kapitoly Matoušova evangelia.

Ježíš řekl svým učedníkům: Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, neboť je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý zákon i proroci. Vejděte těsnou branou, neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou.

0: Pět minut po 6. hodině se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme úterý 12. týdne v mezidobí. Všechny dnešní texty vezmeme ze 4. týdne žaltáře od strany 1296, v novější vydání breviáře od strany 1296 a ve starším od strany 1166. 1166, tedy dnešní texty od stran 1296 nebo 1166. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
0: On ti bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonou.
0: O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, tobě, Hospodine, chci zahrát.
1: Chci se ubírat cestou bez úhonou, kdy ke mně přijdeš.
0: Chci kráčet v nevinnosti srdce ve svém domě.
1: Nepostavím si před oči nic hanebného.
0: Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně. Ke mně se nepřidruží.
1: Příčí se mi zkažené srdce, nechci znát nic zlého.
0: Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, toho zahubím.
1: Pyšného očima a nadutého srdcem toho nesnesu.
0: Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, aby přebývali se mnou.
1: Kdo kráčí životem bez úhoně, ten mi bude sloužit.
0: Nebude bydlet v mém domě, kdo jedná lstivě.
1: Kdo mluvil živě, před mýma očima neobstojí.
0: Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonou. Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, a chválihodné a velebené je tvé jméno na věky.
1: Neboť jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám učinil.
0: Zhřešili jsme, špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli. Chyběli jsme ve všem.
1: Nevzdávej se nás navždy pro své jméno. Neruš svoji smlouvu.
0: Nevzdaluj od nás své milosrdenství. Pro Abraháma svého miláčka, pro Izáka svého služebníka a Izraela svého svatého.
1: Jimž si slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.
0: Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi národy, pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům.
1: Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. Není celopal, žertva, nekrvavá oběť ani kadidlo.
0: Nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny a nalezli milosrdenství.
1: Přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl, pokoru ducha.
0: Jako celopal beranů a bíků, jako 10 000 tučných beránků.
1: Tak ať je dnes před tebou naše oběť, ať se ti líbí, že tě zcela následujeme, aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v tebe.
0: Celým srdcem tě nyní následujeme, bojíme se tě a hledáme tvou tvář.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství. Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Veleben buď Hospodin má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozpraš nepřátele, vystřel své šípy a poděs je.
1: Stáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 strunami ti zahrají.
0: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který se vysvobodil Davida, svého služebníka.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě, i když jste bez stříbra. Pojďte, zásobte se a jeste, pojďte a kupujte bez stříbra a zadarmo víno a mléko.

0: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám.
1: Spoléhám na tvá slova.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zvodil nám mocného spasitele, z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Bůh nám dává tento nový den, abychom ho radostně chválili a posiluje naše naději. Proto ho s důvěrou prosme.
2: Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.
1: Bože, Otče našeho Spasitele Ježíše Krista,
0: vzdáváme ti díky, že se nám skrze něho dal poznání a nesmrtelnost.
1: Dej našim srdcím pravou pokoru,
0: abychom se podřizovali jeden druhému z úcty ke Kristu.
1: Vlej nám, svým služebníkům, svého ducha,
0: abychom se měli navzájem upřímně rádi jako bratři.
1: Ty jsi přikázal člověku, aby svou prací ovládal svět.
0: Pomáhej nám, aby tě naše práce oslavovala a posvěcovala naše bratry.
2: Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, dej nám více víry, abychom tě chválili s vnitřní opravdovostí a podle tvé vůle přinášeli trvalý užitek. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V úterý po 12. neděli v mezidobí v prvním čtení čteme z první knihy Samuelovi. Saul nenávidí Davida. V těch dnech, když David zabil Filišťana a když se vrátil, vzal ho Abner a uvedl ho před Saula, jak držel ve své ruce Filišťanovu hlavu. Saul se ho tázal, z kterého rodu jsi, mládenče? David odpověděl, jsem syn tvého služebníka Betlemana Išaje. Když domluvil se Saulem, Jonatanova duše přilnula k duši Davidově a Jonatan ho měl rád jako sama sebe. Saul ho vzal toho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do domu svého otce. Jonatan učinil s Davidem přátelskou úmluvu, neboť ho miloval jako sama sebe. Jonatan svlékl vrchní roucho, které měl na sobě, a dal ho Davidovi, též ostatní své šaty, ano i meč svůj, luk i pás. David chodil, kamkoliv ho Saul posílal, a ve všem si moudře počínal. Saul ho ustanovil velitelem vojáků, byl oblíben u všeho lidu a zvláště u Saulových služebníků. Když David zabil Filišťana a vracel se, vyšli ze všech izraelských měst ženy, zpívali a tančili, šli naproti králi Saulovi s jásotem, s bubínky a cymbály. Ženy prospěvovali a přitom hráli. Saul jich pobil 1000, ale David 10 000. Saul se náramně rozhněval, neboť se mu ta slova nelíbila. Řekl, Davidovi dali 10 000, mě však jenom 1000. Co mu ještě schází? Už jen královská hodnost. Od tohoto dne Saul Davida nenáviděl. Davida však milovala Michol, druhá Saulova dcera. Když to oznámili Saulovi, bylo mu to vhod. Saul si řekl, dám mu ji, aby se mu stala osidlem a aby na něho dopadla ruka Filišťanů. Řekl tedy Saul Davidovi, dnes se staneš podruhé mým zetěm. A Saul poručil svým služebníkům, řekněte důvěrně Davidovi, líbíš se králi a všichni jeho služebníci tě mají rádi, buď tedy zetěm krále. Služebníci Saulovi říkali Davidovi důvěrně všecka tato slova a David řekl, vám se zdá maličkostí stát se královým zetěm? Jsem jen chudý a nepatrný člověk. Služebníci oznámili Saulovi, to a to řekl David. Saul řekl, toto řekněte Davidovi. Král nepotřebuje snubného, leč 100 filištinských předkožek, aby byla vykonána pomsta na králových nepřátelích. Saul totiž zamýšlel takto vydat Davida do rukou Filišťanů. Když služebníci oznámili Saulova slova Davidovi, líbilo se mu stát se zetěm krále. Za několik dní David vstal a odešel s muži, kteří byli pod ním. Pobil 200 Filišťanů. Dal mu tedy Saul svou dceru Michol za manželku. Saul viděl a poznal, že Bůh je s Davidem. Saulova dcera Michol ho milovala. Saul se bál Davida ještě více a stal se Davidovým nepřítelem navždy. Kdykoliv vyrazila filištínská knížata, počínal si David od počátku, jak vytáhla, moudřeji než všichni Saulovi služebníci. A jeho jméno bylo velmi proslaveno.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z úterý 12. týdne v mezidobí.
2: Modlitba nejsou jen sepjaté ruce, naučená básnička či pár pěkných vět. To, co se modlí, jsou naše srdce a na tom záleží ne, co vidí svět.

a každá šance, co na zemi máš. Neptej se kolikrát, kdy a jak dlouho, modli se třeba tím,

Je 7:30 s datem úterý 23. června 2026. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V kalendáři OSN je Den veřejné služby. Katolická církev ukazuje na svatého Josefa Kafasa, italského kněze z 19. století, spoluzakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska. Před 150 lety byl položen základní kámen domu umělců v Praze Rudolfina. Stovku by oslavila Karla Moravcová, učitelka, vychovatelka, spolupracovnice křesťanského myslitele a aktivisty Přemysla Pitra, odešla v roce 2022. Před 30 lety zemřel herec Eduard Cupák. 51. narozeniny slaví architekt a publicista Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při České křesťanské akademii, kurátor uměleckých intervencí v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora a redaktor reví Salve. 55. slaví prima balerína Daria Klimentová. 75 let se dožívá ombudsmanka a obhájkyně lidských práv Anna Šabatová. 81. narozeniny má grafik, karikaturista a kněz páter Jan Hrubý, výpomocný duchovní v Kadani. A podle kalendáře občanského má svátek Zdeňka, je to jméno české a znamená zde slavná. Nositelkám jména Zdeňka blahopřejeme a podle starých kalendářů u dnešního data bychom našli jméno světice, k níž známe pranostiku, na svatou Agripinu odpočívej jenom v stínu. Pojďme se také podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytovat také mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě, s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 22. Tolik o počasí. Na Proglasu nabídneme přehled očekávaných událostí v následujících minutách. Potom to bude ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pořad pro děti. Od 7 hodiny zpravodajství Českého rozhlasu Plus. A teď nám bude zpívat Jana P.S. píseň Nic nás nepřipomíná.

Dospívala Jana P.S. a teď už přehled očekávaných událostí s datem 23. červen 2026. Generální sekretariát synody o synodalitě svolal od dneška do Říma vedoucí představitele orgánů katolické církve Latinské Ameriky, Afriky, Asie, Evropy a Oceánie, Blízkého východu a Severní Ameriky a koordinátory kontinentálních týmů. Společně ve skupinách zhodnotí postup uvádění výsledků synodálního procesu do každodenní praxe. Na závěr ve čtvrtek se k nim také připojí papež Lev XIV. Delegáti se budou věnovat i přípravě synodálních shromáždění ohlášených na příští dva roky. Konečné se má odehrát v říjnu 2028. Akademický rok uzavře večerní bohoslužba studentské farnosti v Praze. Tedeum v kostele Nejsvětějšího Salvátora povede arcibiskup Stanislav Přibyl za doprovodu salvátorské scholy. Slavnost bude pokračovat na nádvoří Klementina, kde zaspívá Adéla Seyfarthová a Sunny Swing Trio. Desítka nových kamenů zmizelých se objeví v ulicích Prostějova. Stolpersteine odkáží na osudy obětí nacismu z řad obyvatel města, často židovských. 172. narozeniny Leoše Janáčka připomene soubor brněnské opery na Piazzetě Janáčkova divadla. Kromě hry pro děti v parku nabídne program i komentovanou procházku Janáčkovskou stezkou, venkovní koncerty a večerní projekci představení Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. A stejně jako v minulých letech bude také dort. Tolik z očekávaných událostí.

syna, ze syna malého.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Ahoj holky a kluci. Po ránu vás opět vítám. U vašich přijímačů začíná ranní zíváček. Dneska už budeme mít v soutěži naposledy téma večerníčků, tak na to se můžete těšit. A teď už pojďme začít nový den ranní modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za probuzení do nového dne. Také za pěkné počasí, za sluníčko a možnost hrát si venku. Prosíme tě, ať dokážeme teď ještě překonat únavu a dělat celý den dobré věci. Prosíme tě o tvoji pomoc a ochranu, ať se nikomu nic zlého nestane. Amen. Prázdniny jsou už opravdu za dveřmi a možná, že někteří z vás vyrazí na nějaký tábor, ať už skautský, farní, nebo úplně jiný. Třeba jako Barbora, která píše domů z tábora. Tak se pojďme po ránu naladit touto pěknou písničkou.

0: Pojďme tedy soutěžit. Dnešním tématem jsou tedy naposledy večerníčky. Telefonní číslo k nám do studia je vám už dobře známé, ale pro jistotu ho připomenu. 739 850 345 739 850 345. A na tohle číslo můžete zavolat, když se budete chtít zúčastnit a když budete znát odpověď na dnešní otázku. Otázka, doufám, bude pro vás jednoduchá. Mám tady teda připravené i nějaké možnosti, ale to si nechám až na později, kdyby třeba nikdo nevolal. Takže to zatím zkusíme bez nápovědy. A já se vás ptám, jak se jmenuje maminka štěňátka Dášeňky, která ji ve večerníčku vychovává? Jak se jmenuje maminka štěňátka Dášeňky, která ji ve večerníčku vychovává? Tak pokud si na to vzpomenete, volejte na číslo 739 850 345. Maminka štěňátka Dášeňky. Ptáme se na její jméno. Tak vidím, že nápovědy opravdu nebude potřeba. Zvedám telefon. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobré ráno, kdo pak je tam?
1: Šimon.
0: Ahoj, Šimi. Tak nám prozradíš odpověď?
1: Iris.
0: Perfektní. Je to tak? Iris je správná odpověď. Tak jsi docela rychle vzpomenul. Je to tvůj oblíbený večerníček nebo knížka?
1: Já jsem to četl ve škole.
0: Ve škole, takže jsi to vybavil jednoduše. A jak se dneska máš?
1: Dobře.
0: Dobře. Máš už nějaké plány na prázdniny?
1: Ne, ale mám plány na dnešek.
0: Na dnešek? A co budeš dělat? Co tě pěkného čeká?
1: Akademie.
0: Akademie?
1: Ano.
0: Můžeš nám k tomu říct něco bližšího?
1: To je zvykový, že na konci školního roku máme už tak volno. Takže my se učíme akademii a vystupujeme v kině. A jakož jsem páták, tak máme ještě to, jak se to jmenuje, takovou prostě ještě sestřih našich 5 let.
0: Mm-hmm. A v čem budete vystupovat, jaké disciplíně?
1: My nevystupujeme v disciplíně, to je dobrovolný. My třeba máme po různých památkách Česka.
0: Mm-hmm. Tak to zní moc zajímavě. Tak ať se vám to dneska všechno hezky povede, ať nemáš trému. Máš trému?
1: Ne, protože svůj text mám krátký.
0: Mm-hmm. Dobře, tak jo. Tak ti přeju, ať se to pěkně vyvede, ať si to hezky užijete a dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Pochod prvňáčků, Cestu znám jen já, anebo Nám se stalo něco překrásného.
1: Asi Nám se stalo něco překrásného.
0: Nám se stalo něco překrásného, dobře. A komu písničku zahrajeme?
1: Babičce, mě to baví. A všem se poslouchají.
0: Dobře, tak ti moc děkuji, že jsi zavolal, měj se moc hezky a budu se zase těšit někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Naslyšenou.

Večerníček Dášeňka čili Život štěněte byl natočen v roce 1979 a vznikl na motivy slavné stejnojmenné knížky spisovatele Karla Čapka z roku 1933. Nezaměnitelným a laskavým hlasem večerníčkem provedl herec Vlastimil Brodský. O kreslenou animaci a režii se postaral Břetislav Pojar, významná osobnost českého animovaného filmu, a celkem vzniklo 7 dílů. Večerníček je zajímavý tím, že kombinuje kreslenou animace s Čapkovými autentickými černobílými fotografiemi a kresbami, protože skutečná Dášeňka byla dcerou Čapkovy fenky Iris. Karel Čapek knížku sám ilustroval a pořídil pro ní desítky fotografií, které se staly předlohou i pro tedy samotný večerníček. A krátce k příběhu. Vypráví o narození a prvních týdnech života štěněte hrubosrstého foxteriéra jménem Dášeňka. Její páníček, tedy pan spisovatel, popisuje její krůčky, objevování světa, boj s vlastníma nohama, kousání nábytku a focení. Protože Dášeňka chvíli neposedí, páníček se ji v každém díle snaží udržet v klidu tím, že jí vypráví psí pohádky, například o psím zvyku, proč foxteriéři koušou, nebo o lidech. Tolik tady k dnešnímu večerníčku, kterým jsme uzavřeli v letošním školním roce úterní soutěže. Já už se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a užijte si všechno, co vás čeká, co pěkného budete mít za program ve škole, různé výlety, akademie a podobně. A zítra nezapomeňte opět ladit ranní zíváček v 6.45 a budeme mít na programu poslední přísloví v tomto školním roce.

0: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
1: V tuto chvíli budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Bude probíhající dohoda mezi Spojenými státy a Íránem.
3: Je 7 hodin, vy v úterý 23. června posloucháte Ranní Plus. Dnes vás jim provází Šárka Feniková
2: a Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas Plus.
2: Delegaci na summit NATO povede premiér Andrej Babiš. Má smysl, aby prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu?
3: Bude letošní akce Pročtené léto stejně pestrá jako zmrzlinářská nabídka, kterou se inspirovala?
2: A zpřísní se opět tresty za neplacení výživného?
3: I na to odpovíme, nejdřív ale zprávy, které pro vás připravila Monika Vrchotová.
5: Přeji pěkné ráno. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Téma rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách s bývalým předsedou Ústavního soudu Pavlem Rycheckým. Dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro setrvání v unii hlasovalo 48% lidí, necelých 52% volilo Brexit. Po 10 letech by odchod z Evropské unie volilo 30% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Více než polovina Britů se domnívá, že Brexit byla chyba.
6: Za úspěchem referenda stála kampaň Nigela Farage a jeho tehdejší strany UKIP a také konzervativce Borise Johnsona, který se později stal předsedou britské vlády.
7: Tak to bylo naprosto správné rozhodnutí, umožnilo nám to spravovat se sami, umožnilo nám to dostávat se na další nové trhy a umožnilo nám to prostě si řídit ten stát tady, jak si to naši voliči zvolí.
6: Soudí člen konzervativní strany Matěj Trávníček. Kritici Brexitu mluví o tom, že Británie více ztratila, než získala. Podle analýzy, kterou si vypracovala Bank of England, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britský hrubý domácí produkt je tak až o 2 miliardy liber, tedy necelých 60 miliard korun týdně nižší. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš.
8: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
5: Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl by jít i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČES získat přes 200 miliard korun, které pak využije na výkup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
9: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Stále více rodičů si stěžuje na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. To je nejvíce za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací. Jak řekla Českému rozhlasu mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá, inspektoři dostali také informace o fyzických trestech.
10: Česká školní inspekce evidovala ve školním roce 2024-2025 pět podnětů týkajících se fyzického trestání nebo jiného nevhodného zacházení s dětmi. Šlo například o použití fyzické síly vůči dítěti, tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
5: Investigativní tým Českého rozhlasu popsal na základě svědectví rodičů i dvou učitelek několik dalších závažných situací, které se ve školkách odehrávají. Některé děti musely například kvůli pláči během adaptace trávit čas na samotce. Právnička Michála Dobrovičová se pak setkala například se situací, kdy učitelka držela malému chlapci hlavu pod vodou. Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz. Posloucháte zprávy Plusu. Lidé v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Podle Terezy Plclové z nadačního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, můžou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
11: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
5: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci o příspěvek na zelenou střechu na stránkách fondu Zelený poklad. V Brně dnes nejen divadelníci oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání, doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
12: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
5: Teď pohled na dopravu na dálnici D10. Velké komplikace na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs na 7,5. kilometru řeší nehodu v levém pruhu a kolona ze 14. kilometru je asi na 40 minut. Na D1 se zdržíte zhruba 10 minut na příjezdu do Brna, a to z Prahy i z Ostravy. Na D1 z Brna do Prahy zdržení na Vysočině, za Jihlavou na kilometru 111 je omezení. Zdržíte se asi čtvrt hodiny v osobních autech. No a v Praze už je velmi silný provoz směr centrum na Štěrboholské spojce. Na příjezdu k Průmyslové ulici je kolona od Hradecké dálnice D11 asi na 20 minut a na jižní spojce se čtvrt hodiny po pojíždí od Spořilovské k Lanovému mostu. Dobře, dojeďte. Dnes bude převážně slunečno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, hlavně na Šumavě, a s teplotami do 29 stupňů. Zprávy Plusová, Monika Vrchotová.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: S půlnocí skončila výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Ve včerejším vysílání médií veřejné služby se projevila například minutovým zpožděním vybraných pořadů nebo speciálním hlášením o protestu. Například na pražské budově rozhlasu visela hesla Pro vás, ne pro politiky, či nezávislý rozhlas pro všechny. Stávku organizovala iniciativa Veřejnoprávně.
2: Podstatné je pro nás také to, jak na to zareagují politici, kteří jsou za to odpovědní a kteří nějakou změnu chystají a plánují. Jak se k tomu postaví, jestli třeba přehodnotí svůj postoj nebo postup nebo zvolní v tom ukvapeném tempu a dají třeba nějaký prostor k té věcné debatě.
1: Vysvětlil mluvčí iniciativy Veřejnoprávně Jan Herget, vedoucí tvůrčí skupiny Dokument a publicistika Českého rozhlasu. Do protestu se zapojily i krajské redakce. Za studio Českého rozhlasu v Brně promluvila redaktorka zpravodajství Alena Hesová.
3: My jsme se v rámci regionu, tedy i u nás v Brně, rozhodli zapojit do stávky hlavně proto, protože se obáváme ovládnutí médií veřejné služby nejenom Českého rozhlasu, ale i České televize a obáváme se, že cesta k tomu ovládnutí je zrušení poplatku za rozhlasové a televizní vysílání. Do té stávky se v rámci rozhlasu zapojuje přes 1000 lidí, je to poznat i ve vysílání, ale spousta z nás sem dnes přišla a chceme alespoň symbolicky tu stávku podpořit i kolegy, kteří museli pracovat, protože to vysílání jsme samozřejmě nevypli, fungujeme dál a jsme rádi samozřejmě za každou podporu. I to, že nás sem přišla podpořit část veřejnosti.
1: Petici proti vládnímu rozhodnutí o změně financování médií veřejné služby podepsalo 1700 jejich pracovnic a pracovníků. Zastávkující brněnské studio České televize redaktor Šimon Švub zhrnul.
4: Do výstražné stávky v brněnském studiu České televize se zapojilo 276 pracovnic a pracovníků studia. V tom čísle jsou jak interní zaměstnanci, tak externí spolupracovníci. My, zastávkový výbor iniciativy Veřejnoprávně i brněnské odborové organizace, všem děkujeme, že jim není osud médií veřejné služby, ve kterých pracují všichni rádi, lhostejní, že se k této stávce připojili svým podpisem.
1: Iniciativa Veřejnoprávně doufá, že šlo o poslední protest. Případný další postup nastínila zpravodajka České televize a členka jejího stávkového výboru Eliška Záleská.
5: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.

0: Krajské muzeum Českého ráje v Turnově představuje 37 špičkových řemeslníků z Libereckého kraje, kteří jsou nositeli prestižních ocenění v tradiční rukodělné výrobě. Zastupují pestrou škálu řemesel typických pro Podkrkonoší, Pojízeří, Podještědí a oblast Lužických hor, uvedla hlavní kurátorka výstavy Vladimíra Jakoubeová.
1: Jsou mezi ně zastoupeni jak mistři rukodělné výroby Libereckého kraje, tak mezi nimi jsou i ti, kteří byli zapsáni

0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 7 hodin a 30 minut úterý 23. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle kalendáře OSN je den veřejné služby. Katolická církev ukazuje na svatého Josefa Kafasa, italského kněze z 19. století, spoluzakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska. Před 150 lety byl položen základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina. 135 let uplynulo od narození spisovatele, dramatika a filmového režiséra Vladislava Vančury, oběti nacistické zvůle z roku 1942. Před 30 lety zemřel herec Eduard Cupák. 53 let jsou kněžími olomoucký arcibiskup Jan Graubner, litoměřický biskup Jan Baxant a emeritní pražský pomocný biskup Salesián Karel Herbst. 35 let kněžství se připomíná salcburský arcibiskup Franz Lackner, františkán, předseda Rakouské biskupské konference. 51. narozeniny slaví architekt a publicista Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při České křesťanské akademii, kurátor uměleckých intervencí v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora a redaktor reví Salve. 55. nemá prima balerína Daria Klimentová. 75 let se dožívá ombudsmanka a obhájkyně lidských práv Anna Šabatová. 81. narozeniny slaví grafik, karikaturista a kněz páter Jan Hrubý, výpomocný duchovní v Kadani. A svátek slaví Zdeňka, jméno pochází z mužského Zdeněk, je to české jméno a vykládá se jako Zdeslavná. Zdeňkám tady k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Ráno polojasno až jasno a ojedinělé se mohou také vyskytovat mlhy. Během dne čekáme přechodně oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvýše naměříme teploty mezi 24 a 29 stupně Celsia, na jihu Moravy až kolem 30 a v 1000 metrech na horách 22. Tolik o počasí. A co nás čeká v nejbližších minutách na Proglasu, bude to ranní hudební kompas, kde se nám představí argentinská zpěvačka Sofia Rey od 7:45. V 8 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách, přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad Na stole je téma. 24. června to bude přesně 5 let od tornáda, které zasáhlo Jižní Moravu. V září si zase připomínáme 2 roky od ničivých povodní, které vzaly kromě desítek domů i životy a jistoty stovek lidí. Dá se na takové katastrofy připravit? A umí naše společnost vůbec o takových věcech mluvit? Dnešní pořad přinese rozhovor se Zdeňkem Sovišem, koordinátorem humanitární pomoci organizace ADRA v Česku. Ta většinou od prvních hodin zasahuje u přírodních i jiných katastrof a přináší kromě dobrovolnické a psychosociální pomoci také tu finanční. To je tady pozvánka na dnešní ráno s Proglasem. Teď si pustíme MIG 21 o té kráse.
2: Na terase

0: krásné ležet zase na terase. U řeky a prdět do deky.
1: V brněnském klubu Art Bar bude ve čtvrtek benefiční koncert na podporu humanitární organizace Koridor UA. Ta reaguje na ruské útoky vůči Ukrajině a ničení její energetické infrastruktury. Detaily má iniciátor sbírky Prokop Maršík.
2: Návštěvníci se mohou jednak těšit na koncerty dvou mladých alternativních kapel. Je to pražská kapela Midnight Swimmers a poté brněnská kapela Cosmetic Institute. A kromě toho celou akci zahájí i beseda s lidmi přímo od nás Koridoru UA, kteří budou mluvit o tom, jak vypadá aktuálně situace na Ukrajině. A abychom měli i přímé spojení s Ukrajinou, tak mezi koncerty se spojíme přímo s naším ukrajinským týmem, který působí v Mykolajivu. Sbírka baterie, které zachraňují životy, solární elektrárny pro Ukrajinu. Nemocnice si klade za cíl zvýšit energetickou bezpečnost a dostupnost v ukrajinských nemocnicích. Jsme přivezli více než 2000 solárních panelů, ale v případě výpadku proudu je důležité zde nainstalovat i velkokapacitní baterie a o ty jde právě teď, protože ty přístroje, které pacientům zachraňují životy, ventilátory, inkubátory, monitory, potřebují ten přísun elektrické energie neustále. Právě pomocí těchto baterií, na které návštěvníci mohou přispět ať už na darujme.cz nebo tím, že přijdou na náš koncert.
1: Zhrnul na Proglasu Prokop Maršík jménem Koridoru UA. Nezisková organizace dosud zafinancovala asi polovinu cílové částky, tedy přibližně 650 000 korun.

Olomoucká charita působí od května v nově zrekonstruované budově na adrese Jeronýmova 8. V bezbariérovém prostoru se zahradou našly zázemí 2 ze 4 služeb střediska pro rodiny a krizovou pomoc. Nové pracoviště si veřejnost může prohlédnout během dnešního dne otevřených dveří od 9 do 15 hodin. Zahrne i diskuze určené především odborné veřejnosti. Podrobnosti jsou na webu oblastní charity Olomouc.

0: Blíží se 45. minuta po 7. hodině, čas ranního hudebního kompasu.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Nové album s názvem Antonima vydala letos v dubnu argentinská zpěvačka Sofia Rey. Na úvod se z něj poslechneme píseň Treinta y Cuatro Soles. Jedná se o duet s další argentinskou písničkářkou Juanou Luna.

Představujeme si nové album argentinské zpěvačky Sofie Rey. Nahrávku, na které se potkávají alternativní pop, folklorní inspirace, jazzový jazyk a elektronické zvukové textury. Sofia Rey zkoumá, jak mohou staré hudební tradice Latinské Ameriky vstupovat do dialogu se současnými žánry, aniž by ztratili svou identitu. Ústředními tématy písní jsou ženská síla a emancipace, samota, zkušenost migrantů, politická lhostejnost i paradoxy digitálního věku. Texty propojují osobní zkušenosti s širšími společenskými otázkami a navazují na tradici latinskoamerického písničkářství. Na albu hostuje řada výrazných ženských osobností současné latinskoamerické hudby, například Gaby Moreno, Daime Arosena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos nebo kolumbijské duo Las Añez. Sama Sofia Rey byla v dětství členkou různých pěveckých sborů a vokálních skupin. Později působila také v operním sboru. A sama říká, že jejímu srdce je nejbližší právě práce s lidským hlasem a vokálními harmoniemi. Významnou kapitolou její kariéry bylo také působení v mezinárodním vokálním kvartetu Mikale, kde interpretovala skladby amerického skladatele Johna Zorna. Ve skupině zpívaly umělkyně z různých zemí a kultur, což Sofii utvrdilo v přesvědčení, že hudba může překračovat jazykové i geografické hranice. Dnes se Sofia Rey vedle latinskoamerické hudby dlouhodobě věnuje vokální improvizaci a experimentům s elektronikou. Z jejího nového alba Antonima si poslechneme ještě skladby Siete Lirios a Rotulo. Jako hosté v nich účinkují argentinská zpěvačka Mariana Barach a guatemalská písničkářka Gaby Moreno.

0: Acceder a sabiduría es saber que no necesitas sabiduría. Solo Wi-Fi y un buen filtro.
1: Poslouchali jsme argentinskou zpěvačku Sophie Rey a její hosty z alba Antonima. Dnes odpoledne se budeme v hudebním kompasu věnovat umělci z Polska, který se říká Sam Kowalski. Zítra ráno se zaměříme na nové album anglického písničkáře Jamese Harrise a zítra odpoledne nás bude zajímat album zhudebněných básní Jana Zábrany v podání Markéty Foukalové a Martina Brunera. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Zprávy budeme nyní přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 8 hodin v úterý 23. června, posloucháte Ranní Plus a dobrý den vám od mikrofonu přejí Šárka Feniková
2: a Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Deset let od referenda o Brexitu se Spojené království a Evropská unie začaly opět zbližovat. Budou v tom pokračovat i po rezignaci premiéra Keira Starmera.
1: Na co si dát pozor při nákupu dálniční známky?
2: Asyrský prezident odmítá zasahovat do konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu. Čím argumentuje?
1: I to se dozvíte. Čerstvé zprávy má teď pro vás ale Monika Vrchotová.
4: Přeji dobré ráno. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynu policistů. Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější, počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci.
5: Nejde o to, abychom někoho posílali do vězení, jde o to, aby prostě ti lidé, kteří úmyslně nechtějí platit to výživné, přestože platit mohou, tak aby prostě nad sebou měli ten Damoklův meč podobě toho trestního stíhání.
4: Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. V Maďarsku se dnes sejdou premiéři zemí takzvané Vyšegradské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo o budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, který Maďarsko hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
6: Jedním z témat bude také budoucnost Vyšegrádské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
7: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vejk, Český rozhlas.
4: Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
8: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažily nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek už se dozví dnes, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejnila výsledky, jsou v elektronickém systému DIPSY nebo u škol. Nejvíc uchazečů se ve druhém kole hlásilo na učiliště s výučním listem. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
9: Přijímací řízení pokračuje dál. 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
4: Jaká je situace na silnicích? Na dálnici D10 už se rozjíždí kolony na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs na 7,5 kilometru. Nehodu odklidili, kolony od sjezdu na Hlavenec od 16. kilometru se rozjíždí, přesto se stále zdržíte 25 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. V nesouvislých kolonách se jede od Choceradz kilometru 25 až k Průhonicím a také na D11 z Hradce Králové do Prahy jsou kolony, za sjezdem na Lysou nad Labem. Pomalu se jede mezi 12. a 15. kilometrem, zdržíte se čtvrt hodiny. A v Praze na Štěrboholské spojce na příjezdu k Průmyslové ulici je kolona od Hradecké D11 asi na půl hodiny. Ucpávají se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov a na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z D1 na letiště. Šťastnou cestu. 23. červen přinesl polojasnou až jasnou oblohu. Během dne může být přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami mezi 24 a 29 stupni. Na jihu Moravy bude kolem 30. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 11 minut po 8 hodině a nabízíme teď přehled očekávaných událostí s datem 23. červen 2026. Generální sekretariát synody o synodalitě svolal ode dneška do Říma vedoucí představitele orgánů katolické církve Latinské Ameriky, Afriky, Asie, Evropy a Oceánie, Blízkého východu a Severní Ameriky a koordinátory kontinentálních týmů. Společně i ve skupinách zhodnotí postup uvádění výsledků synodálního procesu do každodenní praxe. Na závěr ve čtvrtek se k nim připojí papež Lev XIV. Delegáti se budou věnovat i přípravě synodálních shromáždění ohlášených na příští dva roky. Konečné se má odehrát v říjnu 2028. Akademický rok uzavře večerní bohoslužba studentské farnosti v Praze. Te Deum v kostele Nejsvětějšího Salvátora povede arcibiskup Stanislav Přibyl za doprovodu salvátorské scholy. Slavnost bude pokračovat na nádvoří Klementina, kde zaspívá Adéla Zejfartová a Sunny Swing Trio. Domácí hospic Cesta domů svolává do svého sídla v Praze druhé setkání podpůrné skupiny pro rodiče, kterým zemřelo dítě. 172. narozeniny Leoše Janáčka připomene soubor brněnské opery na Piacetě Janáčkova divadla. Kromě hry pro děti v parku nabídne program i komentovanou procházku Janáčkovskou stezkou, venkovní koncerty a večerní projekce představení Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. A stejně jako v minulých letech bude i dort. Desítka nových kamenů zmizelých se objeví v ulicích Prostějova. Stolpersteine odkáží na osudy obětí nacismu z řad obyvatel města, často židovských. Na den otevřených dveří zve zrekonstruované sídlo středisko pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc. Organizace, která už desítky let stojí při lidech v těžkých životních situacích. Kostel na nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem pomocí dronů nafotí tým geoinformatiků z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a dronového centra. Cílem je vytvoření detailního trojrozměrného modelu chrámu. A svatojánskou noc prožijí návštěvníci Selského muzea Michalův statek v obci Pohleď na Havlíčkobrodsku. Součástí bude i společné pečení v černé kuchyni. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Školní rok dnes uzavírá Jihočeské křesťanské rodinné centrum Petr Klíč. Hovoří vedoucí Martina Martínková.
2: Ráda bych vám představila naše křesťanské rodinné centrum Petr Klíč a pozvala na vás na akce, které aktuálně v červnu pořádáme. Jsme malé komunitní rodinné centrum a najdete nás v Českých Budějovicích v klášteře u bratří Petrínů. Snažíme se být především takovým bezpečným přístavem ve všech výzvách, které rodičovství přináší. Jsme místem setkávání, výměny zkušeností, vzdělávání a také modlitby. Brány našeho centra jsou otevřené každé úterý, čtvrtek a pátek dopoledne. Úterky patří volným hernám, kde si mohou děti pohrát. Rodiče se podílet třeba u šálku dobré kávy. Ve čtvrtek pořádáme různé přednášky, workshopy nebo kurzy a v pátek se schází společenství rodičů společně rozmívání nedělní evangelium a modlí se chvály. A tento školní rok završíme společným piknikem na dvorku pod Lípou, kde máme vytvořený takový malý herní koutek a je to příležitost k společnému setkání se, než se rozjedeme každý do našich prázdninových aktivit.

0: Kadaň má hned dvě sakrální stavby zasvěcené Janu Křtiteli. Jehož jméno figuruje v kalendáři u zítřejšího data 24. června.
1: Kromě nejstaršího kadaňského kostela stětí svatého Jana Křtitele na Špitalském předměstí je to také kaple svatého Jana u františkánského kláštera. Byla založena už v roce 1641 a dodnes stojí u cesty pod památnou lípou. Před dvěma lety ji biskupství litoměřické převedlo na město Kadaň a letos se dočká výjimečné události. Na svátek svatého Jana Křtitele tu bude odhalen zcela nový křídlový oltářní obraz od Michala Janovského.
0: Zjistila naše severočeská spolupracovnice Olga Valentová. Doplňme začátek zítřejší kadaňské slavnosti odhalení obrazu za účasti autora. Bude v 17 hodin.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je 8 hodin 30 minut úterý 23. června. Máte naladěný proglas a od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle kalendáře OSN je den veřejné služby. Katolická církev ukazuje na svatého Josefa Kafasa, italského kněze z 19. století, spoluzakladatele kongregace Salesiánů Dona Bosca. Před 150 lety byl položen základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina. Stovku by oslavila Karla Moravcová, učitelka a vychovatelka, spolupracovnice křesťanského myslitele a aktivisty Přemysla Pitra. Odešla v roce 2022. Před 30 lety zemřel herec Eduard Cupák. 51. narozeniny dnes slaví architekt a publicista Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při České křesťanské akademii, kurátor uměleckých intervencí v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora a redaktor revue Salve. 55. slaví prima balerína Daria Klimentová. 75 let se dožívá ombudsmanka a obhájkyně lidských práv Anna Šabatová. 81. narozeniny má grafik, karikaturista a kněz páter Jan Hrubý, výpomocný duchovní v Kadani. A svátek má Zdeňka, jméno je české a znamená Zdeslavná. Tak nositelkám tohoto jména posíláme pozdrav a také blahopřání. Nyní krátce k počasí. Bude polojasno až jasno, ojediněle se také mohou vyskytovat mlhy. Během dne čekáme přechodně oblačno, zejména na Šumavě, s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 22. Tolik o počasí. Na proglasu stále pokračujeme ranním proudem písniček a od 9. hodiny se můžete těšit na pořad Na stole je téma. 24. června to bude přesně 5 let od tornáda, které zasáhlo jižní Moravu. V září si zase připomínáme 2 roky od ničivých povodní, které vzaly kromě desítek domů i životy a jistoty stovek lidí. Dá se na takové katastrofy připravit? A umí naše společnost vůbec o takových věcech mluvit? Dnešní pořad přinese rozhovor se Zdeňkem Sovišem, koordinátorem humanitární pomoci organizace ADRA v Česku. Ta většinou od prvních hodin zasahuje u přírodních i jiných katastrof a přináší kromě dobrovolnické a psychosociální pomoci také tu finanční. Následovat budou zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, potom nabízíme relaci Rádia 7 3D Talk od 10:15. Od 10:30 pak Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin čteme na pokračování. Budeme naslouchat 6. části novely Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Na pokračování nám čtou Jiří Miroslava Lůšek a Kristina Kubačková. Teď nám budou zpívat bratři Ebenové.

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dám jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Stres a obavy malých pacientů i jejich rodičů před operacemi a vyšetřeními v nemocnici v Ústí nad Labem mírní takzvané laskavé uspávání, moderní postup dětské anestezie. Primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Petr Voutíšek přiblížil.
1: Laskavá anestezie má zajistit to, že dítě odchází z nemocnice bez toho, aniž by mělo po operaci nějakou děsivou paměťovou stopu. První postup ten využívá například na magnetické rezonanci, kdy rodiče můžou být po celou dobu a vlastně doslova v náručí těch rodičů ty děti uspíme, položíme do magnetické rezonance, pak se projede vyšetření. Druhá alternativa je tam, kde to stavebně není možné, jsou třeba sály dětské chirurgie a tam zase to snažíme nahradit tak, aby ty děti vlastně po celou dobu nebyly ve stresu.
0: U druhého postupu může dítě třeba v předoperační místnosti sledovat pohádky. Herní asistentka s ním po celou dobu komunikuje, ukazuje mu obrázky, hračky a pomocí vonavých fixů kreslí do kyslíkové masky, kterou si potom malý pacient bez obav nechá nasadit.

0: V malé pevnosti v Terezíně začala výstava prací předních českých karikaturistů z období od první republiky po léta poválečná. Právě karikatura byla v meziválečné společnosti mimořádně důležitým nástrojem veřejné debaty. Odvážní autoři zesměšňovali politiky, vlastními autoportréty si také dělali legraci sami ze sebe. Na stěnách visí díla od Josefa Čapka nebo karikatury Pabla Picassa, Václava Havla a France Kafky od Adolfa Hofmeistera. Ředitel památníku Terezín Jan Roubínek k tomu poznamenal.
1: O Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu nebo do toho katalogu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci. Prostě je tam jasně vidět, co se očekává a o co si ta doba skutečně bohužel říkala, a spousta lidí později potom říkala, že nevěděli, ale i na těch karikaturách můžeme vidět, že nemohli nevidět.

Generální sekretářka křesťanské sportovní organizace Orel Kristýna Horáková byla zvolena do dozorčí rady nadačního fondu Aktivní Česko. Její spolupracovníci vyjádřili na Facebooku radost. Napsali: pohyb, sport a aktivní život jsou témata, kterým se v Orlu věnujeme každý den. O to víc nás těší, že je můžeme pomáhat rozvíjet i na celostátní úrovni.

0: Diecézní centrum mládeže v Plzni pořádá prázdninový kvest. Je pro všechny mladé ve věku od 12 do 15 let, kteří chtějí zažít společenství a týden s přáteli, zábavou, chválami a Bohem. Uskuteční se od 12. do 18. července v Netčinách.
1: Kvest je letní týden pro mládež od 12 do 15 let. Zaměřujeme se hlavně na společenství a živou víru, na to, aby děcka mohly poznat, že víra není jenom zavřená v kostele na nedělní mši, ale je to především o tom, že žijeme spolu, že si povídáme, sdílíme, společně se modlíme. Kromě modliteb a diskuzních skupinek se kvest opírá o hry. Nosným tématem tohoto týdne bude Narnie, lev, čarodějnice a skříň.
0: Vyložila pro Glasu Terezie Metelková z diecézního centra mládeže v Plzni. Uzávěrka přihlášek je tuto neděli.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jsem Irena Bablová a jsem z humanitární organizace ADRA a budu si dnes povídat se svým kolegou Zdeníkem Sovišem, koordinátorem pro mimořádné události.
1: Ahoj Irenko, dobrý den všem posluchačům.
0: Zdendo, kdyby si měl říct, co je to ta mimořádná událost, co teda vlastně koordinuješ?
1: Koordinuju pomoc lidem, kteří jsou zasaženi středně velkou a velkou mimořádnou událostí. Většinou se jedná o povodně, požáry nebo třeba tornádo.
0: No, co si většinou lidé pod tím pojmem mimořádná událost jako často představují? Může to být i něco jiného? Setkal jsi se s něčím?
1: Rozhodně. Lidé si často pod pojmem mimořádná událost představí různé střelby, různé teroristické činy, něco obrovského, co je mediálně známého. A přitom mimořádná událost vůbec nemusí být takhle mediálně proflákla, ale může to být jenom něčí osobní tragédie.
0: Takže je rozdíl mezi tím, co vidíme v médiích a realitou, která je jakože na místě?
1: To, co vidíme na místě, je suchá, ostrá věc, zatímco to, co vidíme v médiích, je častokrát jenom představení prvotních událostí a média se dlouhosáhlé pomoci a dlouhosáhlému vývoji té události moc nevěnují. Takže právě proto lidé mají představu, že je to něco jenom hrozného, něco náhlého a akutního. Když to mimořádná událost, která je v realitě, je málo kdy jenom náhlá a rychlá, ale má dalekosáhlý průběh a dalekosáhlé řešení.
0: A liší se nějak mimořádná událost třeba v Česku nebo v zahraničí? Vnímáš to tak?
1: Řekl bych, že ať už co do charakteru té mimořádné události, tak i co do způsobu spolupráce státního sektoru. Co se týče toho charakteru a povahy mimořádných událostí v Česku, jsou to převážně ty přírodní katastrofy typu povodně. Měli jsme jedno historicky velmi silné a škodlivé tornádo, anebo potom to mohou být právě požáry. Občas jsou to nějaké lokální střelby anebo něčí osobní tragédie. Zatímco v zahraničí jsou to hodně často velké humanitární katastrofy, velké migrační krize, můžou to být obrovské nemoci a potřeby vystavit například stanové města. To se k nám, díky bohu, zatím tato potřeba nedostává.
0: Zmiňoval jsi se o posledních mimořádných událostech, jako byly hlavně povodně, a nebo právě ničivé tornádo na Jižní Moravě. Můžeš jako vyspecifikovat nějaký ten vývojový trend? Jak ho vnímáš tady u nás v Česku?
1: Pro české zeměpisné šířky to byly typicky povodně, do čeho jsme se zapojovali. A postupem času, jak vidíme ten meteorologický a dlouhý klimatický vývoj, tak vnímáme, že se to podnebí otepluje a tak v našich těch podmínkách dochází k různým jevům, k kterým nikdy nedocházelo. A tak různé velké supercely, což jsou velké těžké bouře, nebo potom tornáda, jsou stále častější a častější a tak se očekává, že i ten trend bude takový, že těch tornád se očekává více. Výkyvy počasí se očekávají větší, sucha budou větší, nebo i naopak ty bouře a hrozby povodní budou větší.
0: To nezní teda vůbec příznivě. Jsme teda jako společnost na to dobře připraveni?
1: Řekl bych tak, na úrovni známkování od 1 do 5, tak jsme na trojce. Není to nejhorší, ale máme spoustu prostoru pro zlepšování, co se týče edukace veřejnosti anebo i toho celého státního systému, který reaguje na mimořádné události.
0: Tak jestli jsme na trojce, což znamená teda dobře v té klasifikaci, tak začínám být trošku klidnější. Co teda funguje v zahraničí lépe a jinak? Mohli bychom se my jako Česká republika něčím inspirovat ze zahraničí?
1: Myslím si, že ano. Líbí se mi odlišný přístup třeba balkánských zemí nebo i jihoamerických, kde se hodně dbá na tu komunitu. Možná i vlastně ve Spojených státech. Tam se pracuje hodně s komunitou, s tou komunitní připraveností, s tou komunitní výpomocí. Nejenom až k něčemu dojde, ale převážně právě tehdy, když se nic neděje a společnost si uvědomuje, že je třeba být připravený na to, k když v jejich podmínkách například by mělo zase dojít k tomu období tornád v létě. Takže už pracují na té komunitní připravenosti, snaží se zjistit, co mají mít nachystáno, snaží se zjistit, jak funguje ten systém, aby čím jak nejvíce pomohli tomu záchrannému systému, když už by k něčemu došlo. Toto vnímám, že vlastně u nás až tak moc není a mohli bychom se od toho odpíchnout.

0: Já bych se teď možná vrátila trošičku oklikou k tobě, protože ty jsi koordinátor právě té pomoci při těch mimořádných událostech. A já vím, že to teda neděláš úplně dlouho. Ty jsi byl koordinátor dobrovolníků v dobrovolnickém centru. Tak jak jsi se teda z Dendo k těm mimořádným událostem dostal?
1: Jako slepý k houslím. Začínal jsem, jak říkáš, jako koordinátor dobrovolníků, ale zrovna v období, kdy nastala migrační krize způsobená válkou na Ukrajině. Takže kromě toho, že jsem koordinoval dobrovolníky, tak jsem se dostal hned do velké mimořádné události a pomáhal jsem Ukrajincům. Vedli jsme kurzy českého jazyka, pomáhali jsme jim s rozdáváním a distribucí různých pomůcek humanitárních nebo dalších potřeb. A potom, když to utichlo, tak jsem si veselé žil svůj koordinátorský život dál až do roku, do podzimu 24, kdy došlo k povodním a bylo to i právě tady v našem regionu, takže jsme se do toho automaticky zapojili a už mi to tady tak nějak k tomu srdci přirostlo a taky zároveň kolega Josef Koláček, který dlouhé roky toto oddělení v rámci humanitárky v Adře vedl, tak se rozhodl, že už bych chtěl trošičku změnu a tak mi to nabídnul, jestli bych to náhodou neměl v plánu třeba převzít, což jsem neměl v plánu, ale rozhodl se mě motivovat a říkal jsem si, že by mě to asi bavilo.
0: Jaké to je teda nastoupit místo kolegy, který v této roli působil opravdu hodně, hodně let a byl v tom zkušený? Jak se cítíš jako začátečník?
1: Asi díky tomu, po kom nastupuju, mám tu cestu mnohem jednodušší, protože ty desítky obrovských kontaktů, které získal to renomé, které vlastně díky té pomoci humanitární v průběhu těch let a drama, už to není o mně, že já jsem začátečník, ale pokračuju v tom, že Adra má nějaké jméno a Adra je známa v pomoci po mimořádných událostech. Takže v tomhle je to jednodušší a pro mě osobně je to náročné, protože já se v tom potřebuji zorientovat, vidět celou šíři a délku a výšku a hloubku té práce a umět se v tom dobře naučit chodit.
0: Zmínil jsi, že ti pomáhá, že tě zaštiťuje velká humanitární organizace. Jak teda Adra pomáhá? Co dělá a co nedělá při mimořádných událostech?
1: Je toho strašně moc, co Adra dělá. Řekl bych, že to je organizace, která dělá skoro nejvíc ze všech organizací, protože máme obrovský průřez. Abych to teda nějak vyjmenoval, v prvou počáteční fázi je to snaha vypsat sbírku pro ty zasažené obyvatele. Není to ale jenom u té sbírky, je to o tom, že potom koordinujeme infocentrum pro veřejnost, potom připravujeme zázemí pro poskytnutí dobrovolnické pomoci, ať už je to dobrovolnická psychosociální pomoc, anebo potom dobrovolnická manuální pomoc s odklízením škod. Je to taky zapojení dobrovolníků při monitoringu. To znamená, že dobrovolníci obchází všechny zasažené obyvatele a zjišťují, jaké mají potřeby. Jestli zdravotní, nějaké dobrovolnické, anebo finanční, jak na tom jsou. Ale ani tady ta práce a pomoc, vlastně, kterou Adra poskytuje, nekončí. Dochází k tomu, že nadále se snažíme být v kontaktu s těmi zasaženými, ale zároveň být k ruce i té samosprávě, hasičům. Předáváme si informace, dlouhodobě pracujeme v místě události a pomáháme i těm zasaženým, aby se dostali k penězům jak z veřejných sbírek nebo i z jiných třeba státních zdrojů a nebo jim poskytujeme poradenství, co se týče vysoušení nebo nějaké opravy jejich nemovitosti.
0: To je hodně oblastí, co Adra teda dělá. Jak dlouhá může být taková jakoby pomoc po nějaké mimořádné události, protože veřejnost většinou vnímá to, co se děje tady a teď, to znamená aktuálně, tak jak dlouho trvá taková mimořádná událost a hlavně teda pomoc při té mimořádné události ze strany Adry?
1: Přesně tak, jak říkáš, Janko. Mimořádná událost pro většinu veřejnosti trvá zhruba 2-3 týdny, dokud se o tom velice často mluví v médiích. Jestliže opadne tato frekvence, tak už žijeme v tom, že nic moc se neděje, že už je všechno za námi, ale ta pomoc, která je nutná, ať už dobrovolnická, psychosociální nebo finanční, nebo ta obnovovací ve spolupráci s těmi zasaženými, může trvat i několik let. Po tornádu na Jižní Moravě to byly určitě 2 roky, kdy se a intenzivně komunikovalo s těmi zasaženými a řešili se nějaké státní dotace, opravy. A i teď jsme skoro rok a půl po povodních, ale stále je to období, kdy lidé opravují, stále jsme s nimi v kontaktu a minimálně určitě takového půl roku, 3/4 roku to ještě bude trvat.
0: Tady vidíme, že to je opravdu jako dlouhodobá záležitost. Tak kdybychom teda měli zkusit posluchačům připodobnit od toho začátku, ať to vnímají jako systematicky, protože pomoc Adry je velmi systematická, jak teda vypadá první reakce Adry na mimořádnou událost? Co je teda jako ten první krok?
1: Pokud máme takové štěstí a víme o mimořádné události dopředu, tak jako to bylo na podzim roku 2024, máme dost času na to sformovat koordinační tým. Máme dost času dopředu už otevřít veřejnou sbírku, na kterou může veřejnost přispívat. Pokud toto štěstí nemáme, tak i tak jsou to první 2 kroky, které jako organizace děláme, ale je to v rychlém časovém sledu. Takže dozvíme se o tom, že k něčemu došlo, zasedají krizové štáby a zjišťujeme, co se vlastně stalo, jak velký je ten rozsah, a na základě toho formujeme koordinační tým, oslovujeme veřejnost, ať se zapojí jak finančně prostřednictvím veřejné sbírky, tak i dobrovolnicky, protože těch dobrovolníků je vždycky velká potřeba. A na základě informací, které dostaneme potom z terénu, z té zasažené oblasti, tak už formujeme terénní týmy, vysíláme je do ulic, aby šli mezi lidi, kteří byli zasaženi, zjišťují jejich potřeby a snažíme se potom takto koordinačně s integrovaným záchranným systémem a potom ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi tyto potřeby těch lidí naplňovat. A právě potom záleží na povaze té události, jak dlouho tyto potřeby naplňujeme.
0: Ty jsi zmiňoval, pokud ti tu mimořádnou událost víme dopředu, je to pár hodin, aby si posluchači nepředstavovali, že to je nějaká dlouhá příprava, ale zkus mě povědět, jaká je ta příprava, než se vůbec jako očekává ta mimořádná jako událost, protože samozřejmě to už jsou potom ty první hodiny, těch prvních 24 hodin až 48, které jsou jako nejdůležitější. Ale co se děje během teda celého toho roku? Probíhají nějaké přípravy, i když zrovna žádná mimořádná událost neprobíhá nebo se nečeká?
1: Rozhodně. Říká se, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Málo kdy to na poli mimořádek přesně takhle je, ale aby to bylo čím jak nejjednodušší, potom v období té mimořádné události je třeba na to být připravený. Takže v průběhu roku, když je zdánlivý klid, tak jsou to interní přípravy v rámci organizace ADRA, kdy se potkává tým, snaží se proškolovat v nějakých nových zákonech, v nových postupech, v nových technologiích, v nových softwarech a v nových nějakých systémových postupech, jak bychom chtěli lépe při té mimořádné události spolupracovat, lépe pomáhat a lépe komunikovat, aby když k tomu dojde, abychom všichni zhruba věděli, co máme dělat. Zároveň je to ale i spolupráce na jiné úrovni než interní organizační úrovni, ale je to spolupráce na krajské nebo celostátní úrovni s jinými humanitárními organizacemi, nebo také s hasičským záchranným sborem. Protože vlastně hasičský záchranný sbor je koordinátor vždycky těch mimořádných událostí, pokud to není kriminální čin, a tak se snažíme spolu s nimi si ty postupy vylazovat, komunikaci si vyladit a zjistit, kde máme nějaké mouchy, které můžeme potom ještě vylepšit, aby to během toho ostrého už necvičení bylo lepší.
0: To může být pro naše posluchače překvapivé, co všechno se děje v rámci těch příprav i mimo tu mimořádnou událost a jak je to všechno propojené a všechno se vším souvisí. Jsou teda nějaké hranice, co ADRA dělá a co už ne v rámci té mimořádné události?
1: ADRA jak jsi i zmínila, je humanitární organizace. Takže primárně naším cílem je naplňovat osobní, sociální, případně materiální a finanční potřeby zasažených osob, zatímco ODRA není zdravotnická organizace. Takže neposkytujeme na první dobrou první pomoc. Není to o tom, že podáváme léky. Takže nejsme složkou záchranného systému a v té úplně vyprošťovací fázi, záchranářské fázi, nejsme na scéně. Stejně tak potom jsou další fáze, a sice třeba poskytování psychosociální pomoci. Vypomáháme tam, ale není to kompletně naše odbornost, že bychom mohli poskytovat jenom psychosociální pomoc, protože ta knihovna těch našich proškolených interventů, které máme k dispozici, není obrovská. Takže je to spíš taková sdílená služba. A taky, co dál neděláme, nenahrazujeme státní nějakou podporu. Finanční pomoc z veřejných sbírek je důležitá, ale nikdy by neměla právě nahrazovat státní podporu a nemělo by to být o tom, že ADRA si na sebe strhává něco víc, než právě přísluší.

0: je teda na té koordinaci té pomoci nejtěžší? Třeba pro tebe. Co vnímáš, že je nejtěžší?
1: Lidi. Vždycky je to práce s lidma, ať už na straně těch zasažených a těch potřebných, kteří potřebují pomoc. Potom máme tady lidi, kteří tu pomoc nabízí a teďka máme nějaké spolupracovníky, máme další lidi ze samospráv. Naučit se vidět vždycky cestu, jak je možno pomoct. A někdy třeba i nepomoct a odkázat na někoho a na něco jiného je taky pomoc. Takže identifikovat ty potřeby a najít správné cesty propojení těch pomoci, bych řekl, že je asi to nejnáročnější. V klidu je to náročné. A o co víc, když dojde k té mimořádné události a všude je chaos a nikdo téměř nic neví.
0: To bylo vlastně za koordinaci těch mimořádných událostí. A když se podíváme na tu stranu té veřejnosti a chování jako lidí a veřejnosti při té mimořádné události, co teda pomáhá, když se něco přihodí, když lidé dělají jako všeobecně povědomí veřejnosti?

0: Ten systém krizové pomoci je daný a má určitou posloupnost. A čím více se budu snažit fungovat v této situaci spontánně, může to být na škodu. Ať už ke škodě toho zbržděného systému, anebo potom k mé vlastní škodě, že můžu dojít k nějaké újmě. Takže nejlepší je, když veřejnost opravdu vnímá hlavní oficiální informace, které jdou médií, ať už na webových stránkách humanitárních organizací, anebo právě třeba v rádiích, anebo ve vysílání televizí.
1: Takže to, co jsi teď vlastně říkal, že lidi v té spontánnosti, solidárnosti, že to je moc fajn, ale měli by vlastně lidé vnímat, co v danou chvíli mají dělat a co se vlastně jakože chce a nedělat to, co si myslí, i když si myslí, že to dělají dobře.
0: Přesně tak.
1: Dobře. Lidé právě často chtějí jako pomoci. Zmiňoval si právě tu solidárnost, tu spontánnost. Často chtějí pomoct tím, že třeba posílají ty příkrývky, oblečení. Jak teda jako by měl člověk postupovat, když by chtěl se do té mimořádné události zapojit?
0: Odpíchnu se od toho, co jsem řekl. Mít aktivně nalazené srdce a propojit to s ušima, možná i očima, a teda číst zprávy nebo nějaké výzvy. Protože právě výzvy je něco, nebo jsou něco, co jde směrem k veřejnosti, co je právě potřeba. Napadá mě situace, která nastala po tornádu na Jižní Moravě, kdy jeden den vyšla informace, že tito lidé přišli o téměř všechno, takže budou potřebovat různé materiální věci, hygienické potřeby, budou potřebovat drogery, a lidé ve své solidárnosti se rozhodli nekoordinovaně, bez informací najet. Najížděli, posílali a byly to tuny, byly to palety všech možných věcí. Bylo to úplně skvělé, bylo to úžasné vidět, kolik lidí chce pomoct. Ale zároveň tato situace byla pokryta během pár dní prvních a už ta potřeba se posunula do jiných sfér. Už bylo potřeba něco jiného, začal být potřeba materiál. Ale ta veřejnost masová, která stále zpracovává ty informace pomaleji a jednají pudově a na základě solidárního srdce, to trvalo trošku déle, takže se tam hromadily stále věci, které nebyly potřebné. A vlastně to brzdilo celou tu možnou pomoc, která se na místě poskytovala, protože bylo přehršel těch věcí, které byly k dispozici. Takže důležité je vnímat oficiální zprávy, protože vždycky se komunikuje, co je zrovna potřeba. Nejprve se to právě snaží záchranný systém společně s humanitárními organizacemi naplňovat to, co ti lidé potřebují, a pokud se nedostává, vždycky se obracíme na veřejnost, aby nám vypomohli, aby jsme mohli těm lidem lépe pomoct, protože jako aktéři na místě toho víme nejvíc a můžeme tyto informace spolehlivěji komunikovat. Takže dělat to, k čemu jsem vyzván, a když už chci pomoct, zeptat se, jestli je to potřebné, a pokud není, tak to není odmítnutí, není to nenávist, ale to je jenom o tom, že opravdu ta věc nebo ten požadavek právě teďka není akutní pro ty lidi.
1: Díky moc za vysvětlení. A když se teď podíváme na tu opačnou stranu, jak zvládají traumatem mimořádné události ti, kteří tou mimořádnou událostí byli konkrétně zasaženi?
0: Jak kdo? Obecně se má za to, a i z toho, co zažíváme, se dá říct, že většina lidí, kteří byla zasažena nějakou takovou událostí, tak funguje dobře. Nejdřív samozřejmě je tam ten prvotní šok, lidé nevěří, že se jim to zrovna stalo, nebo že se jim to stalo znova, ale tíha a tlak okolností, že se musím zbavit všech těch nánosů, bahna, všech těch odpadků, které tam naraz mám, přinutí člověka, aby upozornil své pocity, emoce a nějaké svoje trauma z toho, a musí fungovat. Takže funguje dny, týdny, možná i měsíce. A po těch několika měsících, kdy ty hlavní práce, odklizeci a to nastartování toho běžnějšího života, to zajištění toho běžnějšího života se podaří, tak teďka přichází ta fáze, kdy těm lidem vlastně začíná docházet, co se stalo, o co všechno přišli, co se mohlo stát, co to pro ně vlastně znamená, že přišli o půl domu nebo přišli o celý dům, nemají sklep, nemají vybavení, mají obrovské finanční díry teďka jim to dochází. Takže ta psychosociální pomoc je mnohem více užívaná a nabízená až s tím postupem času, protože těm

0: lidem teprve tehdy to začne docházet a mají možnost vlastně nad tím začít přemýšlet. A můžou to být někdy hodně silné stavy.
1: K té mimořádné události, a už si to tady několikrát zmiňoval, tak při ní hrajou velkou roli i média. Jak jako ty média pomáhají, nebo někdy můžou možná i jakože škodit? Jak to vidíš ty?
0: Medializace těch mimořádných událostí je skvělá věc, ale právě může zavést i k nějakým misinterpretacím. Skvělé je to z toho hlediska, že se dá komunikovat celému světu, co se stalo. Tím pádem můžeme vzbudit v lidech právě tu solidaritu, ten soucit, že chtějí pomoct. Můžeme šířit výzvy, ať už, že hledáme dobrovolníky, ať už, že vybíráme peníze, nebo že potřebujeme nějaké konkrétní věci. Lidé mají teda možnost být v obraze. Co je horší, že média právě někdy zkreslují, jak se tam pomáhá, jak to vypadá, protože média nejsou úplně edukována v tom systému krizové pomoci a tak občas jsou schopní říct věci nešťastně. A potom lidé mají na základě toho pocit, že musí tam třeba právě najet a pomoct a že systém vlastně nepomáhá, systém vlastně nefunguje, tak si to musím vzít do vlastních rukou. Takže i k takovýmhle věcem právě dochází skrze nějakou misinterpretaci médií.

Zmatená, splavená, splavená.

0: Ty jsi na začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že v těch prvních hodinách, jako vždycky, vyhlašuje ADRA právě veřejnou sbírku. Mohl by si posluchačům vysvětlit, jak jakoby fungují tyto veřejné sbírky a jak oni, jako laici, můžou poznat důvěryhodnou sbírku?
1: Veřejná sbírka je sbírka, která má transparentní účet, to znamená, že je možné si dohledat účel sbírky a zároveň to, jaké náklady na tuto sbírku nebo finanční prostředky jsou posílány, a zároveň transparentnost musí zajistit i sama organizace, která potom dává k dispozici způsob, jakým byly tyto peníze vynakládány, a potom zároveň tyto sbírky jsou i auditovány, takže by nemělo docházet k tomu, že jsou to sbírky, které jdou někomu do kapsy. Zároveň tyto sbírky jsou vypsány a registrovány na oficiálních orgánech. A nikdy by to neměl být účet jenom nějaké soukromé osoby, ale vždycky je to pod nějakou veřejně známou institucí.
0: Díky, teď aspoň budeme jako veřejnost vědět, jak jako reagovat a jak některé ty věci poznat. My jsme se už i bavili, že není důležité jenom ta prvotní pomoc, že je důležitá samozřejmě, ale důležitější je ještě jakoby ta pomoc jakoby poté, kdy už lidé jako nevnímají, mají pocit, že už je po té mimořádné události. Proč je teda podle tebe důležitá ta dlouhodobá pomoc? Třeba když si to vezmeme na těch povodních, které byly jako poslední pro nás mimořádná událost, zrovna tady na Ostravsku hodně silná.
1: Ta dlouhodobá pomoc je důležitá hlavně možná i z toho finančního hlediska, z toho důvodu, protože velká část peněz jde právě v tom možná prvním roce, kdy je to nejurgentnější ta pomoc. Zároveň ovšem ty potřeby těch zasažených lidí vyvstávají průběžně, protože někomu se statika domů hne až po roce. A kdyby se všechny prostředky vydaly během prvního půl roku a prvního roku, na takovéto mimořádné účely nebudou ty peníze k dispozici. A tak se snažíme s těmi penězi hospodařit s pravděpodobností toho, že může k takovýmto situacím dojít, abychom byli stále připraveni těm lidem pomoct a jenom nekrčili rameny a nelitovali, že vlastně jim pomoct nemůžeme. A možná i z toho jiného hlediska, když už se takto dlouhodobě pomáhá, opravdu se může stát, že už žádní potřební lidé nebudou, a tak po dvou letech skončíme s tou nějakou finanční pomoci, ale je strašně dobře, když máme jako společnost na mysli, že k těmto mimořádným událostem může dojít opravdu kdykoliv. Lusknutím prstu, bez nějakého předpovídání, bez nějakého velkého ohlašování dopředu. A právě v té chvíli je super, když můžeme být i jako organizace nachystana, že máme nějaký finanční polštář, který můžeme i hned uvolnit pro ty zasažené lidi. A nemusí to být na přímou pomoc, ale je to třeba na nakoupení desítek palet potravin, desítky palet nějakých ochranných pomůcek, lopaty, protože to jsou všechno věci, které musíme hned na začátku té události nakoupit, abychom měli pro ty dobrovolníky a pro ty samotné lidi k dispozici.
0: Děkuji ti moc za to ujištění posluchačů, že vlastně každá ta koruna té veřejné sbírky, kterou darují, je vždycky využita a vždycky vlastně vyúčtovávána. Tak už jsme se bavili, jak taková mimořádná událost nebo ta pomoc při té mimořádné události, jak jakože začíná, jakých je prvních 48 hodin, že se vyhlašují vlastně ty sbírky. A další tou oblastí, kterou ty si vlastně na začátku toho našeho rozhovoru zmiňoval, je právě to dobrovolnictví. Ty si dělil ty dobrovolníky, kteří jsou na ty manuální práce, a dělal si ty dobrovolníky, kteří třeba dělají ty monitoringy nebo tu psychosociální pomoc. Když by si měl zhodnotit, jak důležití teda ti dobrovolníci jsou při těch mimořádných událostech?
1: Jsou nezaplatitelní. Bez dobrovolníků by se žádná mimořádná událost nedala zvládnout. Uvědomují si to všichni, nejenom my organizace, které ty dobrovolníky koordinujeme a vysíláme do toho terénu, ale vlastně uvědomuje si to i stát. A vždycky se snaží počítat s dobrovolníky, vždycky se snaží připravovat půdu pro to, abychom ty dobrovolníky mohli zapojovat. My jako ADRA máme například pod ministerstvem vnitra akreditaci na to, abychom právě mohli připravovat dobrovolníky pro mimořádné události a bez toho to by to vlastně bylo jenom takové zábavné zapojování lidí, needukované a stát si uvědomit, že to je strašně důležité. Takže bez dobrovolníků by to nešlo, protože žádná složka, ať už organizace, anebo nějaké záchranné služby nemá jen tak po ruce několik tisíc rukou, což vlastně ta síla té veřejnosti je.
0: Mm-hmm. Takže kde teda ADRA k těm dobrovolníkům přijde, když jdeme tomu to uvedeme na příkladu těch povodní?
1: Všude, úplně všude a ideálně, aby to tak stále bylo, protože když k něčemu dojde, vždycky jde výzva. A je to o tom, že lidé se mohou registrovat na webové stránky. Všude na sociální sítě půjdou různé přihlašovací formuláře, aby se mohli lidé přihlásit a mohli být skoordinovaní podle aktuální potřeby, podle aktuálních možností. Většinou tyto informace jdou i do médií, takže i v různých televizních vysíláních nebo v rádiových vysíláních na internetu jsou tyto informace k dispozici, že se lidé můžou hlásit. Zároveň častokrát lidé prostě jen volají už rovnou, že se chtějí zapojit a co můžou dělat a kam mají přijet, takže znova je odkážeme na to, že je potřebujeme opravdu zaregistrovat, protože jsou oblasti, například i teďka na tom Jesenicku, co si pamatujeme z roku 24, kdy nikdo, kdo nebyl registrovaný, nemohl přijet. Takže v tom případě byla registrace extrémně důležitá a potom bez registrace lidi vraceli zpátky. Ta registrace zároveň zajišťuje těm dobrovolníkům ochranu, záštitu, ochranné pomůcky, pojištění. V tom je to organizované a registrované dobrovolnictví výhodné a strašně důležité.
0: Tady zazněla právě důležitá informace, aby lidé v té spontánnosti nebyli spontánní natolik, aby dělali věci, které nejsou třeba, ale aby opravdu pomáhali jako organizovaní dobrovolníci a tím pádem byli užitečnější. Co teda přímo na místě ti dobrovolníci dělají? Když už se teda zaregistrují, přihlásí, jsou někým koordinováni, jak ta pomoc na místě vypadá?
1: Většinou to vypadá asi tak, že se ráno potkají na nějakém srazu. Řeknou si právě, jaké jsou úkoly na ten den. Ať už je to jít do terénu a zjistit aktuální potřeby zasaženého obyvatelstva, nebo dostanou seznam adres, na které je potřeba zajít a pomoct těm zasaženým s vyklízením různých trosek, s odklízením bahna, s čištěním, dezinfikací. A potom je oběd. Většinou se vždycky snažíme zajistit, aby měli oběd, takže to není o tom, že lidé jsou naprosto bezprizorní a nikdo se o ně nestará. Zároveň se snažíme o to, aby se tam cítili komfortně a kdyby k něčemu došlo, aby bylo o ně postaráno. A podle jejich vlastních fyzických možností se pracuje do té doby, dokud můžou a potom si děláme i každý den debriefing toho, jak prožili ten den, co se stalo, co bylo dobře, co bylo špatně, co je potřeba vylepšit a jak oni to samotní prožívají.
0: Setkal jsi se někdy s někým, kdo chtěl hodně jakoby pomáhat, byl takový angažovaný a teď přijel na místo a teď zjistil, že vlastně to vůbec jako nedá?
1: Mm-hmm. Jo, hodně často k tomu to dochází, protože lidé jsou srdcaři. Lidé jsou srdcaři a ono se to právě ukazuje většinou v médiích, že pomáhat je nádherné, pomáhat je nádherné, pomáhat je nádherné. Ale když člověk přijde a vidí v některých tvářích tu bezmoc, to zoufalství, tolik trosek okolo, zničené zahrady, zničená stavení, někdy to i s tím dobrovolníkem, a možná nejenom s dobrovolníkem, ale častokrát i s nějakým tím obyčejným vytrénovaným pracovníkem zamává. A teďka je strašně důležité, co s tím se udělá. Pokud by zůstal člověk bez nějaké podpory, tak o to může složit úplně. A jsou lidé, kteří řekli, já už nejsem schopný fungovat dál, jestli to nebude vadit, já tady teďka obědem končím, buď mi dejte nějakou jinou práci, nebo já už to nemůžu. Určitě. V takovýchto případech jedině, co můžeme podpořit toho člověka, zajistit, aby se mu nerozilo něco horšího, aby se z toho úplně nesložil, ale zároveň vyhovět mu, protože je to stále dobrovolnická práce a nemůžeme po člověku něco takového chtít. Ale ano, stává se to, protože je to opravdu silný zážitek.
0: Díky moc, že i tady toto zaznělo, protože mám ráda rčení, že každá mince má dvě strany, takže na jednu stranu to může být to laskavé srdce a ta touha někomu nezištně pomoci, ale na druhou stranu by to mělo být i ochrana sebe samého. Co by měl třeba každý člověk vědět, než ho třeba zasáhne mimořádná událost? Může se na to každý z nás nějak jako připravit dopředu?
1: Myslím si, že do určité míry určitě ano. Říká se, že nejdůležitějších je první 72 hodin jakékoliv události. A říká se, že je třeba mít nachystaný nějaký evakuační balíček nebo mít nachystané základní potřeby pro přežití těch prvních 3 hodin, protože nevíme, k čemu může dojít. Mít nachystané nějaké powerbanky, které nám dají dostatek elektřiny. Mít nachystanou pitnou vodu nebo zásobu aspoň trvanlivých potravin, pokud nebudeme mít k dispozici elektřinu nebo tepl, na kterém bychom si mohli neinstantní jídla připravovat, pokud nám nebudou fungovat ledničky. Mít aspoň nějaká základní oblečení nachystaná, že nemám všechno špinavé v pračce, protože potřebuji v něčem taky fungovat, když bych měl odejít. Vědět, kde mám nějaké doklady, vědět, jaké mám léky, nebo naši nejbližší, jaké mají léky, aby když k něčemu dojde, aby to nebyl chaos, ale abychom věděli, co potřebujeme si sebou vzít. A nejlépe ještě, co se doporučuje, jak být připraveni, mít se svými nejbližšími nějakou krizovou dohodu. To znamená, že když k něčemu dojde, co kdo udělá? Kdo zajistí děti, kdo zajistí psa, kdo zajistí babičku, kdo zajistí dědu a kdo zajistí její léky.
0: Díky moc. Je to dobrý vhled pro každého z nás, co můžeme, jako, nebo jakým způsobem každý z nás může pomoci. A jak teda my jako ADRA můžeme zmírnit obavu té veřejnosti z nějaké mimořádné události, která se může přihodit?
1: Já bych rád posluchačům řekl, že tak, jak jsem je vyděsil na začátku, že to klima se zhoršuje a k těm událostem dochází a docházet bude. Je to tak. Ale zároveň chci ubezpečit, že i ten systém pomoci se stále každou mimořádnou událostí zlepšuje a zlepšuje. Ať už je to systém koordinace té veřejnosti. Snažíme se už právě i třeba se spontánními dobrovolníky lépe pracovat. Umět je i zahrnout do toho velkého systému. Zároveň pracujeme i v rámci cvičení meziorganizačních se záchranným systémem. Snažíme se vychytávat všechny mouchy, které by se mohly ještě objevit, aby ta pomoc, kterou poskytují všechny ty složky, byla dobře adresována, abychom uměli mezi sebou dostatečně komunikovat, abychom i k veřejnosti uměli dostatečně komunikovat a aby to už to samotné trauma, které přijde z toho události, nebylo nijak zvyšováno tím systémem a tou pomoci, ale naopak, aby to bylo vždycky jenom zmírňováno, aby ta pomoc byla těm lidem doručena čím jak nejdříve.
0: Uf, tak to se mě opravdu ulevilo a doufám, že i našim posluchačům. A díky moc za to ujištění. Zdendo, já nám všem přeju, aby svět kolem nás byl jakoby příznivý a k mimořádným událostem nedocházelo, anebo když už dojde, abychom to všichni společně zvládli. A doufám, že se uvidíme při nějakých jiných příležitostech, než je mimořádná událost. Díky ti moc za rozhovor. Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z Dobrovolnického centra ADRA.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

noci vždycky někoho unést. Vždycky zůstane pocit, že to tak je, že to tak bude. Na umrzlé cestě začí hoštít.

0: Blíží se 10. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá také v Novém Bydžově a v Praze. Akcie firmy SpaceX už třetí den v řadě klesají. Od červnového maxima ztratili přes 5% hodnoty. U úterních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. Podezřelý 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá také v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podle policie byl naposledy viděn ráno v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Otto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
4: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažily nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do 4letých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je i školy. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
5: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
6: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul a jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
5: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alois Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Teď pohled na silnice na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou na 15. kilometru. Už auto po požáru nepřekáží a kolona z 20. kilometru se rozjíždí. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdech do Brna, a to obousměrně z Prahy i Ostravy, se zdržíte vždy asi čtvrt hodiny. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před nájezdem na D1 před omezením je kolona kamionu od sjezdu na Blučinu z 11. kilometru. V Praze postupně polevuje ranní špička, lepší situace je v Liberecké ulici do centra. U Bulovky už nehoda v pravém pruhu nepřekáží a kolona z Letňance rozjíždí, zdržíte se 15 minut. Na Štěrboholské spojce je zdržení na příjezdu k Průmyslové ulici, kolona je od Černého mostu k Europarku asi na půl hodiny a plná je i Průmyslová od Spalovny k jižní spojce zhruba na 10 minut. Dobře, dojeďte. 23. červen přinesl polojasnou až jasnou oblohu. Během dne může být přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami mezi 24 a 29 stupni. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 10 hodin a 15 minut a to je akorát čas na relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně Betánie, který když nekáže, tak i rád vymýšlí pohádky pro děti. Aleši, vítám tě zpátky v našem pořadu.
3: Ahoj, Vojta.
2: Dnes nás čeká takové téma o tom, jak mít osobní čas s Bohem. Jak trávit nějaký čas s Bohem osobně, nejen ve společenství, nejen v církvi, ale osobně jeden na jednoho. Jak to děláš, Aleši?
3: Z Biblí. Vezmu Bibli a vezmu papírovou Bibli. Dřív jsem bral v posledních letech studijní překlad, ale mám podezření, že šlo o můj perfekcionismus, abych z toho textu dostal co nejpřesnější původní znění, ale pozoroval jsem, že když jsem před 16 lety uvěřil, tak jsem si velké množství textů zapamatoval v ekumenickém překladu a je pro mě strašně těžké se učit nové verše ve studijním překladu. Tak to je jeden aspekt. A pak ten druhý, že když čtu Bibli v tom ekumenickém, ve kterém jsem četl už i před lety, tak se mi to prohlubuje jiným způsobem, než když jsem třeba v tom jiném textu. Takže za mě vzít Bibli v tom překladu, který mě nedělá problém v soustředění, který mě neodtrhává od toho pozná Boha a klidně mít nějaký doplňující a potom s tou Bibli nakládat tak, jak se má. To znamená, že mám ten čas s Bohem, kdy, a teďka za mě tam jsou nějaké klíčové prvky, kdy se zastavím před Bohem v modlitbě a uvědomím si, že Bůh tam je a před kým jsem, že je to svatý Bůh, že je to Bůh, že to není jako další úkol, že je to Bůh, takové to, když Mojžíš stojí před tím hořícím keřem, tak si zuje ty opánky a ví, že je tam půda svatá, tak jenom dovolit si zastavit se, aspoň na půl minuty, jenom na minutu, klidně v tichu, a vidět, před kým jsem, a potom poprosit Ducha Svatého, aby mě vedl ve čtení Božího slova. Protože on ho napsal, jak čteme ve 2. Timoteově, on ho napsal skrz lidi, a tak já jeho potřebuji, abych mu správně rozuměl. A nejenom, abych rozuměl správně tomu textu, co jdu číst, ale aby mi pomáhal zpracovat moje srdce, který je ochotný vůbec jako vidět pravdivě sebe ve světle toho slova. To je možná divná věta, já to dovysvětlím. Že když mi to Boží slovo něco ukáže, tak bych řekl, že jako člověk nemám problém s tím říct, wow, tyjo, Bůh je takový, to je úžasný. Důležitá část. Ale taky musím být schopný říct, já to takhle vlastně ve svém životě nemám. Tohle bych měl změnit. Takový já jsem. A já mám za to, že vidět pravdu o sobě mi zjevuje Boží duch a potřebuji to úplně stejně jako vidět pravdu o tom, co čtu Bibli. Takže já to, co se teďka snažím jenom říct, je, že opravdu potřebuji poprosit Božího ducha, aby mi pomohl se čtením Božího slova. Jo? Začíná můj čas s Bohem, mám jeho slovo v ruce a potřebuji, aby Boží duch mě pomohl jak číst slovo, tak číst mě. A proto ho o to poprosím. A potom jdu do toho slova a jdu číst, mě pomáhá nějaký čtecí plán, anebo když už mám ze čtecích plánů moc velké úzkosti, tak nemít čtecí plán, protože já jsem povaha, kdy občas už mě pak frustrují čtecí plány. Ale pokud bych měl čtecí plán, tak jít na konkrétní místo, jdu číst a za mě si u toho klást dobrý otázky a nechat i ducha, aby mě třeba u nějakých věcí zastavil, vyprovokoval k přemýšlení, jako proč tady ten apoštol to říká takhle? Nebo jak tohle to by fungovalo v reálném životě? Protože moje teze je, za roky, co pozoruju, dokud lidský mozek nedostane otázku, tak nezačíná úplně přemýšlet. Jakoby dokud já nejsem konfrontovaný s něčím, čemu nerozumím, o čem něco nevím, tak tu hlavu nezapnu. Ale jakmile jsem prezentovaný jakoby vůči problému, na který nemám řešení, tak si nám ty kolečka rozjedou. A my úplně zoufale. Vem si třeba študáka, který má jít na zkoušku. Nemusí být maturita, ale písemka. Jak ten mozek se rozjede den předtím, když si uvědomí, že nic neví? To je úplně jiný, než jak ten mozek běží měsíc před zkouškou, přestože oni ví měsíc dopředu. Jsou lidi, kteří jsou schopni se dostatečně jako vyprovokovat, vybudit, Ale jakmile ti řeknu, hele, za 2 hodiny k nám přijde návštěva a bude chtít něco řešit, jak ti začneš šrotovat, co mám uklidit, co mám nachystat, co si budeme říkat. A hned to jede, protože mi problém, na který nemám řešení a musím na něj přijít. Nebo mi jako kázající budu na něco kázat. Na co budu kázat? Jak na to budu kázat? Co mám říct? A hned ten mozek jede. Ale pokud by mi někdo jenom řekl, hele, tady si čti, tak dobře, tak já jsem ten chleba snědl, já jsem si to přečetl a jdu dál. Takže pro mě osobně sednout si, pomodlit se a přečíst si, aniž bych narazil na problém nebo na otázku, na kterou nemám odpověď, mám u sebe, nevím, jak to mají ostatní, ale u sebe podezření, že to bude víc jako, to je zajímavé, a pak se pomodlím a jdu dál. Ale pokud narazím na problém nebo ho tam najdu a začnu nad tím přemýšlet, tak u mě osobně to funguje tak, že mě to najednou driluje víc do mýho života, jako do mě. A mě to nutí najednou si říkat, a mají to takhle lidi? A opravdu, jako, jak já bych jako v takové situaci, a čteš Joba, jak já bych v takové situaci jako reagoval? Vydržel bych to? A tedy. A najednou jsem v tom. A najednou to slovo, který čtu, je konfrontovaný s mojí realitou. Nebo třeba s lidma, kterých se to slovo najednou týká a já nad nima přemýšlím. A za mě jakoby najednou já jsem jak kdyby rozložen a to slovo může tam vstoupit a může dělat změny. A je to mnohem osobnější, než jenom to přelítnout. Takže za mě jakoby i dobrá otázka. A pak, když ji mám a najdu tu odpověď, tak se za to modlit. A modlit se buď, aby Bůh mě v tom měnil, nebo poprosit za odpuštění, nebo poprosit za lidi kolem mě a přetavit to do modlitby. Protože pro mě čtení Bible je jako nádech a modlitba jako výdech. A za mě není možné se neustále jako jenom vydechovat, aniž bych se nadech. Ale že, a to mám od Timothy Kellera, který krásně popsal, že i miminka, když se narodí, tak vlastně se učí mluvit tím, že jsou ponořeni do oceánu řeči a tím, jak se koupou ty roky v tom našem mluvení, tak to nasajou a pak začnou mluvit. Což znamená, že lidské mluvení je odpověď na mluvení někoho, kdo mluvil předtím. Je mi rok, rodiče na mě mluvili rok a já najednou začnu mluvit taky, takže odpovídám na slova, která mi byla řečena. A za mě to i zrcadlí křesťanský život. Bůh na mě promluví a já pak můžu odpovědět zpátky. Pro mě konkrétně, Bůh mi dal svoje slovo, takže já když ho čtu, tak on na mě promluví. Já ho musím meditovat, rozjímat nad tím slovem, pochopit, co mi chce říct. A Duch Svatý to udělá konkrétní. A pak já, když ho slyším na mě promluvit, tak mu odpovím. A tomu se říká modlitba. A pokud to dělám takhle, že čtu Boží slovo tím, že rozjímám nad tím slovem, slyším Boha, jak na mě mluví, a pak odpovídám, tak ta modlitba nebude repetitivní. Já se nebudu každý den modlit, děkuju Pane za tenhle den, prosím za moji manželku a děti a za spolupracovníka a práci, požehnej, prosím, amen. Já jsem třeba teďka četl Genesis 10 a 11, kde předtím Bůh v 9. kapitole a předtím vyhladí prostě svět, je 8 lidí s Noem, včetně Noého, a pak za pár set let zaplní celý svět. A já jsem si říkal právě tu otázku, Bože, co se tady o tobě dozvídám? Tam je hromada rodokmenů, to jsou jenom rodokmeny a babelská věž. A najednou mi došlo, no, ty jsi schopný udělat lidský život tak houževnatý, že i když vyhladíš celou planetu a necháš 8 lidí, tak stačí pár set let a najednou je to zase zaplněný. A to je biologický život, který ty si Bože stvořil. My jsme jako křehký jako lidi, ale jako lidstvo jsme docela houževnatý. A docela schopní všechno jako pokryt lidstvem celkem rychle. A já jsem si říkal, wow, to je drsný, že ten život je vlastně něčím tak houževnatý. Co teprve ten věčný život? Jak houževnatý musí být ten? A najednou mi došlo, no jasně, jo, mám příbuzné, kteří jako dost trpěli, nebyli věřící, ale vydrželi hodně, ale vidíš mučedníky, jako křesťany, kteří neropálí v koších v Římě nebo házejí lvům a oni nezapřou. Jaká to je houževnatost věčního života? Jo, Ducha Svatého v těch lidech, kteří mají věčný život. A to jsem najednou reflektoval na mým trápení a bolestech. A pozbuludilo mě to, že vlastně, když mě Bůh stvořil, tak neudělal bačkoru. A dal mi nějakou vůli, a dal mi nějakou sílu, ale pak ten další krok, dal mi Ducha Svatého, takže se můžu spolehnout, že díky němu se z toho nestvoknu, že díky němu projdu některým jako utrpením, protože on na to má, on je ten designér. Takže pak jsem si mohl spomenout na konkrétní bolest třeba a že kvůli němu se můžu spolehnout, že tu bolest vydržím. A to je nadechnutí. Přečetl jsem, položil jsem si otázku, na kterou jsem neměl odpověď, dostal jsem odpověď, rozvinul jsem tu odpověď, nadechl jsem se a pak jsem se šel prostě na 4 hodiny modlit. Za lidi, kteří vím, že to mají těžký, tak za jejich houževnatost. Za lidi, kteří neznají Krista, tak aby ho poznali a měli tu skutečnou věčnou houževnatost. Za moji houževnatost a vytrvalost v těch bolestech,

0: s Bohem na bohoslužbě? Proč je důležitá ta osobní část? Nebo je vůbec důležitá?
1: Ano, je důležitá. Přemýšlím nad příkladem a tak nejbližší analogie mi přijde, jestli je pro můj vztah s manželkou důležité, že máme rande a osobní čas jenom my dva, anebo jestli nestačí, že se vidíme jenom s dětma u jídel a když něco řešíme doma. Já myslím, že by to manželství se rozpadlo, kdyby jsme 5 let, možná i míň, šli jenom skrz společný časy u jídel a provozního řešení. A myslím, že spousta manželství má právě krizi, když děti vyrostou a odejdou, protože měli jenom ten čas společný, když řešili děti a práci a nebyli spolu. Takže tam vlastně ten reálný vztah nebyl. Takže za mě, abych mohl mít skutečný vztah, intimní osobní vztah s Bohem, tak s ním musím mít takový druh času. A to je ten osobní čas z Biblí. Pokud a pak to, že jsem na shromáždění a mezi dalšími křesťany, tak je ten společný jako čas s Bohem a s dalšími věřícími, kde se ale většinou po mně bude chtít, abych miloval. Že? Přikázání miluji Boha, miluji lidi. Mm-hmm. Že jakmile vlezu do toho společenství dalších lidí, kde to nejsem jenom já a Bůh, jo, já a Kristus, tak se po mně chce miluj a tam já musím vydat věci a zároveň tam nejsem ale osobní. Je potřeba kvůli tomu jednak, abych mohl mít osobní vztah s Bohem, musím mít osobní čas s Bohem a abych pak v tom veřejném mohl milovat, tak musím tu lásku někde načerpat. Že pro mě, abych mohl fungovat v tom veřejném, musím mít ten osobní. Takže pro vztah s Bohem osobní musím mít osobní čas a pro vztah s ostatníma musím mít ten osobní čas, abych mohl donést tu lásku. A podle mě v tu chvíli nemůže nikdy stačit jenom ten korporátní nebo společný nebo vlastně bohoslužebný, protože můžu hladit duchovně a budu povrchní křesťan. A navíc se nedokážu představit, že bych zažíval takovou míru proměny, jakou člověk může zažívat z osobního času s Bohem. Protože pro mě osobní čas s Bohem je o tom, že hledím na Krista. A jak jsme v 1. Korinským 4, nebo 2. Korinským 4, že jsme proměňováni, že hledíme na jeho slávu, jsme proměňováni od slávy ke slávě. Teď nevím přesně, jak ten citát je. Ale že Duch Páně nás právě mění, když hledíme na Krista. A to věřím, že se děje i na společných bohoslužbách. Ale za mě ten osobní čas je ten čas i proměny, který není možný nahradit. A ještě poslední myšlenka. Kdyby chodil jen na bohoslužby, tak si myslím, že se mi lehce může stát, že budu velmi chytrý křesťan, který nebude vevnitř proměněný a mám podezření, že to bude spíš živit moji aroganci a ne pokoru. Protože budu hrozně chytrý, jakože jsem slyšel spoustu kázání a přednášek a znalost není špatná, ale bude tam riziko, jestli udržím pokoru. Ale to, co jsem říkal vlastně na začátku, když jdu do osobního času s Bohem, tak pokleknu a uvědomím si, před kým jsem a ruku v ruce s tím jde, kdo jsem já. A Bůh se bude starat o to, aby mě správně pokořoval. Takže pak jako sice se dozvím spoustu věcí na bohoslužbě, ale osobní čas s Bohem mě pomůže milovat druhý, myslet na druhý, uvědomit si, kde třeba mi Bůh jako zaťuká na rameno a řekne, hele, víš, že se jako povyšuješ na toho druhýho, nebo víš, že jsi nikomu neodpustil, a nebo tak. To si myslím, že neudělá společný čas.
0: Super, díky moc, Aleši, a díky moc za tento rozhovor. A od mikrofonu se loučí Vojta.
1: A Aleš.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Jak jsme slíbili, opakujeme tři soutěžní otázky o vstupenky do Strážnice. Za prvé, zahájení pátečního programu pro mnohé znamená setkání u bysty Slávka Volavého u vstupu do areálu od zámku, které obstarává muzika jeho přímých pokračovatelů. Jak se jmenuje tato muzika a oba vnuci Slávka Volavého, kteří v ní působí? Otázka druhá, v pondělí uplynulo 40 let od úmrtí jedné významné zpěvácké osobnosti rodem ze Strážnice, která na festivalu naposledy veřejně vystoupila v roce 1982 ve svých 96 letech. Jak se jmenovala? A otázka třetí, hudební pořad Jana Rokity, který našim posluchačům nabídneme v sobotu 27. června od 9 hodin v přímém přenosu ze Strážnice, je inspirován lidově laděnými skladbami německého barokního skladatele. Jak se jmenoval? Odpovědi prosím posílejte na e-mailovou adresu naší hudební redaktorky bretfeldová@proglas.cz do středy 24. června do 12 hodin. Výherce vyrozumíme obratem během středečního odpoledne. Přejeme hodně štěstí při losování.

Samozřejmě se ve Strážnici můžete potkat i s dechovými muzikami tradičně na scéně v parku na Ostrůvku. V pátek tam zahrají Šarovec z Hluku, ale Grůti z Velkých Bílovic. V sobotu už od 13.30 Lideřovská šestka z Vnorov a večer Svárovanka a konečně dopolední neděle s dechovkou nabídne zábavu s kapelou Zlaťulka z Hrušek. Dechová hudba Zlaťulka vám hraje také v dnešní Voničce. Přejeme příjemný poslech s Proglasem.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on,
0: zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Šestá část.

0: V této roční době padá stín hor na údolí již velmi brzy. Když odmluvili všichni řečníci a schůze se skončila, rozcházela se židovská polana za úplného šera. Mlčenlivá, zaražená novotami a přehazující v myslích pro a proti. Maminka s pátravýma očima byla na táboru třikrát, ale nemohouc se dočkati konce, zas odešla a teď zmeškala. Hanele šla domů v skupině studentů. Šlojme Kac byl vedle ní a jak kráčeli, snažil se dotýkat její ruky. Hanele, proč s tebou není možno nikdy mluvit? Řekl smutně.
1: Vždyť víš, Šlojme, maminka mě nikam nepustí.
0: Zůstali kousek pozadu. Hanele, mám tě tak rád. A v šeru ji vzal za ruku. Jen na tebe myslím, jen o tobě se mi zdá. Nemohu bez tebe žít.
1: Mám tě také ráda, Šlojme. Však víš, říkala a klopila oči. Již dávno také se mi o tobě zdává a také o tobě myslívám. Mnoho, Šlojme, ale co nám to pomůže?
0: Hanele, tiskl jí prudce dlaň.
1: Můžeš k nám přijít a říci tatínkovi, dejte mi ji?
0: Mohu, pravil odhodlaně.
1: A kdo nás bude živit? Říkala smutně. A myslila si, vyžebrá na nás v Praze tvůj otec, když jich má doma ještě 6.
0: Šli, mlčeli, v šeru se drželi za ruce a klátili jimi. Byla to vlastně Hanele, která je uváděla do pohybu. A v jejich kývání doznívala pádnost její otázky a odpověď na ní. Šlojme se teprve za chvíli, zeptal nesměle a už bez naděje. Do Palestiny bys se mnou nejela, Hanele?
1: Ach, to jsou hloupé řeči. Myslila si, ale odpověděla. Nevím. Snad.
0: Docházeli k Šafarovu domu.
1: Pojďme, řekla Hanele a vytrhla mu ruku. Přijde maminka.
0: Ne, volal s úpěnlivou naléhavostí Šlojme. Ale učinila několik rychlých kroků, dohonila studenty a kamarádky a vmísila se mezi ně. A maminka už tu opravdu byla. Pátrala v šeru, s kým dcera jde. Hanele se rozloučila, ale Šlojmovi podati ruku zapomněla. Studenti doprovodili nejhezčí děvče vsi až k domu. A ještě když se za ní zavíraly dveře, provolali hlučné šalom. Maminka se vlídně usmívala. Zdali pak někdo také provolává šalom Fuksovým holkám. Tatínek se doma vyptával na tábor.
1: Mají pravdu, řekla Hanele a pohodila kadeřemi.
0: Ale tatínek zavrtěl hlavou. Nemají. Svět se netočí a Lejp je blázen. Možná, ale jeho vliv den ze dne roste. Nosí hlavu vztyčenou, má jinou chůzi a do očí se mu položil hrdý lesk. Také jeho hubená žena, pokorná a nemluvná, se teď někdy na ulici dává do řeči se sousedkami, dokonce se usmívá, takže Sura Fuksová v krámě jízlivě pohazuje hlavou hele, ševčinku. Ovšem, ta věčně zašlapaná podlaha u Abrahamovičů a toho kouře večer, že děti na peci ze spaní kuckají, jsou věru k pláči. Ale což není povznášející býti ženou vůdcovou, který jednou povede Polanské do zaslíbené země? Neboť muž založil organizaci a v jejich domku se konají pravidelné schůze. A Lejp řeční. Palestina, země otců, svoboda, blahobyt, štěstí, pryč z bídy, pryč od vykořisťovatelů, pryč ze tmy Goletu, a přijde-li Mesiáš brzy, uvítáme ho tam. Novým učením bylo již nakaženo půl vesnice, ne-li beznadějně, jistě nebezpečně. Protože začne-li člověk říkat, něco na tom je, je už zlé. Při večerním marivu se Židé v modlitevně hádali. Jeden z mála lidí, kteří vystihli, že se děje něco zlého, byl Salomon Fuchs. Byl poučen, jak veřejné věci úzce souvisí se soukromými a že tu nejde jen o Izrael, nýbrž také o něho, Salomona Fuchsa. Radil se s vlivnými lidmi obce, s Mordechajem Jidem Feinermanem. Svatý stařec zdvihl ukazovák, zle se zatvářil a přísně řekl, něco se musí stát. Ale co? Nevěděl. Ať jde pod zem starý Mordche. Ten jen tak na pejzy, na stříhání, na svíčky a sekírovat šechtra a bédra. Ale když se něco děje, zdvihne prst. Mluvil také s Pinchesem Jakubovičem. Pinches, kabalista a vyznavač rabiho z Belzu, byl smuten a hluboce nešťasten. Rozumem a důkazy zde nezmůžete nic, pravil zarmouceně. Tu může pomoci jen modlitba. Modlete se. Já se také modlím. Kdo myslí na rozum a důkazy, hlupáku, řekl si Salomon Fuchs. A tvé modlení? Ech, jako by pán Bůh mohl nebo chtěl udělat ti všechno sám. Salomon Fuchs zanedbává obchod. Přenechává jej ženě a dcerám. Chodí zamyšleně po dvoře k chlévům a zpět. Otvírá mechanicky branku do zeleninové zahrady a chodí za study s hlavou schýlenou a se špičkami k sobě. Žmoulá jazyk, škrábe hřbet ruky o ostříhanou bradu, zastavuje se a po kouscích si posouvá klobouk okolo hlavy. Odříci Abrahamoviči všechnu práci a žádat zaplacení dluhu. Věc jasná. Nedat rozkolníkům ani za haléř úvěru, zažalovat pohledávky a nepovolit dříve, dokud před obcí v modlitebně neprohlásí, že se přesvědčili, že je nové učení proti Bohu a Izraeli, a dokud se Abrahamoviče neodřeknou. Ovšem. Ale pomůže to? Jde o něho. Propaguje se vystěhovalectví. S každým, kdo odchází, se ztrácí zákazník a ročně několik set tržby u nejchudšího. A je nebezpečí, že pozbude zákaznictva i bez vystěhovalectví. Abrahamovič byl už dvakrát viděn u šafarů, také na Chamkes, a mladý Kac je tam každou chvíli. Šafar nemá prozatím co prodávat, díky Bohu, a chce-li někdo kousek mídla, jdou mu je uříznout do kuchyně ze svého. Ale posel, který nosívá přes pole na poštu psaní, mu včera říkal, že píše šafar do Mukačeva dceři. Nechtěl Fuchsovi to psaní půjčit ani za 2 kila mouky, ani za 3, prý ani za 1 000 000, teď už to nejde, a co je tady nový notář, se bojí. Ale co může šafar dceři psát? No, co může psát, aby mu půjčila několik stovek do obchodu? A jde o volby. A má zadáno o výhradní prodej státní kukuřice. Ale s pojmem volby ho napadá myšlenka. Rozbíhá se mezi záhony mrkve, zastavuje se, kroutí kloboukem, až zas sedí rovně. Ano. Příštího dne odjel Salomon Fuchs do města, k okresnímu náčelníkovi. Ale když seděl v soukromé kanceláři na vycpávaném křesle, co může stát, proti panu Radovi a vyložil mu, co se v Polaně děje, kývl pan okresní náčelník hlavou. Jsme o tom informováni. Co navrhujete vy, pane Fuchse? Zatknout Abrahamoviče. Pokud mi je známo, není žádné zákonné příčiny. Sionističtí chalucové jsou pod ochranou sociální demokracie. Studenti tábor řádně ohlásili. Přede dveřmi jsou volby, pane Rado. Zajisté, v této věci spoléháme také na vás. V Polaně je na 150 židovských hlasů. Na úřady si, doufám, stěžovat nemůžete, pane Fuchse, ale říkám vám přímo, na výsledku voleb záleží naše další blahovůle. Salomon Fuchs stál na chodbě hejtmanství. Nic. A má zadáno o výhradní prodej státní kukuřice. Stál a posouval si na hlavě kloboukem. Nic. Uhodil se do stehen. Pak šel k rabimu. O organizaci Mizrachy jste ještě neslyšel? Řekl rabi, otáče je v ruce šálkem, neboť právě svačil. Otázkou moderního rozratnictví jsme se mnoho zabývali a došli jsme k názoru, že sionismus možno potírati jen zas sionismem. Proti vystěhovalectví by už bylo marné bojovat a pokud se nesměšuje s otázkou mesiášskou, není proti němu námitek. Je-li už sionismus zde, třeba v něm nabíti vlivu. Založili jsme organizaci Mizrachy. Stojí také na půdě sionismu, ale přitom je přísně náboženská. Vedou ji mladí lidé z lepších rodin. Mají pěkné stejnokroje, pěstují sport, zpěv, pořádají zábavy. Ať vaše surinka založí v Polaně Mizrachy. Dojděte ještě teď k Hydalovi Štejnovi. Poradí vám. Pošle vám do Polany také lidi.

0: Sura Fuchsová založila v Polaně ze svých sester a bratra, z Chaimka Zisovičova a z 8 jiných chlapců a dívek organizaci Mizrachy. A poněvadž Salamon Fuchs v tomto případě povolil úvěr, šily se stejnokroje, zelené turistické haleny se žlutou Davidovou hvězdou na rukávě. Za týden přijelo z města 5 mladých pánů v stejnokrojích. Uspořádali výlet k myslivně. Zde se mluvilo, třeba ne tak dlouho, jako když tu byli studenti. Zpívalo se a večer se u Fuchsů při gramofonu tančilo. Pánové rozdávali dívkám kornouty cukroví, úsměv vůdcovské Sury zesládl a protože při této politické akci pomýšlela také na možný druhotný výsledek návštěvy, pečlivě se večer nalíčila a ozdobila se všemi svými šperky. Příští týden se zase do Polany sjeli Abrahamovičovi Chalucové. Ne již studenti, ti teď byli v Mukačevě, ale přeci jen lidé, kteří věděli, že je jazyk ještě k jinému než k jídlu a kteří jim dovedli znamenitě býti zrádné mizrachisty a zaprodané boháče. Ale hlavní věc, organizovat se. Organizace, organizace, organizace. Co je to? Volal zpovzdálý Bajniš Zisovič. Hlupáku, sjednotit se, vzdělávat se, sbírat peníze, křičel za řečníka Šlojme Kac. Aha, rozchechtal se Bajniš. Ale dostal. Jak se chceš, blázne, dostat do Palestiny bez peněz? Osopil se na něho Šlojme Kac. Všichni se smáli. Hanele velice. Několik dní potom dostali Abrahamovič a jeho nejvěrnější druhové Nachamkes, Kac, Ejzigovič a Mendlovič advokátní upomínky o zaplacení dluhu firmě Salamon Fuchs pod pohrůžkou žaloby. Salamon Fuchs mohl k tomuto opatření sáhnout tím spíše, že už ani nestrácel zákazníky. Těch 5 chodilo k Šafarovům. Pravda, Josef Šafar za 500 korun, kterému s nepříjemným psaním poslal mukačevský zeď, mnoho do prázdného krámu nakoupiti nemohl. Ale trochu kukuřičné mouky na všední den, trochu bílé na šábesový barches a trochu soli přec. Upomínky pobouřily. Víme zajisté, jaká svízel je to, má-li se najednou hotově a do 14 dnů zaplatit 40 nebo dokonce 120 korun a ta nestoudnost ještě 5 korun advokátovi za psaní. A tehdy se veřejné napětí zesílené teď soukromím vybilo. Jedné noci po 2 hodinách tvrdého spánku byl Salamon Fuchs probuzen ranou a rinčením skla.
1: Ribojnoj šel ojlom, pane světa,
0: vykřikl a vyskočil, ale hned si lehl na zem a zakryl rukama hlavu. Břink. Ne, tohle nebyl kámen. To se nějaká láhev roztříštila nárazem na okenní mříže. Žena a 2 dcery, které s ním spaly, se dali do zoufalého křiku. Břink, břink, břink! Tabulky řinčely a sklo létalo. A teď 2 rány hluché. Kameny se odrazily od mříže. Salamon Fuchs lezl po kolenou k okenní stěně, aby byl chráněn.
1: Nekřičte, volal na ženu a dcery. Vlezte pod peřinu, pak se opatrně sesuňte na zem a schovejte se za postel.
0: Z vedlejšího pokoje se ozýval křik ostatních dcer a pláč té malé. Na podlahu s rachotem dopadaly kameny. Břink! Celá rodina se sešla v neproniknutelné tmě síně, jeden dříve, druhý později. Zde, kde nebylo oken a za železem pobitými dveřmi, bylo nejbezpečněji. Třásli se zimou a rozčílením. Je to útok jednoho
1: nebo tisíců.
2: Prasata,
1: vydechla první Sura. Teď se ozývaly rány z jiné strany stavení a první měla odvahu vyjíti ze síně, obléci se, podívat se do krámu, zda nepovolili okenice, skrčená se plížití místnostmi a opatrně vyhlížet okny, zda by nepoznala nikoho z útočníků. Ale noc byla volena dobře a nebylo vidět dlaň před očima. Břink! Ozvalo se ještě jednou ze zadní části domu. Copak tu byla ještě nějaká tabulka celá? Vyčkávali rána, neodvažujíce se ani rozsvítit, ani vrátit se do postelí. Bylo jim zima a potmě snášeli pokrývky a peřiny, aby se do nich zabalili. Celý byt byl pokryt sklem, kamením a dny lahví. Vysvobodil je teprve první povoz hrčící po oblázcích a zaražená otázka rusínského hospodáře vykřiknutá mezi mříže vybitých oken. Hej, co se tu stalo? Když vyšli, viděli, že jest všechna jejich zelinářská úroda vytrhána, poházena po silnici a znečištěna jejím kalem. A když se šli podívat do zahrady, našli bobové tyčky zpřelámané a cibulové záhony na kaši rozdupané, jako by tu bylo řádilo stádo skotu. Pak si chtěli svlažiti rozčilením vyprahlá hrdla a načerpali z vážnice vody. Ale nedala se pít. Někdo nalil do studny petroleje. Paní Ester blýskali pod zamračeným čelem oči.
3: Kdo kupoval včera petrolej?
4: Včera, maminko,
1: usmála se trpce Sura.
4: To mohlo být již před týdnem.
1: A na dluh také nejspíše, dodala zlostně Céza. O události se dovídala vesnice. V studeném jitru se před Fuxovými kupily hloučky lidí a nové sem přicházeli. Také četníci tu za chvíli byli. Když se o příhodě doslechli u šafarů, hodila na sebe rozrušená maminka dobrou sukni, oblékla kabát a chopila Hanele za ruku. Pojď. Šli před Fuxů v dům. Děvečka a čeledín vyčerpávali okovem vodu a ta tekla dvorem do ulice. Ve dveřích krámu mezi pestrými reklamami mídla a cikorek stál Salamon Fuchs. Ale Salamon Fuchs nebyl tatínek, aby se polekal dvou žen, aby se chytil za hlavu a šel běhat do sadu. Co je tady k dívání? Křikl na ně.
5: Ach, jen si tak myslím, řekla mírně maminka a trochu jí přitom přeskočil hlas, že pánbu zlého člověka vždycky najde. Ale kterého neřekla. Mohl to být i také ten, který tu v noci vybíjel okna. Vedle otce se mezi reklamami objevila Sura.
4: Vždyť to nic není.
1: A sladkokysele se usmívala.
4: Nebo si snad myslíte, paní Šafarová, že už nemáme ani na těch pár tabulek? Nedej pán Bůh.

0: novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování četli Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasové nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme.

0: tečky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochop

milé ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná dořad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi.

Světe vyfouknuté, malované vejce. Světe krásná věc, světe krásná věc. Světe vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy. I slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve dví.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu.

0: Generální sekretářka Orla Kristina Horáková byla zvolena do dozorčí rady nadačního fondu Aktivní Česko. Křesťanská sportovní organizace vyjadřuje na Facebooku radost. Píše: pohyb, sport a aktivní život jsou témata, kterým se v Orlu věnujeme každý den. O to víc nás těší, že je můžeme pomáhat rozvíjet i na celostátní úrovni.
1: Obejmi mě.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Varhanní koncert se uskuteční tuto neděli 28.6. na Velehradě v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Podrobnosti za organizátory doplní Marie Vojáčková.
1: Zahraje ukrajinská varhanice Olena Maciehu, skladby od Josefa Bridgeho, fanfáre in D, Johana Pachelbela, šanson F moll, Denise Bédarda, preludium a tokáta, Vítězstava Nazarova, Věčné město Jeruzalém, Getsemanská modlitba, Poslední soud a ukřižování, či Johana Sebastiana Bacha, tokáta a fuga D-dur. Varhanní koncert podpořili obec Velehrad, nadace Český hudební fond a nadace Život umělce.
0: Takže tuto neděli na Velehradě začátek velehradského koncertu je v 16.30.

Mám 11 hodin a 49 minut, za 11 minut bude poledne úterý 23. června 2026.

zaskočen štvavým křikem. Však nejúžasnější je být emouským učedníkem. Nikdy jsem nebyl ve svaté zemi. Mám rád svůj pokoj, kde dobře je mi.

0: Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.
1: 11 hodin 53 minut, úterý 23. června a vy posloucháte Proglas. A od mikrofonu Radia Proglas vás srdečně zdraví a krásný den přeje Martin Novotný.

Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí o 12. neděli v liturgickém mezidobí 21. června 2026.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V Matoušově evangeliu nedělní liturgie posílá Ježíš své učedníky na misi a mimo jiné jim klade na srdce. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Spojuje to, co slyšíme do ucha, totiž v tajnosti srdce, s tím, co jsme povoláni hlásat všem, a připomíná nám, že hlásat evangelium znamená především dělit se o osobní setkání s ním, které je pro každého jedinečné. Síla apoštolátu je ve skutečnosti v něčem jiném než v technice a nástrojích. Spočívá v působení Svatého Ducha v nás a v autenticitě naší odpovědi. Není důvod myslet si, že kontemplace je nějakou výjimečnou zkušeností vyhrazenou svědcům, mnichům, poustevníkům. Všichni jsme ji schopni. Najdeme-li síly uchovat si mezi všemi svými denními povinnostmi tiché okamžiky, v nichž se stišíme před Bohem, abychom naslouchali jeho hlasu, svěřili mu své radosti i své starosti a zpětně se podívali na svůj život. To z nás bude dělat stále více lidi pevné a vědomé si své víry, tudíž i věrohodné a svobodné apoštoly, muže a ženy schopné odrážet světlo evangelia na každém místě a za všech životních okolností, vydávat svědectví dokonce i tam, kde jeho hodnota není přítomna nebo není přijímána. Evangelista Matouš psal pro komunity, které neměly snadný život. Museli čelit nepřátelství a pronásledování, jak se to děje i dnes tolika křesťanům na mnoha místech ve světě, a pokušení ztrácet odvahu nebo se nechat přemáhat únavou či strachem bylo veliké. Dnes jako tenkrát je nezbytné zůstat věrnými Ježíšovu učení a hlásat jeho slovo, odpovídat na nenávist láskou, na zpupnost pokorou, na zastrašování vytrvalostí. Proto je nezbytné, abychom nechali svou víru zakořenit v intenzivním vztahu s ním. To nám dá sílu, abychom si nezoufali a abychom dále předávali všem a za všech okolností jeho poselství naděje, lásky a pokoje. Světu jeho tolik zapotřebí. Maria, ať nám pomáhá být misionářskými žáky Pána Ježíše, každý podle svého vlastního povolání.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Diákovic, Valtrovic a Strachotic. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebýval mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
2: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A přidáme modlitbu Anděle Boží.
2: Anděle Boží, strážce můj, vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, s mostem svatým mě vyručuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět javno přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám doskonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatý Josefe Kafaso,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi,
3: i s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Je krátce popolední, úterý 23. června a přichází čas na hudební siestu. Jako první opus vyslechneme koncert pro hoboj a orchestr C-dur Antonia Vivaldiho. Neues Bachisches Kollegium řídí Max Pommer a solový hoboj interpretuje Burkhard Gletzner.

Tak to byl koncert pro hoboj a orchestr C-dur Antonia Vivaldiho. Následuje koncert pro housle a orchestr C-dur Giuseppe Tartiniho. Orfeo orchestr řídí Gyergy Vasegi a solové housle interpretuje László Paulik.

To byl koncert pro housle a orchestr C-dur Giuseppe Tartiniho. Následuje Concerto Grosso opus 1 číslo 8 F-moll Pietra Locatelliho. Radio Symphony Orchestra Stuttgart řídí Garcia Navarro.

Skončilo koncerto Grosso opus 1 číslo 8 F moll Pietra Locatelliho. Následuje koncerto Grosso opus 6 číslo 4 D dur Arcangela Corelliho. Záhřebští interpretují toto koncerto Grosso záhřebští solisté.

0: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Prezident Pavel podal kompetenční žalobu. Pražský arcibiskup Přibyl převezme v Římě pálium. V Českém Švýcarsku platí noční zákaz vstupů do lesů. Prezident Petr Pavel v kompetenční žalobě žádá ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavlovo vyjádření dnes na webu zveřejnil Hrad. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na červencový summit Severoatlantické aliance považuje Pavel podle vyjádření za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a za omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Na videonahrávce mimo jiné uvedl.
1: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
0: O slavnosti svatých Petra a Pavla předá papež Lev XIV. Nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům pálium. Tento kruhový pruh z bílé vlny se šesti černými kříži se klade na ramena přes mešní roucho a symbolizuje jednotu s římským biskupem i duchovní moc v dané církevní provincii. Mezi těmi, kdo letos odznak pravomoci v Římě osobně převezmou, je také nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle kanonického práva jsou metropolité povinni o pálium požádat do 3 měsíců od jmenování. Užívat ho mohou výhradně při bohoslužbách ve své provincii. Naopak arcibiskupové bez vlastní diecéze, například nunciové, ho standardně nedostávají. Generální sekretariát synody o synodalitě svolal do Říma zástupce katolické církve z celého světa. Od dnešního dne zasedají vedoucí představitelé církevních orgánů a koordinátoři kontinentálních týmů z Latinské Ameriky, Afriky, Asie, Evropy, Oceánie, Blízkého východu a Severní Ameriky. Účastníci budou společně i v pracovních skupinách hodnotit, jak se daří výsledky synodálního procesu zavádět do každodenní praxe. Ve čtvrtek na závěr celého setkání se k ním připojí také papež Lev XIV. Delegáti se zaměří i na přípravu synodálních shromáždění, plánovaných na příští 2 roky. Celý proces pak vyvrcholí závěrečným zasedáním v říjnu 2028. V neděli 28. června se v mnoha zemích uskuteční tradiční sbírka svatopeterský haléř. Věřící tak mohou podpořit svatého otce v jeho službě i financování charitativních projektů pro lidi postižené válkami či přírodními katastrofami. Zatímco v českých a moravských diecézích hlavní sbírka probíhá už v únoru, přispět na toto papežské dílo je možné kdykoliv během roku. Svatý stolec pro letošek připravil informační materiály, včetně videí a brožur. Ty jsou spolu s možností bezpečného online daru k dispozici na oficiálním webu www.obulodisanpietro.va. Každý dar pomáhá papeži reagovat na krize po celém světě.
2: Zpravodajství na Proglasu.
0: V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerami. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Řekl dnes mluvčí správy parku Tomáš Salov. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček k tomu doplnil.
3: Soustředíme se teď v tomto období horké na ty požáry přírodní prostředí, jsou to obecně požáry lesů, požáry luk a podobně. Samozřejmě problematika národního parku je velmi specifická, činíme tam nějaké specifické úkony, to nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
2: Počasí.
0: Nadále bude polojasno až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů, tisíci metrech na horách kolem 22. Vane přechodně místy mírný severní až severovýchodní vítr. Tlak vykáže slabý pokles, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. V noci a zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přeháňky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia, zítra vyšplhají teploty na 28 až 33. Tolik zprávy Lenky Pekařové. Na Proglasu dál pokračuje odpolední proud s Martinem Novotným.
2: A já děkuji Lence za zprávy z domova i ze zahraničí a poslechneme si nějakou příjemnou hudbu.

13 hodin a 14 minut. Za minutku bude čtvrt na dvě. Ve dvě hodiny, ve 14 hodin, bude tradiční pořad Hudební kompas dnes o polském hudebníkovi Samu Kowalskému. 17 hodin a 10 minut, Barvínek s podtitulem Zuš Bystřice pod Hostýnem. A mezi tím v 16 hodin můžete vyslechnout hodinový pořad Hudební výlet do Afriky 2026/2.

pánské potraviny, to je trochu jiný. Měl jsem malého kluka a ten mi řekl jednou, tatínku, pojď půjdeme do dětského železářství, já si chci postavit vysokou pec. A tak jsem mu koupil malý autogen, vešel jsem mi pohodlně do dlaně, a když jsem hořák zapálil, jako by hořel plamínek zapalovač.

pojďme do dětské pekárny. Já si chci postavit rohlíky, a tak jsem jí koupil pana projektanta, sadu tužek a malou kancelář, a také paní prodavačku.

0: O laureátech ceny města Uherské Hradiště za rok 2025 rozhodli včera zastupitelé. Nominaci měli čtyři lidé a nezisková organizace.
1: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že cenu města za loňský rok obdrží dvě osobnosti, jedna fyzická, druhá právnická. Tou fyzickou je pan doktor Jiří Jilík, což je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a širším okolí. Tou právnickou osobou je zapsaný spolek Junák, český scout středisko Psohlavci. To je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace.
0: Oznámil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Za rok 2024 dostali městskou cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Ty byly na přelomu tisíciletí u zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovně a poslouchají čtení.

Bylo to všední jako městský kouř, řekla jsi to tiše, jak když padá z vlasů prach. Pojedem trochu pryč, docela někam jinam, kde Bůh se chystá nad vodama v tmách. A pak si řekla, vem si déšť, to slunce šílí. A já řekl,

a objevil nás Fenek, ušatej anděl, malej a vlídnej, tlumočník a brach. Řekla, z tohle je dobrý, máme tu zenámí, který se ujmou našich drobných snah. A pak si řekla, vem si meč, tvá láska šílí. A já řekl, proč právě?

Pak změnil jsem svý jméno, oči a čísla, a možná věk, a možná taky křest. A tápal kolem ohňů, ve stopách zvířat, zběsily bídnou blahovůlí hvězd. A ty si řekla, mně si vem,

0: půlnocí skončila výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Ve včerejším vysílání médií veřejné služby se projevila například minutovým zpožděním vybraných pořadů anebo speciálním hlášením o protestu. Například na pražské budově rozhlasu visela hesla Pro vás, ne pro politiky, či Nezávislý rozhlas pro všechny. Stávku organizovala iniciativa Veřejnoprávně.
1: Podstatné je pro nás také to, jak na to zareagují politici, kteří jsou za to odpovědní a kteří nějakou změnu chystají a plánují. Jak se k tomu postaví, jestli třeba přehodnotí svůj postoj nebo postup nebo zvolní v tom ukvapeném tempu a dají třeba nějaký prostor k té věcné debatě.
0: Vysvětlil mluvčí iniciativy Veřejnoprávně Jan Herget, vedoucí tvůrčí skupiny Dokument a publicistika Českého rozhlasu. Do protestu se zapojily i krajské redakce. Za studio Českého rozhlasu v Brně promluvila redaktorka zpravodajství Alena Hesová.
2: My jsme se v rámci regionu, tedy i u nás v Brně, rozhodli zapojit do stávky hlavně proto, protože se obáváme ovládnutí médií veřejné služby nejenom Českého rozhlasu, ale i České televize a obáváme se, že cesta k tomu ovládnutí je zrušení poplatku za rozhlasové a televizní vysílání. Do té stávky se v rámci rozhlasu zapojuje přes 1000 lidí, je to poznat i ve vysílání, ale spousta z nás sem dnes přišla a chceme alespoň symbolicky tu stávku podpořit i kolegy, kteří museli pracovat, protože to vysílání jsme samozřejmě nevypli, fungujeme dál a jsme rádi samozřejmě za každou podporu. I to, že nás sem přišla podpořit část veřejnosti.
0: Petici proti vládnímu rozhodnutí o změně financování médií veřejné služby podepsalo 1700 jejich pracovnic a pracovníků. Zastávkující brněnského studio České televize redaktor Šimon Švub shrnul.
3: Do výstražné stávky v brněnském studiu České televize se zapojilo 276 pracovnic a pracovníků studia. V tom čísle jsou jak interní zaměstnanci, tak externí spolupracovníci. My za stávkový výbor iniciativy Veřejnoprávně i brněnské odborové organizace všem děkujeme, že jim není osud médií veřejné služby, ve kterých pracují všichni rádi, lhostejní, že se k této stávce připojili svým podpisem.
0: Iniciativa Veřejnoprávně doufá, že šlo o poslední protest. Případný další postup nastínila zpravodajka České televize a členka jejího stávkového výboru Eliška Záleská.
4: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.
0: No a my z brněnského studia jen dodáváme.
5: Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: života přijímá,
1: dá ti znát,
0: nad temnotou rozvírá, živých křídel
1: třeba.
0: Slyším už

Je úterý 23. červen 2026 v kalendáři OSN Den veřejné služby. Katolická církev ukazuje na svatého Josefa Kafasa, italského kněze z 19. století, spoluzakladatele kongregace Salesiánů Dona Bosca. Před 150 lety byl položen základní kámen domu umělců v Praze Rudolfina. 135 let uplynulo od narození spisovatele, dramatika a filmového režiséra Vladislava Vančury, oběti nacistické zvůle z roku 1942. A před 30 lety zemřel herec Eduard Cupák. 53 let jsou kněžími olomoucký arcibiskup Jan Graubner, litoměřický biskup Jan Baxant a emeritní pražský pomocný biskup Salesián Karel Herbst. 35 let kněžství si připomíná salzburský arcibiskup Franz Lackner, františkán, předseda Rakouské biskupské konference.

Je úterý 23. červen 2026, v kalendáři OSN Den veřejné služby. 51. narozeniny dnes slaví architekt a publicista Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při České křesťanské akademii, kurátor uměleckých intervencí v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora a redaktor revue Salve. 55. slaví prima balerína Daria Klimentová. 75 let se dožívá ombudsmanka a obhájkyně lidských práv Anna Šabatová. 81. narozeniny má grafik, karikaturista a kněz pater Jan Hrubý, výpomocný duchovní v Kadani. No a svátek má Zdeňka. Jméno vychází z mužského Zdeněk, domácí podoby českého jména Zdeslav. To znamená zde slavný. No a ve starých kalendářích bývalo u dnešního data jméno světice, k níž známe pranostiku. Na svatou Agripinu odpočívej jenom v stínu. Když se podívám z okna, myslím si, že to je dobrá rada.

před pár okamžiky bylo 14 hodin, máme úterý 23. června. A s tímto časem přichází příhodná chvíle pro odpolední hudební kompas. Hudební kompas nás teď zavede do Polska. Vítězem letošního ročníku ankety Folkový fonogram roku se stal hudebník Sam Kowalski se stejnojmenným albem. Že Sam Kowalski není obyčejné jméno a příjmení, si vysvětlíme po první hudební ukázce. Ta se jmenuje Ovčárek.

Tak to byl Ovčárek. Sam Kovalský je solový projekt polského zpěváka a hudebníka Mateuše Kovalského, který se dlouhodobě věnuje výzkumu i interpretaci polské tradiční hudby. Jeho přezdívka tedy znamená, že písně nahrává sám. Na svém prvním albu se soustředí především na oberek. Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších tanců polského venkova. Album lze chápat jako pokus o nové pojetí polské lidové hudby bez výrazných aranžerských zásahů nebo fúzí s jinými žánry. Namísto modernizace staví autor na síle samotných melodií, hlasu a jednoduchého doprovodu. Vzniká tak intimní hudební svět, který čerpá z tradice, ale zároveň působí současně. Zatímco tradiční oberek bývá rychlý, energický a místy až divoký, Kovalský se vydal opačným směrem. Jeho cílem bylo objevit pomalejší, meditativnější podobu této hudby a ukázat, že i staré taneční melodie mohou nést kontemplativní a velmi osobní sdělení. Poslechneme si ještě písně Šiviec a Zaraš.

To byl Sam Kowalski, solový projekt polského zpěváka a hudebníka Mateusze Kowalskiego. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme nové album britského písničkáře Jamese Harrise. A zítra odpoledne nás bude zajímat album zhudebněné poezie Jana Zábrany v podání Markéty Foukalové a Martina Brunera.

0: Krajské muzeum Českého ráje v Turnově představuje 37 špičkových řemeslníků z Libereckého kraje, kteří jsou nositeli prestižních ocenění v tradiční rukodělné výrobě. Zastupují pestrou škálu řemesel typických pro Podkrkonoší, Pojízeří, Podještědí a oblast Lužických hor, uvedla hlavní kurátorka výstavy Vladimíra Jakoubějová.
1: Jsou mezi ně zastoupeni jak mistři rukodělné výroby Libereckého kraje, tak mezi nimi jsou i ti, kteří byli zapsáni na národní seznam a ten titul se nazývá nositel tradice lidové kultury. Tam máme zapsaného třeba pana Šritra, který dělá výšivku, paní Štrinclovou, která dělá vlastně vinuté sklo nad Kahanem, paní Volejníkovou, která dělá vánoční ozdoby, pana Noska, který vyrábí saně vlčky, teda on už není bohužel mezi námi.

0: Kadaň má hned dvě sakrální stavby zasvěcené Janu Křtiteli. Jehož jméno figuruje v kalendáři u zítřejšího data 24. června.
1: Kromě nejstaršího kadaňského kostela stětí svatého Jana Křtitele na Špitálském předměstí je to také kaple svatého Jana u františkánského kláštera. Byla založena už v roce 1641 a dodnes stojí u cesty pod památnou lípou. Před dvěma lety ji biskupství litoměřické převedlo na město Kadaň a letos se dočká výjimečné události. Na svátek svatého Jana Křtitele tu bude odhalen zcela nový křídlový oltářní obraz od Michala Janovského.
0: Zjistila naše severočeská spolupracovnice Olga Valentová. Doplníme začátek zítřejší kadaňské slavnosti odhalení obrazu za účasti autora 17 hodin.

A před pár okamžiky bylo 14:30, půl třetí. Máme úterý 23. června a od mikrofonu Rádia Proglas vám srdečně krásný den přeje Martin Novotný.

Plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Zámek v Lešanech na Benešovsku zpřístupnil koncem května secesní prohlídkový okruh v prvním patře a před pár dny k němu přidal výstavu Největší záhady a tajemství světa. Tu najdou zájemci v přízemí a v kapli. Zve do Lešan a manažer zámku Petr Lukas.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesi, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Původní vodní tvrz v Lešanech získala po roce 1683 kapitula svatého Víta na Pražském hradě a dala památce současnou čtyřkřídlou podobu. Roku 1949 komunistický režim zámek zestátnil a pak ho využívalo zemědělské družstvo, což vedlo ke značné devastaci památky. Roku 1996 areál odkoupil od obce Ladislav Truhlář a postupně ho spolu s rodinou obnovil.

0: Na poutním místě Velehrad chystají výstavu děl k novému románu Petra Hudce. Příběh velehradského mnicha Fortunáta z roku 1421 ilustračně stvárnila tokijská rodačka Nanako Ishida. Tvorba autorky spojuje japonskou kaligrafii s estetikou středověkých iluminací a českou grafikou. Výstava se otevře v pátek 26. června.
1: Jedná se o výstavu, kterou vytvořila japonská výtvarnice, která ale žije dlouhodobě v Praze, takže je obeznámena i tady s domácím prostředím. A tentokrát dala podobu příběhu ze středověkého velehradského kláštera a právě proto se ta výstava koná na Velehradě v kostelíku Cyrilka. Návštěvníci poutního místa Velehrad si můžou výstavu zdarma prohlédnout až do 30. září. Letošního roku. Tak srdečně zvu na Velehrad.
0: Vzkazuje Petr Hudec, autor knihy Legenda o snu. Na Proglasu jsme jí věnovali knihovničku. Pořad Tamary Suchánkové si poslechněte z audioarchivu na webu rádia.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin. Dobré úterní odpoledne. Přeje Naděžda Hávová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Sledujeme pro vás pochopitelně aktuální informace. Před 10 lety se v Británii uskutečnilo referendum, ve kterém voliči rozhodli o vystoupení Británie z Evropské unie. A mě teď bude zajímat, jak Brexit ovlivnil obchodní výměnu mezi Českem a Spojeným královstvím. Po dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školy přijatých asi 98% deváťáků. Ukazuje rozložení volných míst na školách po druhém kole přijímaček taky něco o tom, jaké obory a školy chtějí žáci a rodiče a jaké naopak nabízí systém? I tuhle otázku položím a připomeneme legendární dětský tábor Artěk, který uzavřel svoje brány. Úřady okupovaného Krymu kvůli dopadům útoků ukrajinských dronů evakuují děti z poloostrova. Na řadě jsou aktuální zprávy spolu s Ondřejem Látalem.
3: A přeju klidné úterý. Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí prezidenta chápe. Řekl to třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno. Takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
3: Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Pražská policie dopadla hledaného 55-letého muže, a to před 14. hodinou ve Strašnicích v Praze. Ozbrojený ráno odjel k učilišti v Čelákovicích, kde v minulosti působil jako učitel. Podle policie byl ve špatném psychickém stavu.
5: Policisté začali po muži pátrat v 7:30 ráno, říká jich středočeská mluvčí Barbora Šnévajzová.
6: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
5: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb.
7: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
5: Poblíž učiliště bydlí paní Natálie, do nedaleké školky dnes ráno odvedla svou dceru.
8: Mám ve školce malou, takže jsem se o ní bála. Naštěstí jako nikam s dětma nikam nejdou, že jo, že jsou jakoby v ochraně.
5: Učiliště bylo od rána prázdné. Policisté po muži pátrali v Brandýse nad Labem, Novém Bydžově nebo v Praze. Z Čelákovic Alena Junová, Český rozhlas.
3: Nakonec muže tedy policie dopadla v pražských Strašnicích a teď bude zjišťovat okolnosti případu. Kárný senát vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje možnosti, jak bude dál postupovat.
9: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
3: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost, na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
10: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí. Oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská strana Rovnosti a demokracie národů naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisti a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz schromáždění. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobrý den. Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. Je to o 18 haléřů míň než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. To je o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. D1 z Přerova ve směru do Brna zůstává za sjezdem na Biškov západ neprůjezdná. Na 220. kilometru odklízí následky hromadné nehody. Můžete sjíždět na 226. kilometru a pokračovat po souběžné silnici. Tam už ale taky počítejte se zdržením. V Praze na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelů. V opačném směru se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A v ulici Přátelství v Praze se zdržíte 20 minut na příjezdu do Uhříně vsi. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: mezi dvěma stodolami,
1: na cizí parcele, cizí až do breku, kde se právě jarolíně vzdalo létu. Někdo kosil a prahnul po tvém doteku, mezi stodolou Monteku a stodolou Capuletu. Otínal podláky a myslel přitom na něho. Myslel na štěstí a podtínal trávu. A jako by se chtěl vysekat z cizího příběhu. Myslel na lásku, na níž se nemyslí.

že ta jiskra již býval omámen. Hořet dál se vzpírá. Řekl ach Shakespeare, co rychle vzplane, rychle dohoří.

mezi sebe a svou lásku vklíněným ostřím, ostřím z ocele. Když myslel na tebe, jak na louku v jednom květu, kosil kdosi uschlou trávu našich Spírově parcele, mezi stodolou Monteků a stodolou Capuletů.

0: 19. ročník festivalu Slovácké léto začne v pátek 26. června na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Nabídne 10 dnů plných sportu a hudby. Program představí za pořadatele Petra Kučerová.
1: Slovácké léto je desetidenní festival, který se koná už po 19. Fanouškům, kteří na akci pravidelně přijíždějí, opět přinese 10 dnů plných koncertů českých a slovenských hvězd, sportu pro amatéry i profesionály, beach volejbalový turnaj nejvyšší možné úrovně. Oblíbenou částí festivalu jsou večerní koncerty, letos jich bude 10, 9 je zdarma a placený je pouze ten první zahajovací, na kterém zahrajou Rybičky 48 a podpoří je kapela Zakázaný ovoce a v dalších dnech vystoupí Argema, Reflexi, Pokáč, Alkohol, Kapitán Demo, Iné kafe nebo INT Smile a premiéru si na Slováckém létě odbude oblíbená kapela Čechomor a Nikolas. A tyto headlinery samozřejmě jako vždy doplní oblíbené lokální kapely. Připravili jsme ale bohatý program i pro děti, pro amatéry sportovce, pro sportovce, kteří jsou na vyšší úrovni. Máme opět žhavé běhy, máme plážovou házenou, plážový fotbal, plážový petánk. Je toho zkrátka spousta a všechno najdou zájemci na webu www.slováckéléto.cz. Součástí Slováckého léta bude opět možnost zapsat se do Českého národního registru dárců dřeně a darovat tak naději na život. A taky proběhne několik benefičních večerů. Partneři jednotlivých koncertů spolu s návštěvníky tím podpoří ty, kteří pomoc potřebují.
0: Tak to shrnula pro posluchače Proglasu celý festival mluvčí Slováckého léta Petra Kučerová.

0: Nové vydání katolického týdeníku se na titulní straně ohlíží za uplynulým varhaním oktávem v katedrále svatého Víta. Podrobnosti přináší redaktor Tomáš Kutil.
1: V něm se na titulní straně věnujeme svatovítským varhanům. Ty poprvé oficiálně zazněly minulé pondělí, kdy byly i požehnané. A teď celý týden jsme prožívali varhaní oktáv, cyklus koncertů na poděkování dárcům. Tento nový špičkový nástroj si budou lidé moci poslechnout i celé léto na varhaním festivalu, který se jmenuje Svatovítské varhaní večeři.
0: List se v domácím zpravodajství věnuje také závažnému tématu – investigativní reportáži o dlouhodobém sexuálním zneužívání na pražském arcibiskupství.
1: Museli jsme se věnovat i výrazně vážnějšímu tématu, a to investigativní reportáži Seznam zpráv, které odhalily dlouhodobé sexuální zneužívání, které se bohužel dělo na pražském arcibiskupství. Ty ženy, které v té reportáži vystupují se změněným jménem, obvinili jako pachatele Antonína Jurigu, tehdejšího výkonného ředitele pražského arcibiskupství a trvalého jáhna, který působil na arcibiskupství mezi lety 2018 až 2022.
0: Uvnitř novin najdou čtenáři velký rozhovor s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem o jeho nové knize a také tematické zamyšlení nad samotou a lidskou blízkostí.
1: Věnujeme se také knižnímu rozhovoru s arcibiskupem Nuzíkem, který podepisoval jak v Praze, tak v Olomouci. Ta novinka se jmenuje Na život není nikdo sám a s panem arcibiskupem o něm rozmlouval náš kolega Jiří Gračka. Hlavním tématem aktuálního vydání je blízkost. V době, kdy stále víc lidí, mladých i starších, zakouší samotu, nabývá schopnost překračovat bariéry mezi námi zvláštního významu. Začít lze drobnými kroky, návštěvou osamělého seniora, jako v případě paní Věry z Osoblahy, nebo větší pozornosti k lidem ve vlastním společenství, jak ukazuje inspirativní zkušenost z farnosti Lacina v Poznani.
0: Závěrečné stránky týdeníku patří publicistice, pohledu na veřejnoprávní média a ohlédnutí za pastorační cestou papeže Leva 14.
1: Na komentářové straně 8 přinášíme text publicisty a novináře, bývalého ředitele a šéfredaktora zpravodajství TV Nova Jana Vávry o veřejnoprávních médiích v ohrožení. Nezapomínáme samozřejmě ani na papeže. Na straně 16 se tak věnujeme jeho návštěvě Lombardie, kde uctil ostatky svatého Augustina a navštívil i místa spojená se svatou Františkou Cabriniovou, patronkou migrantů.
0: Posluchače Proglasu pozval k přečtení katolického týdeníku redaktor Tomáš Kutil.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Nová díla výtvarnice Sáry Holové budou k vidění od tohoto pátku 26. června do neděle 28. 6. na hradě Helštín jako součást festivalu Hell Yes. Umělecký projekt vznikal během pěší pouti autorky po české části Jantarové stezky, která vede z Bohumína přes Ostravu, Olomouc, Brno až na Jižní Moravu. Výsledkem je série velkoformátových tisků, které odkazují k tradici sakrálních obrazů. Proč si umělkyně Sára Holová vybrala právě Jantarovou stezku, vysvětluje takto.
1: Já se ve své tvorbě většinou věnuju nejdřív nějakému terénnímu výzkumu. Tohle už byla několikátá cesta, kterou jsem šla. A tu Jantarovou stezku jsem zvolila hlavně kvůli tomu, že to dílo, které vzniklo, je vytvoření ku příležitosti toho festivalu Hell Yes na hradě Helštín. A Jantarová stezka je stezka, která právě tímto hradem mimo jiné taky prochází. Tak jsem to takhle vlastně chtěla tematicky spojit, aby to dílo vlastně bylo trošku víc site specific tady k té akci, než kdybych prostě šla, dejme tomu, jakoukoliv jinou trasu.
0: Umělkyně Sára Holová také přiblížila, jak při tvorbě svých děl postupuje.
1: Já jsem se vlastně nevěnovala fotografování, ale po té Jantarové stezce a vlastně i po různých poutích dříve chodím spíš za účelem toho sbírat různý materiály, ať už je to jakoby na nějaký fyzický rovině, a nebo jsou to právě 3D skeny, což je trošku jiná technologie než fotografování, a je to právě technologie, kde vy vlastně ze všech stran snímáte nějaký objekt a z toho vlastně následně můžete složit 3D model, takže je to trošku něco jiného než fotky. Tady se věnuju nějakému uchovávání vzpomínek, ale na takový podobný úrovni, jako vlastně funguje lidská mysl, že by si jakoby taky věci, když jenom se lidi nepamatují úplně detailně, podobně jako jsou třeba fotografie, ale spíš jsou to takový jakoby fragmenty, dosáhne to 3D skenováním tak líp, než kdyby se to vlastně jenom jakoby fotila.

0: brněnském klubu Art Bar bude ve čtvrtek 25. června benefiční koncert na podporu humanitární organizace Koridor UA. Ta reaguje na ruské útoky vůči Ukrajině a ničení její energetické infrastruktury. Detaily má iniciátor sbírky Prokop Maršík.
1: Návštěvníci se mohou jednak těšit na koncerty dvou mladých alternativních kapel. Je to pražská kapela Midnight Swimmers a poté brněnská kapela Cosmetic Institute. A kromě toho celou akci zahájí i beseda s lidmi přímo od nás Koridoru UA, kteří budou mluvit o tom, jak vypadá aktuálně situace na Ukrajině. A abychom měli i přímé spojení s Ukrajinou, tak mezi koncerty se spojíme přímo s naším ukrajinským týmem, který působí v Mykolajivu. Sbírka baterie, které zachraňují životy, solární elektrárny pro Ukrajinu. Nemocnice si klade za cíl zvýšit energetickou bezpečnost a dostupnost v ukrajinských nemocnicích. Již jsme přivezli více než 2000 solárních panelů, ale v případě výpadku proudu je důležité zde nainstalovat i velkokapacitní baterie a o ty jde právě teď, protože ty přístroje, které pacientům zachraňují životy, ventilátory, inkubátory, monitory, potřebují ten přísun elektrické energie neustále. Právě pomocí těchto baterií, na které návštěvníci mohou přispět ať už na darujme.cz nebo tím, že přijdou na náš koncert.
0: Shrnul na Proglasu Prokop Maršík jménem Koridor UA. Nezisková organizace dosud zafinancovala asi polovinu cílové částky, tedy přibližně 650 tisíc korun.
2: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíc a jdi do New Orleans. Třeba s holkou

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti, ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras, podél řeky, jdi na sever.

Před pár okamžiky bylo 15 hodin 55 minut, za 5 minut budou 4 hodiny odpoledne, úterý 23. června a od mikrofonu Radia Proglas vám krásný den přeje Martin Novotný.

V rámci týdeníku Slyšte lidé si dnes představíme 12 interpretů z Afriky. Navštívíme Mali, Senegal, Ghanu, Alžírsko, Kamerun, Nigérii, Jihoafrickou republiku, Gvineu, Maroko, Rwandu, Kapverdy a Tunisko. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. K africké hudbě se v tomto pořadu dostáváme po relativně krátké době, po 3 měsících. Čerpat dnes budu z nahrávek, které se ke mně dostaly v posledních týdnech a přidám takové, na které se ve starších pořadech nedostalo a na které bych nerad zapomněl. Vesměs ale půjde o alba vydaná v letech 2024 až 2026. Začnu jednou úplnou novinkou, albem, které digitálně vyšlo v květnu a na CD v červnu 2026. Jmenuje se Sobra Dance a je pod ním podepsaný kytarista Gaussou Sobra Kouyaté z Mali. Vedle něj se na nahrávce podílejí zpěvačka Marie Kouyaté, hráč na balafon Abilay Diabaté, klávesista a flétnista Nto Thomas Sisoko, baskytarista David Dembele a bubeník Jean Diarra. Sám Gaussou Kouyaté pochází z rodiny griotů, což jsou západoafričtí hudebníci, vypravěči, básníci a strážci rodové i společenské paměti, kteří tuto funkci dědí. Jejich úkolem je předávat historii a kulturní tradice ústní formou z generace na generaci. Hudba, kterou najdeme na albu Sobra Dance, má blízko k takzvanému pouštnímu blues a je pevně zakořeněná v tradici národa Mandinků. Poslechneme si skladbu Fadialách.

To byl tedy kytarista Gausu Sobra Kujaté, příslušník jedné věhlasné západoafrické hudební rodiny. Zpívala Mariam Kujaté. Jako další se nám představí Peter Somua, trumpetista z Ghany, který aktuálně žije v Rotterdamu a ve své tvorbě propojuje své západoafrické kořeny s jazzem. Na novém albu Walking Distance jej doprovázejí nizozemští hráči Anton de Brain na klávesové nástroje, Marijn van de Ven na baskytaru, Jens Meyer na bicí a Danny Rombaut na perkuse. Dále ve dvou skladbách hraje flétnistka Helen Velekop a violončelistka Nia Ralinova. Somuahovo nové album je koncipováno jako hudební cesta napříč kulturami. Trumpetista na něm spojuje post-bopový jazz, ghanský highlife, latinskoamerické rytmy, blues, funk i arabské hudební vlivy a zdůrazňuje myšlenku, že zdánlivě vzdálené kultury jsou si ve skutečnosti velmi blízké. Pustíme si skladbu Voyage, Cesta.

pořadu Slyšte lidé dnes cestujeme Afrikou. Po interpretech z Mali a Ghany zamíříme do Maroka, i když marocký hudebník Ala Zuiten se na své novince Aficionado Flamenco Moro obklopil mezinárodní sestavou hudebníků. Na albu účinkují kytaristé Naufal Montaser a Yazan Ibrahim, na perkuse hrají Rani Krija, El Piranha a El Pumuki, na baskytaru Didier Del Aguila nebo na housle Roland Setterwhite. Sám Zuiten hraje na arabskou loutnu. Název alba odkazuje k pojmu aficionado, což je vášnivý milovník flamenka. Zuiten vysvětluje, že právě díky hlubšímu poznání flamenka znovu objevil hudební tradice své rodné země a podobnosti mezi oběma kulturami. Repertoár tvoří autorské skladby inspirované flamenkovými formami, jako jsou fandango, tango, buleria, rumba, solea nebo tangillos, které se prolínají s arabskými a andaluskými hudebními formami typu samaj, nuba nebo taksim. Já vybírám skladbu Grana, ve které jako host zpívá Maria del Tango.

To byl tedy loutnista Alá Zuiten a s ním zpěvačka Maria del Tango. Ze severní Afriky se přesuneme na jih do Rwandy. Rwanda Sings with Strings je název alba, které natočilo rwandské duo The Good Ones se dvěma hosty, violončelistou Gordonem Wittersem a houslistou Matvejem Sigalovem. Producentem alba byl Američan Ian Brennan, který je známý spoluprací s řadou zajímavých afrických a asijských interpretů. Písně na albu jsou naspívané v jazyce Kinyarwanda. Hlavními tématy jsou láska, mezilidské vztahy a příběhy z venkovského života v dnešní Rwandě, která prochází proměnou od tradiční zemědělské společnosti k modernějšímu způsobu života. Samotné duo The Good Ones vzniklo v roce 1994 po rwandské genocidě a jeho název odkazuje k hledání těch dobrých mezi lidmi. Skladba, kterou jsem vybral, má název Dostal si věno, ale opustil si mě.

To bylo rwandské duo The Good Ones s doprovodem houslí a violončela. Jako dalšího budeme poslouchat opět hráče na arabskou loutnu. Teď to bude Anouar Brahem z Tuniska, kterého na jeho nejnovějším albu After the Last Sky doprovázejí jazzoví hudebníci, britský kontrabasista Dave Holland, pianista Django Bates a německá violončelistka Anja Lechner. Jde mimochodem o první Brahemovo album, na kterém hraje výraznou roli právě violončelo. Kritika oceňuje mimořádně citlivou souhru kvarteta, komorní atmosféru a schopnost spojit krásu hudby s humanistickým poselstvím. Název alba pochází z verše palestinského básníka Mahmuda Darviše Kam mají ptáci letět po posledním nebi. Album reaguje na neklidnou situaci na Blízkém východě a přináší hluboce zamyšlenou hudební výpověď. Doplním, že producentem alba je v tomto případě Manfred Eicher, šéf hudebního vydavatelství ECM. Budeme poslouchat skladbu Vague.

Posloucháte pořad Slyšte lidé, ve kterém dnes cestujeme po Africe. Z Tuniska teď zamíříme na západ od afrického kontinentu do oblasti zvané Makaronésie. Jedná se o souhrnné označení pro několik souostroví v severovýchodní části Atlantského oceánu. Název pochází z řeckého Makaron Nesoi, šťastné ostrovy. Makaronésie zahrnuje Azory, Madeiru, Kanárské ostrovy a Kapverdy. A právě z kultury těchto ostrovů, převedené ovšem do moderního jazyka, vychází hudební projekt Entre Illas a jeho album Makaronésia Volume 1. Tvůrci alba usilují o vytvoření společného atlantského hudebního prostoru, v němž se setkávají africké, iberské i kreolské vlivy. V čele projektu stojí kapverdský hudebník Adé da Costa a jeho kanárský kolega Pablo Quintana. Dále na albu účinkují Fatu Jackité, Julia Rodriguez, Jeray Rodriguez, Roberto Moniz, Silvie Hernandez nebo Jone Rodriguez. My si z alba poslechneme kapverdského zpěváka Adého a skladbu Certeza.

kdo se dosud obávali o tomto násilí promluvit. Zpěvačka zdůrazňuje, že prolomení mlčení může být prvním krokem ke změně a uzdravení. Její album proto funguje nejen jako umělecké dílo, ale také jako výzva k empatii, naslouchání a společenské odpovědnosti. Zpěvačka se na albu zaměřuje na příběhy, které byly po generace zamlčovány, šeptány pouze v soukromí nebo zůstávaly zcela nevyslovené. Její písně dávají hlas zkušenostem plným bolesti, ale také odvahy, odolnosti a vnitřní síly. Hudební jazyk alba vychází z kultury etnika Bamileke, v němž má zpěvačka rodinné kořeny. Přestože se narodila v kosmopolitním městě Yaoundé, dlouhodobě čerpá inspiraci z tradic svého regionu a vytváří současnou africkou hudbu, pevně zakořeněnou v místním kulturním dědictví. Píseň, kterou jsem vybral, se jmenuje Fam, žena.

Na začátku pořadu jsem říkal, že si budeme hrát z alb vydaných v letech 2024 až 2026. Výjimkou bude následující ukázka, která vyšla už v roce 2022. Navíc jde o reedici nahrávky z roku 1984. Tentokrát tedy budeme cestovat nejen v prostoru, ale i v čase. Jde o album Only You nigerijského zpěváka a skladatele Steva Monitého, které sice po svém prvním vydání zapadlo

ale v éře internetu se titulní skladba z něj stala doslova kultovní mezi fanoušky afrického boogie, diska a funku. Jde tedy o ukázku toho, jak může původně přehlédnutá nahrávka po desetiletích získat status klasiky ve svém žánru. Steve Monite pochází z nigerijského města Benin City a v době vzniku alba patřil ke generaci hudebníků, kteří vedle domácích stylů objevovali americký funk, disco a pop. Mezi své vzory řadil například Barryho Whitea nebo Michaela Jacksona. Jeho hudba tak představuje pozoruhodnou směs afrických rytmů a západního tanečního zvuku počátku 80. let. Klíčovou osobností alba byl producent Nkono Teles, který do nigerijské hudby přinesl výrazné využití syntezátorů. Právě jeho práce s nástrojem Moog dala titulní skladbě Only You charakteristický kosmický elektrofunkový zvuk.

Zpíval nám Steve Monite z Nigérie, šlo o skladbu Only You, která v době svého vzniku v roce 1984 zapadla, ale stala se obrovským hitem o několik desítek let později. Ještě hlouběji do historie moderní africké hudby půjdeme s následující ukázkou. Navštívíme Gvineu a tamní legendární hudební vydavatelství Silifon, které sehrálo v africké hudbě průkopnickou roli. Jako jedno z prvních začalo spojovat tradiční nástroje, jako jsou kora nebo balafon, s velkými orchestry využívajícími elektrické kytary, dechové sekce a moderní aranže. Jeho nahrávky tak představují jedinečné propojení griotských tradic s novými hudebními formami. Album Music for a Revolution Volume 1 obsahuje nahrávky z tohoto vydavatelství z let 1967 až 73. Není však jen hudebním dokumentem. Zachycuje složitou dobu, kdy kulturní emancipace šla ruku v ruce s rostoucí politickou kontrolou. Hudebníci byli státem podporováni, ale zároveň podléhali cenzuře a očekávání, že budou oslavovat revoluci. Nahrávky proto odrážejí nejen nadšení z nově nabité nezávislosti, ale i rozpory tehdejší gvinejské společnosti. Album představuje nejvýznamnější orchestry své doby, například Bembeya Jazz National, Bala Ise Baladin, Kaletigi Ese Tambourin nebo Horoya Band National. Tyto soubory vytvářely nový zvuk nezávislé Gvineje a staly se vzorem pro hudebníky v dalších afrických zemích. Album Music for a Revolution Volume 1 vyšlo v roce 2025 a v únoru 2026 na ně navázal druhý díl, který mapuje gvinejskou populární hudbu až do konce 70. let. My si z prvního dílu této zajímavé kompilace poslechneme skladbu Sabor de Guajira v podání orchestru Bembeya Jazz National.

Hrál nám gvinejský orchestr Bembeya Jazz National v nahrávce z roku 1968. Po dvou výletech do historie africké hudby si teď pustíme opět jednu velmi aktuální nahrávku. Hudebně velmi pestré je nové album alžírské zpěvačky Suad Massi, nazvané Zagat. Najdeme na něm elektrický rock, afrobeat, saharský folk i bluesové inspirace z pařížského prostředí. Každá skladba odhaluje jinou tvář zpěvaččina hlasu a potvrzuje její schopnost pohybovat se mezi různými kulturními a hudebními světy. Producentem alba je britský kytarista Justin Adams, známý mimo jiné spoluprací s Robertem Plantem. Na nahrávce se podílejí také klávesista John Bagot z okruhu skupiny Massive Attack, baskytarista Billy Fuller nebo francouzsko-rwandský rapper Gael Faye. Název alba Zagat vychází z alžírského výrazu, odvozeného z francouzského sasgat, tedy věci se zhoršují. Suad Massi tím odkazuje nejen na stav dnešního světa, ale také na svou dvojí identitu mezi Alžírskem, kde se narodila, a Francií, kde už více než čtvrtstoletí žije a tvoří. Pustíme si skladbu Samt.

Naší předposlední zastávkou v putování po Africe bude Senegal. Zpěvák a hudebník Sheik Ibra Fam byl 6 let členem legendární skupiny Orchestra Baobab, která podle jeho vlastních slov probudila jeho hlubší vztah k africkým kořenům. Na novém albu Aduna tuto skutečnost zúročuje a spojuje tradiční hudební dědictví se současným autorským přístupem. Jeho cílem není pouze bavit posluchače, ale také inspirovat k zamyšlení nad tím, co je v životě skutečně důležité. Název Aduna znamená život. Na albu se objevují témata jako poznání, víra, jednota, migrace, láska nebo odvaha změnit vlastní životní situaci. Sám autor album označuje jako zrcadlo krásy a zápasu života. Některé písně pak mají výrazně osobní rozměr. Skladba Šamšam vzdává hold strýci Kolimu Sisému, kytaristovi, který v dětství probudil šejkův zájem o hudbu. Jiné skladby čerpají z jeho rodinných vzpomínek, duchovní výchovy a zkušeností získaných během života v různých částech Afriky i mimo ní. My si poslechneme právě zmíněnou skladbu Šamšam.

Naše putování po Africe zakončíme v Jihoafrické republice. Skupina BCUC byla dříve známá spíše dlouhými, rozvíjejícími se kompozicemi. Na svém novém albu The Road Is Never Easy však nabízí pestřejší kolekci kratších skladeb. Vedle afrobeatu inspirovaného Fellow Kutim se zde objevují punkové prvky, jihoafrické rytmy, gospelové sbory i hypnotické psychedelické pasáže. Nahrávka vznikla z větší části v německém Mnichově, kde kapela natáčela společně v jedné místnosti a většinu skladeb zachytila naživo na první pokusy. BCUC dlouhodobě staví na improvizaci a kolektivní energii, takže výsledné skladby působí jako spontánní rituály. Název alba The Road Is Never Easy odkazuje k nelehké historii Soweta, předměstí Johannesburgu, odkud hudebníci pocházejí. V písních připomínají osudy generací lidí, kteří přišli do oblasti pracovat v dolech, prožili období apartheidu a po jeho pádu očekávali lepší budoucnost. Mnohé naděje však podle členů kapely zůstaly nenaplněné a právě tento pokračující zápas o důstojný život tvoří ústřední téma celé nahrávky. My si poslechneme skladbu Higher Vibes. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám pořad líbil, jak ve vás témata afrických nahrávek rezonují a jestli je podle vás důležité se takto prostřednictvím hudby dozvídat o problémech i krásách různých oblastí světa. Podle mne je to nesmírně důležité. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Kontaktovat mě můžete e-mailem na adrese tesar@proglas.cz. O zvuk se staral Šimon Vítek.

0: Zprávy nyní budeme přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Policisté v Praze našli hledaného ozbrojeného muže, pátrali po něm od rána. A Francie zažívá nejteplejší den za posledních 79 let a vláda posiluje zdravotnický systém. Tady jsou zprávy Plusu s Ondřejem Látelem. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
3: Já k tomu nerozumím. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
2: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za omezení ústavních pravomocí. Pražská policie dopadla hledaného 55-letého muže, a to před 14. hodinou ve Strašnicích. Ozbrojený ráno odjel k učilišti v Čelákovicích, kde v minulosti působil jako učitel. Podle policie byl ve špatném psychickém stavu.
4: Policisté začali po muži pátrat v 7:30 ráno, říká jich středočeská mluvčí Barbora Šnévajzová.
5: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
4: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb.
6: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
4: Poblíž učiliště bydlí paní Natálie, do nedaleké školky dnes ráno odvedla svou dceru.
7: Mám ve školce malou, takže jsem se o ní bála. Naštěstí jako nikam s dětma nikam nejdou, že jo, že jsou jakoby v ochraně.
4: Učiliště bylo od rána prázdné. Policisté po muži pátrali v Brandýse nad Labem, Novém Bydžově nebo v Praze. Z Čelákovic Alena Junová, Český rozhlas.
2: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. Je to o 18 haléřů míně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. Je to o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Francouzská vláda posiluje zdravotnický systém v reakci na silnou vlnu veder. Meteorologická služba uvedla, že Francie zažila nejteplejší den za posledních 79 let. Průměrná teplota se pohybovala těsně pod hranicí 30 stupňů. Na jeho západě země naměřili přes 40.
8: Francouzský premiér Sébastien Lecornu spustil plán s názvem Orsanvi, jehož cílem je navýšit kapacity zdravotnického systému. Kabinet se tak snaží zabránit vysokému počtu obětí z roku 2003. Při tehdejší vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Některé urgentní příjmy ve Francii registrují o polovinu víc pacientů, většinou starších lidí, kteří jsou dehydratovaní nebo si stěžují na bolest hlavy. Lékař Nicolas González z nemocnice Sacle francouzské televizi potvrdil, že následujících 10 až 15 dnů bude krizových. Francouzské dráhy ruší některé spoje, školy omezují výuku. Eiffelova věž i muzeum Louvre zavřeli kvůli horku už odpoledne. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí, oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská strana rovnosti a demokracie národů naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisti a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz shromažďování. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
9: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Brna dnes nerozhodli o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli schvalovat prodej parcel, na kterých stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka. Za své peníze tam postavit nový. Politici ale rozporují dva odlišné znalecké posudky, které parcely oceňují s rozdílem ve 100 milionech korun. Magistrát si proto pravděpodobně zadá třetí revizní posudek. O prodeji pozemků zastupitelé rozhodnou na mimořádné schůzi, pravděpodobně o letních prázdninách. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Zastavíte se tam, kolona pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, naberete 20 minut navíc. V opačném směru stále trvá velmi silný provoz u Lochkova mezi 14. a 19. kilometrem, regulují taky vjezd do tunelu, nárazově se tak zastavíte i před ním. V Holešovičkách směrem do centra Prahy se najíždí do kolony u Bulovky, ta se táhne až před Blanku, zdržení 15 minut. A plná je teď taky Poltavská od Čuprovy k Blance a v Radlické počítejte s 20 minutami navíc, zdržení od Valtrovky k Mrázovce. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumově odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. A v Česku se bude dál oteplovat, největší vlna veder má dorazit o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. To byly zprávy a na plusu pro vás.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 17 hodin a 10 minut, od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová a jsme na Proglasu. Dnešní Barvínek zavítal spolu s redaktorkou Tamarou Suchánkovou do Základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem. Představíme vám kromě již stávajících žáků také budoucí malé talenty. Děti z mateřských škol, které právě v době natáčení tohoto pořadu tuhle Základní uměleckou školu navštívili.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Barvínku v Radiu Proglas. Dnes vás pozvu na další místo, kde pomáhají dětem objevovat talent, radost stvoření i krásu společného setkávání. Vydala jsem se pod Svatý Hostýn, ano přesně tak, do Bystřice pod Hostýnem, kde navštívíme základní uměleckou školu s dlouholetou tradicí, která vychovává mladé hudebníky, výtvarníky i divadelníky a je důležitou součástí kulturního života celého regionu. U mikrofonu vítám její ředitelku paní Pavlu Caletkovou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A její zástupkyni paní Alenu Bártovou.
2: Dobrý den.
0: Dámy, tak začneme. Já jsem se dočetla, paní ředitelko, že jste školu začala řídit od roku 2015.
1: Ano, máte správné informace.
0: Mám správné informace. A také to, že se věnujete hudebnímu vzdělávání a to hře na hudební nástroje. Dechové, je tak?
1: Ano, je to přesně tak.
0: Tak upřesněte.
1: Já jsem vystudovaná klarinetistka a kromě klarinetu učím ještě zobcovou flétnu a saxofon. Uhum. Sice už toho moc teď jako ředitelka neučím, ale učím velmi ráda a je to velmi příjemné být v kontaktu s dětmi a někam je posouvat a vidět ten jejich pokrok.
0: To určitě. Paní zástupkyně je výtvarnice, což jsem moc ráda, že tu máme zástupce konečně z něčeho, co není slyšet.
2: Ano, já když jsem byla v 8. třídě, tak jsem se dokonce rozhodovala, jestli studovat hudbu nebo umění, ale protože jsem moc líná na cvičení, dlouhodobé cvičení na hudební nástroj, vyhrála výtvarka. Vystudovala jsem střední školu v Brně a potom i vysokou školu v Brně, fakultu výtvarných umění.
0: No, když jsem přicházela sem na to náměstíčko k vám, tak je to tady tak krásné. Vůbec to prostředí, no, co si budem povídat, že v Bystřici vůbec pod Hostýnkem. Ale co mě ohromilo, bylo, jak byť nahráváme dopoledne, řekněme, tak vlastně mě všude uchvátily hudební zvuky. Je to veselo, rušno a spousta dětí. Co se tu dnes děje?
1: Máme tu nábory pro děti z mateřských školek, ale to jsme to pojali trošku jinak, protože vždycky jsme chodili do mateřských školek, ale to jsme to udělali u nás ve škole, takže máme tady taková tři stanoviště, dvě hudební, jedno literárně dramatický a vlastně to se dělí s hudebním a ještě máme ve výtvarce v půdní ve stavbě, máme takovou jakože výtvarnou dílnu.
0: Takže proto je to dnes tak rušno. A to je milé, na to, že je konec školního roku.
2: Ano, děti se střídají na stanovištích v pravidelných intervalech a objevují, jak se dají namíchat barvičky, co vznikne, když spojíte žlutou modrou, kolik strun má kytara, kolik mají housle, kolik strun má klavír a potom taky si povídají s Loutkou, Kajsou nebo Jsou. A přemýšlejí, jestli si vyberou výtvarku, hudebku nebo literárně dramatický obor.
0: To je úplně báječné. Talentové zkoušky u vás teď byly, budou?
2: Budou.
0: Budou.
2: Budou 8. a 9. června a předtím si rodiče na webových stránkách školy vyplní elektronickou přihlášku a sami si vyberou termín talentové zkoušky, který jim nejvíce vyhovuje.
0: Tak to máte tady vychytané teda.
1: Ale.
0: To je bezva. Doufám, že i nějaké děti teda odchytnu někde na chodbě školy, že si taky můžeme s nimi třeba povyprávět. Dobře, tak zmíníme třeba všechny obory, které vlastně v této škole se vyučují.
1: Tak jak už říkala paní zástupkyně, máme tady hudební obor, kde máme nejvíc žáků, zhruba 360. Kapacita školy je 600 žáků.
0: A zeptám se, a je plná?
1: A je plná. Je plná. Myslím si, že základní umělecké školy mají stále ještě žně, takže jsme rádi, že je o nás zájem. 225 žáků je v výtvarném oboru a ten zbytek asi 15 žáků je v literárně dramatickém.
0: Takže máte i divadlo.
1: Máme i divadlo.
0: To je hezké. Když je to tolik dětí, předpokládám, že to není jenom Bystřice. Máte nějaká odloučená?
1: Máme odloučená pracoviště v Loukově a v Rajnochovicích a myslím si, že je to fajn, že na základních školách to tam můžeme jako provozovat.
0: Často dostáváte nabídky k tomu, že se třeba můžete tady účastnit v nějakých kulturních akcí, pořádáte něco. Já jsem se zase doslechla, protože to přece jenom k něčemu jsou ty sítě dobré, že dostal se mi do rukou program Noci kostelů v Bystřici a tam jsem se dočetla, že děti základní umělecké školy budou vystupovat.
1: Ano, budou tam vystupovat jak hudebníci, tak výtvarníci tam budou vystavovat své práce. Teď v pátek právě.
0: Tak to bude krásné.
1: Určitě.
0: Tak školu jsme si jakž takž představili a pojďme si teď pustit první písničku, první skladbu. Co to bude?
1: Tak my jsme vybrali takový jako highlight od nás ze školy a je to dechovka, kterou vede Vladimír Češek, který shodou okolností učí i na konzervatoři v Kroměříži a v Olomouci. A je to bývalý člen Moravanky, takže pokračuje ve šlépích tohoto super souboru. A vybrali jsme Kmotřenku od Antonína Žváčka, což je vlastně úvodní skladba, kterou vždycky jako dechovka dává na začátku. A mohli bychom ještě zmínit, že naš dechový orchestr v roce 2017 vyhrál soutěž základních uměleckých škol ve hře dechových orchestrů. Takže z nich máme velkou radost a máme radost i z našeho kolegy Vladimíra, který v loňském roce získal od Zlínského kraje ocenění za nejlepšího pedagoga.
0: To je krásné, tak to určitě uděláme radost spoustě posluchačů pro glasu, kteří se pořád domáhají dechovek a já jsem ráda, že díky těmhle těm mladým nevymře.

0: Slyšíme tady z pozdálí neustále znít hudbu z různých tříd a je to báječné. Pojďme si tedy říct, co bude dál. Tak tohle byla dechovka a byla úžasná. Co dá, paní ředitelko?
1: Tak jelikož v Bystřici je silná tradice folkloru, tak jsme vybrali lidovou píseň, Valecukol, kterou nám přednesou sestry Menčíkovi, Kateřina s Marcelou, a budou hrát jak na housle, tak budou k tomu i zpívat a doprovodí je jejich pan učitel Marek Číp.
0: No a já mám velkou radost, že právě jedna ze sester Marcela je tady ve škole, takže my si teď za ní zajdeme a zkusíme se jí taky na něco zeptat.

0: A já už v tuto chvíli mám u mikrofonu Marcelu Menšíkovou, kterou jste mohli slyšet v nahrávce s písničkou Zaleť Sokol.
1: Bělý vták.
0: Marci, jak dlouho chodíš na Zušku?
1: 10 let hraju na housle, takže jsem začala už ve školce poslední rok. A na zpěv chodím asi poslední 3 roky.
0: A ty jsi tam zpívala i se sestrou?
1: Ano.
0: A sestra chodí s tebou, jak se jmenuje?
1: Kateřina Menšíková. Ta hraje 12 let na housle a do zpěvu chodí. No, už odabsahovala, takže mnohem díl.
0: To je báječné. A kdeže jste to zpívali?
1: Na zámku v Bystřici.
0: Uhum, to bylo při nějaké příležitosti?
1: To byl její absolvák.
0: Na absolventy. Uhum, tak to muselo být krásné. Chodíš sem ráda?
1: Jo, baví mě to.
0: A plánuješ něco i do budoucna?
1: Určitě jo. Já hraju v cymbálce, takže máme různé koncerty. Jako...
0: Zeptám se jinak, Marci. Chtěla by se s hudbou živit? Anebo spíš to mít jako koníčka?
1: Živit asi ne, ale koníček to zůstane určitě.
0: Na do smrti. Tak to je fajn. Tak já bych tě chtěla popřát, ať se ti daří a doufám, že někde na nějakém koncertě se potkáme.
1: Dobře, budu se moc těšit.
0: No tak ahoj.
1: Naschledanou.

0: učebny hudební nauky, kde v současné chvíli je takové malé náborové centrum na dechové hudební nástroje. Vystupují tam učitelky hry na flétnu, klarinet, na saxofon, na zobcovou flétnu a mezi nimi je i jeden malý žák, Štěpán Kubíček, protože vždy je dobré tento dospělácký kolektiv obohatit o nějakou mladou dušičku.
1: Bezva, tak jdu na něj. Tak pojďme se ještě zastavit u oborů, které nejsou slyšet. Výtvarná výchova?
0: Výtvarný obor. Není sice slyšet, ale v tuto chvíli je moc dobře vidět, protože nám visí výstava prací žáků výtvarného oboru v sálech Bystřického zámku. Letos jsme pracovali na téma doteky, takže jsme řešili, čím vším se dotýkáme, můžeme se někoho dotknout i slovem, pohledem, rukou, dokonce nohou, jazykem, tak jsou tam práce k vidění od dětí našich žáků, od 5 let až do 18. Každý školní rok pracujeme na jedno určité téma, jsme tady 3 učitelé a každý si vybere, jak mu to téma vyhovuje a potom všechny ty práce spojíme do jedné takové výstavy.
1: Co fond Magdalény Kožené?
0: Nadace Magdalény Kožené podporuje nadané žáky v rámci stipendijního programu, jmenuje se to Men Art. Žáci naší školy se již 4x zúčastnili tohoto stipendijního programu a měli možnost se setkávat s umělci z praxe a jejich setkávání bylo zakončeno nádhernou výstavou v rámci Smetanovy Litomyšle. Byla to výtvarná Litomyšla. Jezdili tam spolu se svými pedagogy a tyto chvíle, tato část výuky je velmi obohatila.
1: To muselo být krásné. Já jsem neodolala a přišla jsem naproti ředitelny, odkud se ozývají stále krásné zvuky přes chodbu. A mám tady paní učitelku Lenku Češkovou. A tak se chci zeptat, co se to tady děje?
2: Tak my tady máme setkání s dětmi z mateřských školek, protože s nimi spolupracujeme celý školní rok, chodí za námi předškoláci a takto si je vlastně ty děti chystáme jako potenciální budoucí žáčky naší školy. No a dneska máme závěrečné setkání, tak je to pojato jako nábor do základní umělecké školy.
1: Takže tady zpívají,
2: tleskají, tancují, poslouchají nástroje a vlastně je takto učíme lásce k hudbě.
1: Tak věřím, že přijdou.
2: Ano, my také věříme. Podle ohlasů říkají děti, že přijdou, tak se těšíme, že přijdou.
1: Tak vám držím pěsti.
2: Ano, děkujeme.
1: No a když tady tak dívám kolem sebe, tak krom ještě tady dalších paní učitele, které tady pomáhají, tak tady mám žáka. Jdu za tebou. My jsme o tobě totiž už mluvili. Ty jsi trumpetista.
3: Ano.
1: Jak se jmenuješ?
3: Kubíček Štěpán.
1: Štěpáne, jak dlouho chodíš na Zušpě?
3: 5 let.
1: 5 let. A kdo ti teda učí?
3: Pan učitel Češek.
1: A jaký to je?
3: Je to dobré, jako...
1: A kdy jsi začal hrát na trumpetu?
3: Já jsem začal před 5 lety.
1: Jo, přímo jako. A vybral jsi to tak sám, nebo?
3: To jak jsi na to přišel? Strec, jakože strejda a tak. Oni hrajou taky na trumpetu, tak mě to jakože...
1: Vy jste taková rodina trumpetistů? Tak to je báječné. A máš nějaké plány? Chceš i dál nějak
3: se věnovat?
1: Ne? Jenom tak pro zábavu?
3: Jo.
1: A v nějaké dechovce třeba budeš hrát?
3: Asi ne.
1: Ne? Jenom tak? Chceš?
3: Jenom tak.
1: Tak si troubit. To je báječné. Já ti budu držet pěsti. Nechceš mi něco zatroubit?
3: Tož můžu.
1: Zkus. Výborně, to se muselo dětem líbit.
3: Doufám.
1: Tak já ti přeju hodně štěstí v dalším troubení. Ahoj.
4: Tak děti, a když jste byli v minulé, pamatujete si, jakou písničku jste se to učili zpívat?
5: Prší prší.
4: Taky, určitě už hodně. Ano, a takovou tu českou lidovou? Já jsem muzikanta, přicházím k vám z české země. Výborně. A co kdyby jsme si už společně teda zaspívali? A poprosíme i všechny hudební nástroje, které zde máme, aby nám krásně doprovodili. A zaspíváme si 3 sloky, děti, jo? Podle toho, jaký nástroj v té písničce uslyšíme, tak ten nástroj předvedeme, jak se na něj hraje. Takže v první sloce uslyšíme, že hrajeme na housličky. Jak se hraje na housličky? Ano. A používá se

0: Čmiček.
1: Smiček, výborně.
2: Je tohleto, to je toho ocasu.
1: Ano, to jsou žíně, přesně tak. V druhé sloce slyšíme, jak hrajeme na basu. Jak se bude hrát na basu? Výborně. A ve třetí sloce budeme zpívat, že hrajeme na kytaru, tak jak budeme hrát na kytaru. Na kytaru, ne na klavír, na kytaru. Výborně,
2: kytaru doma.
1: Super.
3: Já ztratila.
1: Ztratila se kytara?
3: Já mám.
1: A ztratila se kytara? Kam vám hloutec teda? Tak děti, poprosíme paní učitelku, aby nás krásně doprovodila a zahájila nám naši písně na klavír, aby nám dala předehru. A my krásně budeme zpívat a si zopakujeme tu písničku, kterou jsme se zde minule naučili, ano?

0: teď už se tiše přesunujeme k dalšímu hloučku dětí, kde paní učitelka Bohumila Plesníková vypráví dětem pohádku o červeném panáčkovi.
1: Červený panáček. Znáte ho někdo?
2: Karkulka.
1: Ten znáš? Není to Karkulka, je to chlapeček, je to červený panáček, Karkulka byla hnučička. Možná se znali, víš? Možná se znali. A než nám to panáček všechno povypráví, tak já vám řeknu, jak to s ním bylo, než přišel na svět. Nebo když přišel na svět. Narodil se červený panáček. Mamka mu řekla, vítám tě. Tatínek mu řekl, to je dobře, že jsi tu. Červený panáček rostl ne po dne, ale po hodinách. Ráno byl miminko zabalené v plenkách. V poledne už u stolu jedl kaši lžící. A večer svrkal kulečky. To nám ten kluk roste, divil se tatínek. Až se znova probudí, bude umět mluvit, řekla maminka. A zaspívala červenému panáčkovi večerní písničku. Hvězdy plavou po obloze, houpy, houpy, houp. Pojďte se mnou houpat. Houpy, houpy, houp. Teď zase já, potom vy. Měsíc ve stříbrném voze jde krajinou. Houpy, houpy, houp. Červený panáček usnul a zdá se mu sen, že před domem někdo stojí a volá, nechceš na výlet. Kdo to mohl být? Bylo to zvíře, veliké.
0: Blížíme se pomalu k závěru dnešního Barvínku. Paní ředitelko, využijte té chvíle ještě k pozvánce.
3: Naše škola nespí ani o prázdninách. V srpnu pravidelně už po 18. pořádáme Bystřickou letní flétnu, což jsou kurzy pro flétnisty různého věku, jak pro zobcové, tak pro příčné flétnisty. A začínáme tento rok 9. srpna a máme tu plnou školu, asi 70 lidí, takže přijďte a nebojte se zavítat k nám v srpnu od 9. do 15. Budeme se na vás těšit.
0: No a můžeme uvést vlastně i poslední skladbu.
3: Můžeme uvést poslední skladbu, protože jsme vybrali právě z Bystřické letní flétny oblíbenou skladbu. Myslím si, že ani nemusím uvádět, jak se jmenuje, ale kdyby náhodou někdo nepoznal, bude to Vinetu a soubor zobcových fléten pod vedením naší úžasné lektorky Renaty Smetkové.
0: Já si myslím, že jsme dnes úplně vyčerpali všechno, protože já jsem nadšená z toho všeho, co jsme tu viděli. Spousty dětí, pedagogů a že škola opravdu žije. Doufám, že jsme tím zaujali i ostatní posluchače, že se stanou inspirací nejen pro děti a rodiče, ale pro každého, kdo věří, že umění dokáže člověka obohatit na celý život a že je důležité rozvíjet kreativitu, citlivost a vztah vlastně už od dětství ke kultuře. Chtěla bych vám moc poděkovat za to krásné setkání s vámi. Pokud to bude trochu možné, určitě se přijedu ráda podívat i s mikrofonem na flétničky opět do Bystřice. Od mikrofonu se s vámi loučí paní ředitelka Pavla Caletková.
3: Děkujeme mu za návštěvu a budeme se těšit.
0: Její paní zástupkyně Alena Bartová.
4: Děkujeme za návštěvu, nashledanou.
0: Já vám moc děkuji. Od mikrofonu se s vámi loučí Tamara Suchánková a těším se na další pokračování Barvínku.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

17 hodin a 57 minut. Myšlenkou na den je dnes promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí ve Vatikánu o 12. neděli v liturgickém mezidobí, tedy 21. června 2026.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. V Matoušově evangeliu nedělní liturgie posílá Ježíš své učedníky na misi a mimo jiné jim klade na srdce. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Spojuje to, co slyšíme do ucha, totiž v tajnosti srdce, s tím, co jsme povoláni hlásat všem, a připomíná nám, že hlásat evangelium znamená především dělit se o osobní setkání s ním, které je pro každého jedinečné. Síla apoštolátu je ve skutečnosti v něčem jiném než v technice a nástrojích. Spočívá v působení Svatého Ducha v nás a v autenticitě naší odpovědi. Není důvod myslet si, že kontemplace je nějakou výjimečnou zkušeností vyhrazenou svědcům, mnichům, poustevníkům. Všichni jsme ji schopni. Najdeme-li síly uchovat si mezi všemi svými denními povinnostmi tiché okamžiky, v nichž se stišíme před Bohem, abychom naslouchali jeho hlasu, svěřili mu své radosti i své starosti a zpětně se podívali na svůj život. To z nás bude dělat stále více lidi pevné a vědomé si své víry, tudíž i věrohodné a svobodné apoštoly, muže a ženy schopné odrážet světlo evangelia na každém místě a za všech životních okolností, vydávat svědectví dokonce i tam, kde jeho hodnota není přítomna nebo není přijímána. Evangelista Matouš psal pro komunity, které neměly snadný život. Museli čelit nepřátelství a pronásledování, jak se to děje i dnes tolika křesťanům na mnoha místech ve světě, a pokušení ztrácet odvahu nebo se nechat přemáhat únavou či strachem bylo veliké. Dnes jako tenkrát je nezbytné zůstat věrnými Ježíšovu učení a hlásat jeho slovo, odpovídat na nenávist láskou, na zpupnost pokorou, na zastrašování vytrvalostí. Proto je nezbytné, abychom nechali svou víru zakořenit v intenzivním vztahu s ním. To nám dá sílu, abychom si nezoufali a abychom dále předávali všem a za všech okolností jeho poselství naděje, lásky a pokoje. Světu jeho tolik zapotřebí. Maria, ať nám pomáhá být misionářskými žáky Pána Ježíše, každý podle svého vlastního povolání.

Mši svatou nyní přenášíme mimořádně z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat bude pater Martin Holík a budeme zpívat písně číslo 121 a ji slyšte z nenadání. K přijímání pak číslo 716 přijďte uctít poklonou a na závěr 905 ty mocný silný. 121, 716 a 905.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, který jako pochodeň před svým působením poslal svého bratrance Jana Křtitele, ať je s vámi se všemi. Vítejte, milí, zde u svatého Augustina, vítejte, milí, u rozhlasových přijímačů. Jsme tady na kopci pod planetáriem, máme tady nový model, veliký, nafukovací, jmenuje se Gigalon a je to Jupiter. Ten Jan Křtitel byl taky obrovská osobnost, která je nám v mnohém příkladem. A tak se v jeho záři chceme přihřívat a říct, Pane, já chci být také dobrý. A děkuji ti za všechno, i to, že mi odpouštíš. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Prosíme tě, všemohoucí Bože, veď svůj lid cestou spásy, ať uposlechne hlasu svatého Jana Křtitele a bezpečně dospěje k tomu, kterého on ohlašoval, k Ježíši Kristu našemu Pánu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Hospodin mě oslovil. Dříve, než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Tu jsem řekl, ach pane Hospodine, neumím mluvit, neboť jsem ještě příliš mladý. Hospodin mi pravil, neříkej, jsem ještě příliš mladý, neboť kamkoliv tě pošlu, půjdeš a vše, co ti rozkážu, budeš mluvit. Neboj se jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, praví Hospodin. Pak Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a řekl, hle, kladu svá slova do tvých úst. Ustanovuji tě dnes nad národy a nad hříšemi, abys vytrhával a hubil, abys ničil a bořil, abys stavil a sázel. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu

0: Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, milujete Ježíše Krista, ačkoliv jste ho neviděli. V něho věříte, třeba že ho ještě nevidíte. Za to budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. Jak se tato spása uskuteční, to se snažili poznat a to zkoumali už proroci. Předpovídali o těch dobrodiních, kterých se mělo dostat vám. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův duch, který v nich působil, protože on už předem potvrzoval, že Kristus musí trpět a pak být oslaven. Dostalo se jim zjevení, že tuto službu konají ne pro sebe, ale pro vás. A teď jsou vám ty pravdy zvěstovány od hlasatelů Evangelia skrze Ducha Svatého, poslaného z nebe. Jsou to pravdy, do kterých i andělé touží důkladněji nahlédnout. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abijášovy kněžské třídy. Jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Áronova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl páně stojící po pravé straně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl mu však řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena. Tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí, a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný ducha svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné ke smýšlení spravedlivých a připravil pánu ochotný lid. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. V prvním čtení z knihy proroka Jeremiáše čteme vlastně o uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr na 1,0, možná i víc, mezi Hospodinem a Jeremiášem. Kamkoliv tě pošlu, půjdeš a vše, co ti rozkážu, budeš mluvit. A je to tak. A neboj se, já jsem s tebou. A teď ten můj vklad do tvého pracovního poměru ustanovuje tě. Budeš vytrvávat, budeš hubit, budeš ničit, budeš bořit, abys stavěl a sázel. A svá slova vložím do tvých úst, budeš je říkat v mém zastoupení. Tak to je vztah. Takže tento Jeremiáš, takový muž bolesti, který šel za svým národem do babylonského vyhnanství, je tady velikým prorokem, velikým upozorňovatelem na to, že všichni Izraelité mají podepsanou smlouvu, pracovní dohodu, dohodu o pracovní činnosti. Vy budete mým lidem a já budu vaším Bohem. A koukejte dělat dobrotu, abychom tu smlouvu neporušovali. A když čteme o těch úžasných věcech, tak nepřehledněme to, že přestože Zachariáš a Alžběta už byli staří, Alžběta byla neplodná, to říká evangelista, my nevíme, jestli to oni oba takhle věděli lékařsky, tak on se stále modlí, požehnej mi, Hospodine. A v době Izraele nemít děti byla pohana, mít děti bylo znamení Božího požehnání. A tak když přichází anděl, tak se samozřejmě jako každý z nás by se lekl, tak i on se lekl, ale on potom říká, tak tvoje žena Alžběta ti porodí syna. Ano, modlil ses dobře, tvá modlitba je vyslyšena. A tak když potom plynou léta a po těch judských horách se mluví o všech těch událostech, které tenkrát byly, a potom o těch zhruba 30 let později se tady tenhle ten mládenec vypravuje samostatně na poušť, tak kdo ještě vzpomene, že tenkrát ti sousedi vnímali, že ruka páně byla s tím dítětem. A tak tento vysokoškolský, na tehdejší dobu zcela určitě
vzdělaný muž, znalec zákona, znalec svitků, dostal od svého bratrance Ježíše dva atributy a on nesklamal ani v jednom z nich. Jeden byl pokora a druhý byl důvěra. Pokora, že se nevyvyšoval, přestože musel být velmi, velmi razantní. Pojďte vy hříšníci, pojďte na poušť, kde budete sami se sebou, budete moci o sobě v klidu přemýšlet, odejdete od svých každodenních starostí a tady obraťte své srdce k Hospodinu. Neděláte nic, co by Hospodin nechtěl po vás i po vašich předcích. A druhá je ta důvěra, kterou nám je Jan Křtitel ohromně blízký. Ani on neměl nikdy jistotu. Jen důvěřoval. Vzpomenete, jak poslal do vězení Jan za Ježíš, když byl Jan ve vězení, tak přišli ti učedníci a říkali, tak Jan tě pozdravuje a má tebe, prosím tě, otázku. Jsi ten, který měl přijít, anebo máme ještě čekat jiného? A Ježíš mu neříká, hele, pro tebe, bratránku, měj jistotu, jsem to já, spasitel, ne. On říká, koukejte, chromí chodí, slepí vidí, hluší slyší a všem se zvěstuje Boží království. Tak tohle je zaslíbení, které může slyšet každý z nás. A když říká na jiném místě Ježíš, že je to největší z těch lidí, kteří se narodili se ženy, ale v prostředí Nového zákona by byl nejmenší, protože všichni jsme na startovní čáře spolu i s ním. Tak on se tam řadí jako jeden z nás, který stejně jako my směl a chtěl uvěřit. A v tom je jeho velikost, vzor a požehnání.

0: Tak Jan Křtitel to nedoložil recitováním vyznání víry, ale doložil svůj vztah k Ježíši celým životem. My tedy mluvme a říkejme: věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnou Poncia Piláta byl umočen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň ustíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Svatý Jan byl poslán od Boha, aby svědčil o světle a připravil Pánu lid ochotný k přijetí pravdy. Abychom následovali jeho příkladu, prosme: Ježíši Kriste, spáso světa.
1: Za církev prosíme, aby plnila svěřené poslání s věrností svatého Jana.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za svět prosíme, aby uznal přednost duchovních hodnot před hmotnými.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za křesťanské rodiny prosíme, aby jim záleželo na upevňování a prohlubování náboženského života.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za sebe prosíme, abychom se zbavovali přílišného sebevědomí, které brání růstu tvé milosti v nás.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Přijmi oběť této mše svaté za živou a zemřelou rodinu Stehlíkovů. Bože, svatý Jan Křtitel tě oslavil tím, že udělal všechno, co jsi mu uložil. Všechno řekl. Přijmi naše prosby jako projev naší ochoty plnit tvou vůli skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Bože, přijmi od nás tyto dary a dej, abychom ti u oltáři i v celém svém životě sloužili s takovou opravdovostí, k jaké vybízel svatý Jan Křtitel svým slovem i příkladem. Prosíme o to skrze Krista.

V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti skrze našeho Pána Ježíše Krista vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za svatého Jana Křtitele, neboť on, Kristův předchůdce, je největší z těch, kdo se narodili z ženy. Dřív, než se narodil, setkal se s Kristem, totiž zaplesal radostí v mateřském lůně a z jeho narození se mnozí radovali. Janas vyvolil ze všech proroků, aby ukázal na toho, který jako beránek vzal na sebe všechen náš hřích. Jana jsi vyvolil, aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho, který nás křtí Duchem Svatým. A když vykonal všechno, co jsi mu uložil, své svědectví o Kristu spečetil vlastní krví a tak oslavil tvé jméno. Také my tě oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy tě chválíme a radostně voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna, Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nám to nabídl náš bratr a pán Ježíš Kristus, a my s důvěrou volejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Děkuji za dvojstup.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Pane Ježíši Kriste, tvůj předchůdce svatý Jan Křtitel tě nazval beránkem, který snímá hříchy světa. Buď k nám milosrdný, a když jsi nás pozval ke svému stolu a nasytil svým tělem a krví, doveď nás také k věčné hostině v nebi, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Tak díky za oslavu tohoto velikého člověka a každý z nás v nebeském království bude a může být stejně veliký. Pokora, důvěra a jistá razance při šíření věcí Božího království. Tu smlouvu pracovní s námi Hospodin učinil s každým z nás při křtu a zopakoval při birmování. Neboj se, mluv, co ti budu vkládat do srdce a do úst, a neboj se, já budu s tebou.

Bůh radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatého Jana Křtitele, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím a sestrám, a ať vás na přímluvu, ne jeho přímluvy, vysvobodí ze všeho zlého. Amen. Ať vám otevře své věčné království a ať se ve společnosti svatých stane i vaší

Mši svatou jsme dnes přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně, celebroval pater Martin Holík. Ve čtvrtek 25. června budeme od 18 hodin přenášet mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A nyní už se můžete na vlnách Proglasu zaposlouchat do hudebního zastavení. Bude s kantátou Johanna Sebastiana Bacha Ach pane, mě ubohého hříšníka, netrestej ve svém hněvu. Sbor Gechinka Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart. Provedení řídí Helmut Rieling. Sola zpívají Helen Watts, alt, Adalbert Kraus, tenor a Filip Huttenlocher, bas.

Na vlnách Proglasu dozněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ach, pane, mě ubohého hříšníka, netrestej ve svém hněvu. Sbor Gehinka Kantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, provedení řídil Helmut Rieling. Sóla zpívali Helen Watts, Adalbert Kraus a Philipp Huttenlocher.

Ahoj holky a kluci, včera jsme slyšeli, proč už nemají sloni rypáček, ale něco lepšího. No a dnes se podle knížky Jak slon k chobotu přišel Markéty Ciprové dozvíme, od kdy mají žirafy dlouhý krk. Tak dobře poslouchejte.

Jak to bylo se žirafím krkem? Kdysi dávno v savaně pod žhavým africkým sluncem žilo spokojeně stádečko žiraf. Tak dávno, že žirafy neměly tak dlouhé krky, jako mají ty dnešní žirafy, které znáte třeba ze zoo. Jejich krky byly spíše podobné krkům velbloudů nebo lam. Takže tenkrát vlastně měly žirafy krky krátké. Byly tak akorát dlouhé, aby pomáhali udržovat rovnováhu žirafám při chůzi. A tehdy se stal náš příběh. Žirafa Panakinda čekala svoje první malé děťátko. Po dlouhém čekání a velkém těšení se jedné noci, kdy na černočerné obloze zářil velký měsíc, narodil pěkný žirafí kluk. Sám měsíc mu byl za kmotra. Naklonil se z hvězdné výšky noční oblohy nad novorozené mládě, svými stříbrnými paprsky pohladil ještě ležící žirafátko po kopítkách a neslyšně povídá. Vkládám ti do vínku velké schopnosti. Budeš silný a zdravý, šikovný a chytrý. A pomalé odmlce pokračoval. Ale je jen a jen na tobě, jak si svými výtečnými vlastnostmi naložíš. Pak se měsíc odmlčel a opět důstojně zářil dál na nočním nebi. Ráno po probuzení se Panakinda se svým synem, kterému dala jméno Adam, společně připojili ke stádu žiraf v rozpálené savaně. Adam rychle rostl, sílil a učil se vše, co malý žirafí kluk potřebuje. Zkrátka pěkně prospíval své mámě k radosti. Jen jedna věc Panakindu trápila. Adam se rád vytahoval a předváděl před ostatními žirafami, jak je dobrý, silný, chytrý a krásný. Chyběla mu trocha skromnosti.

0: A jednoho dne se to stalo. Adam si hrál s ostatními žirafátky na žirafí předháněnou. To se hraje tak, že žirafky se seřadí a chodí do kolečka. Pak jedna žirafa řekne teď a všichni se rozutečou k nejbližším stromům. To se ví, že vyhrává ten nejrychlejší, ale jen ten, kdo je u svého stromu první. Malé žirafy si tím trénují rychlost, obratnost při kličkování a předvídání, kdo kam poběží. Adam vyhrál první závod a potom ještě po druhé i po třetí. Ostatní žirafky uznali jeho zasloužené vítězství, gratulovali mu a vítězství mu přáli. Ale Adam, to by ani nebyl on, vyskočil na malý kámen a nahlas spustil. Já jsem ten nejrychlejší žirafí kluk na této savaně. Nikdo mě nemůže dohonit. Nikdo. Ani kdyby chtěl. Jsem nejrychlejší. Adam se chviličku odmlčel a pak pokračoval ještě víc nahlas a ještě s větší vervou. Já jsem nejen nejrychlejší, ale také nejsilnější, nejchytřejší a nejhezčí žirafátko pod sluncem. Všem vám ukážu. Při té řeči stál na vyvýšeném kameni a ostatní žirafy se okolo něj seběhly a poslouchali. Tu Adamovu řeč slyšeli nejen žirafy v savaně, ale i měsíc na nebi. Ten si pomyslel. Do vínku jsem ti, Adame, dal výtečné schopnosti, abys byl dobrým vůdcem stáda v širých pláních savan. Abys v horkých, suchých měsících spolehlivě našel vodu pro svoje stádo. Aby stádo svojí bystrostí včas varoval před blížícím se nebezpečím a abys dokázal svoje stádo bránit. Máš vlastnosti vůdce stáda. Ale vytahuješ se nad slabšími a méně schopnými místo toho, abys jim pomáhal. I litoval měsíc toho, jaký osud Adamovi přiřkl. A pak měsíc se napadlo. Adam je chytrý. Třeba by mu malá výstraha pomohla najít tu správnou cestu. V noci, kdy savana odpočívala po horkém dni, se po druhé měsíc naklonil z hvězdné výšky noční oblohy nad Adama a kouzelnou silou svých stříbrných paprsků pohladil jeho krátký krk. V tu chvíli se Adamův krk začal protahovat. Najednou byl jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát tak dlouhý než dřív. Adam se probudil a ucítil, že se něco stalo. Nevěděl co, kroutil hlavou na tom dlouhém krku, až najednou si uvědomil, co se děje. Zoufale zakřičel a dal se do splašeného běhu, pádil noční savanou ve snaze utéct před svým krkem. Běhal celou noc, až před svítáním doběhl ke kameni, kde se odpoledne vytahoval nad ostatními žirafami. Na kameni seděl stříbrný měsíc a tiše povídá. Adame, teď máš dlouhý krk, ten nejdelší ze všech žiraf. Už se nemusíš vytahovat. Po těch slovech měsíc pomalu stoupal na nebeskou klenbu a Adam udiveně koukal. Snad se zastyděl, snad si uvědomil svoji chybu. Jisté je, že od té noci se Adam změnil. Nejenom, že měl díky dlouhému krku báječný rozhled, ale polepšil se celý. A svoje výjimečné vlastnosti už využíval ve prospěch všech. Když dospěl, stal se dobrým vůdcem stáda. A od těch dob mají také všechny žirafy dlouhé krky, stejně jako Adam.
1: No, vytahovat se na druhé sice není úplně dobré, ale mít dlouhý krk a vidět za každý plot nebo do každého sešitu by taky nemuselo být špatné, viďte děti. Zítra uslyšíme, kde se vzal želvám krunýř na zádech. A jako obyčejně tady mám pro vás dvě písničky. Nejprve dáme klukovi školy z pohádky Lotrando a Zubejda a potom si poslechneme písničku Jít za svým snem.
2: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv. Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci. Když zdálupíš písmena,

0: Licousky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky právíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může

I vy, děti, si jděte za svým snem, budu na vás myslet a budu vám držet pěsti, ale teď už je čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, uzavírá se další den a já si chci aspoň trošku uvědomit, co všechno v něm bylo pěkného. Děkuji za to, že jsem mohla být venku a taky si pořádně zajezdit na kole a být s kamarády. Prosím tě, odpust mi chvíle, kdy jsem na tebe zapomínala a nechovala se dobře. Amen. Dnešní zíváček je u konce. Děti, dávejte na sebe pozor, prosím. A dobrou noc.

0: Posloucháte Radio Proglas, příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Janis Moras a já tady vítám ve studiu svého dnešního hosta Antonína Kocábka. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Hudební publicista a dramaturg festivalu Boskovice, zkráceně Boskovice 2026, to bude tématem dnešního, jak se vám líbí, bude to tedy pozvánka na už 34. ročník tohoto festivalu. My jsme se potkali, alespoň tedy přes obrazovku, 2 roky zpátky, tehdy jsme zvali na 32. ročník na festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. A těsně předtím, než jsme zapli nahrávání, tak jste mi prozradil velmi zajímavou věc. Já jsem si celou dobu myslel, že jste Boskovičák a máte tedy k tomu místu festivalu nějaký takový vlastně přímý vztah. Ale teď jsem zjistil, že festival v Boskovicích, tedy řekněme na Jižní Moravě, se organizuje vlastně z Prahy.
1: Ne úplně stoprocentně, ale z velké části ano. Ten festival vlastně vzniknul na počátku 90. let, celkem se ho zase počítá těch 34 let zpátky. A vlastně tehdy to bylo takové to nadšenectví určité skupiny lidí v Boskovicích, kteří se snažili o především o záchranu místní židovské čtvrti, která byla tehdy v velmi dezolátním stavu a podobně jako v jiných městech v takovém tom pozdním reálném socialismu koncem 80. let se tam dokonce uvažovalo o demolici, k čemu už naštěstí nedošlo, ale opravdu v těch 90. letech ta celá ta židovská čtvrť byla poměrně dost dezolátním stavu. A tyhle lidi samozřejmě přišli tehdy s takovou tou z dnešního pohledu, si můžeme asi říct, naivní myšlenkou, že teda udělají festival, vydělají spoustu peněz a věnují židovské čtvrti, tak samozřejmě velice brzo zjistili, že takhle to v reálu nefunguje, že když se podobné akce dělají, tak ty výdělky jsou buď minimální, nebo naopak jsou rádi, že vůbec skončí na nule. Nicméně to, že ten festival vznikl a nadále fungoval, nějakým způsobem upřelo pozornost na tu židovskou čtvrť, čím dál tím víc lidí pochopilo, že by asi bylo škoda, kdyby prostě to spadlo a nebo se to demolovalo. Takže naopak vlastně docházelo k postupnému revitalizaci a rekonstrukci těch jednotlivých objektů, kdy já se ještě pamatuju v těch začátcích třeba, že ta synagoga byla úplně v dezolátním stavu a dneska je to prostě krásný prostor, který funguje i jako vlastně výstavní prostor a turistická atrakce a tak dále, takže postupem času se podařilo vlastně tu prvotní myšlenku nabít a proto my dneska už vlastně v tom názvu nemáme festival pro záchranu židovské čtvrti, což byl ten původní název, ale prostě jenom pro židovskou čtvrť s tím, že se nadále snažíme upozorňovat na tuhletu, řekl bych, dost význačnou památku, význačnou specialitu. Ona vlastně boskovická židovská čtvrť je, myslím, že druhá nejzachovalejší po té třebíčské v České republice a rozhodně stojí za to jí navštívit.
0: A co k tomu tedy vedlo?
1: Pardon, já jsem vlastně se od toho odchýlil. No a takže první asi 2 ročníky dělala čistě boskovická sekce a potom, tak jak to asi bývá v různých jiných situacích, nastalo takové nějaké vyhoření, část těch lidí prostě měla jiný priority a ten původní tým se vlastně jako rozpadnul a protože tehdy boskovický klub Sklepy, který bylo takové nějaké centrum toho dění nebo toho organizačního týmu, fungoval jako takzvaný klub Unijazzu, což Unijazz je organizace, která navazuje na jazzovou sekci, která tady byla už před rokem 89 a Unijazz vlastně v té době se snažil hodně pomáhat těmhletím lokálním různým aktivitám, tak vlastně tehdy je požádali, jestli by s tím festivalem nepomohli, jestli by vlastně tak nějakým způsobem nevykryli ty odpadlé lidi z toho boskovického centra. To znamená, vždycky vlastně v tom organizačním týmu byli nějaký lidi z Boskovic. Nepamatuju si, že by někdy to vznikalo jako celé komplet z Prahy, to snad nikdy nebylo vůbec, ale do jisté míry vlastně ten tým Unijazzu, který je z Prahy. V posledních letech vlastně je tam docela velká snaha, aby se to vrátilo zpátky těm boskovickým, nebo aby prostě ta organizace probíhala zase opět jenom z Boskovic, což jde pomaločku, ale postupně se to vlastně jakoby daří, že ten v tom týmu každý rok je více a více těch lidí boskovických, obzvláště v té poslední době, kdy funguje klub nebo kulturní centrum, které se jmenuje Prostor, které vlastně funguje v průběhu roku, kde se konají koncerty, přednášky, další aktivity kulturní, tak vlastně celá ta parta okolo toho Prostoru, to už je úplně nová generace lidí, která se přirozeně do toho festivalu zapojuje, ale to vlastně třeba poprvé budou mít pod sebou nebo kurátorsky, dramaturgicky zpravovat celou jednu scénu. Hmm.
0: Já zase věřím, že ta pražská účast může zajistit takový dobrý networking v tom, že se podaří třeba oslovit kapely, které jsou navázány spíš na Prahu a mají už třeba i nějaké jméno. Pojďme teď už hrát. Pojďme vlastně ukázat, kdo se představí na tom 34. ročníku Boskovického festivalu. Dáme si na úvod třeba Jakuba Čermáka? Co vy na to?
1: Můžeme.
0: Můžeme. Měli jsme ho tady, tak našim posluchačům nebude určitě neznámý Jakub Čermák alias Cermak.
2: O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věte. Bůh zkouší člověka a test někdo smyčnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

0: Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Šeptám se jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně by na kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst.
1: Festival v Boskovicích se letos uskuteční už po 34. a my dnes v rámci, jak se vám líbí, na Proglasu zveme na 4 dny plné hudby, filmu, divadla, přednášek, workshopů a tak vůbec. 9. až 12. července si zapište do kalendářů a já si dnes o festivalu povídám s Antonínem Kocápkem, hudebním publicistou a dramaturgem festivalu. Tak co je vlastně nového? My jsme teď už představili jednoho z účinkujících a co vlastně představí Boskovický festival letos?
2: Přiznám se, že vlastně v tuto chvíli ještě pořádně nevím, jaká bude vlastně letošní podoba toho festivalu. Celé to se dost odvíjí od toho, že Boskovice se chystají po té, co posledních několik let celkem úspěšně rekonstruovali areál místního amfiteátru, místního ledního kina, tak letos by, pokud jsou tedy moje informace správné, měla začít rekonstrukce nebo revitalizace zámeckého parku, což je poměrně dost rozsáhlý prostor, který z velké části my využíváme. Je to vlastně prostor, který se rozprostírá mezi tím zmiňovaným letním kinem a zámeckým skleníkem a zámkem Boskovice. Poměrně dost rozsáhlá parková záležitost, která mimo jiné umožňuje příjezd do toho areálu toho letního kina. Což znamená, že pokud ta rekonstrukce skutečně začne, což v tuto chvíli pořád ještě není úplně 100% jasné, tak my nebudeme moc letos využívat letní kino pro muziku, pro kapely. Samozřejmě by tam asi pravděpodobně byly filmy, protože to letní kino by bylo vlastně přístupné ze zhora směrem toho amfiteátru. Ale nebylo by možné tam se tam dostat autem, to znamená ani tam přivést nějaké podium, kapely a tak dále. Čili my ten program v tuhleto chvíli stavíme tak, že vlastně základním místem všeho dění by byl takzvaný Panský dvůr, kde už jako x let funguje takzvaná Unistage, scéna pod patronací kulturního magazínu Uni, která normálně nebo v posledních letech vždycky fungovala jako odpolední scéna, to znamená od nějakých zhruba 12-13 hodin do nějakých 19.00 a potom ten večerní program se přesouval do toho letní kina. Pak, když ta situace nastane taková, že nebudeme moc využít to letní kino, tak by vlastně ten program pokračoval v tom Panském dvoře i po té 8 hodině večerní až třeba plus minus do té půlnoci a vlastně to základní gro nebo ta hlavní scéna by teda se odehrávala tam. My samozřejmě využíváme i další prostory v Boskovicích, jsou koncerty v synagoze, jsou koncerty v zámeckém skleníku, kde je speciálně vlastně jeden den bluesová, další dva dny jazzová scéna. Budeme mít i opět nějaký jeden specifický koncert v místním kostele evangelickém. A pak samozřejmě ten festival má poměrně dost rozsáhlý program i nehudební, to znamená filmový, literární, divadelní a tak dále.
1: Tak my jsme pouštěli Jakuba Čermáka, tedy řekněme akustickou muziku, zjednodušeně řečeno, vy jste tu zmínil synagogu a pokud se nemýlím, tak tam by měla hrát klecmerová kapela Trombeník.
2: Ano, přesně tak, vlastně první den festivalu bude tu sérii těch tří koncertů v synagoze zahajovat Trombeník.
1: Bude zahajovat, tady zahraje na Proglasu v pořadu, jak se vám líbí, jako druhý.

0: Synagoga je samozřejmě úplné centrum té židovské čtvrti a ty zbývající místa jsou vzdálený řádově prostě spíš stovky metrů z toho historického centra.
1: Takže i takovou procházku si vlastně mohou lidé udělat.
0: Je to tak, je to jako vlastně forma městského festivalu. Nejsme někde úplně na okraji města mimo civilizaci, ale naopak přímo prorůstáme do toho města.
1: Co dalšího nabídne hudební scéna? Protože vy jste sám říkal, že samozřejmě i vlastně ty dva roky zpátky jste říkal, že by to člověk, návštěvník mohl pojmout klidně čistě jako třeba filmový festival, že by vlastně mohl úplně vynechat tu hudební část, případně jako divadelní festival, že to je opravdu, ten program je v tomto smyslu plnohodnotný, že to není nějaký doprovodný program.
0: Je to tak.
1: Ale protože jsme hudební pořad, tak my se zaměříme na tu hudební část. Zmínili jsme zatím dva interprety, kapelu a interpreta. Co dalšího nabízí letos Boskovice?
0: Základní gro toho v programu nebo té dramaturgie je takové, že vlastně vždycky byla snaha o co nejširší žánrový rozptyl. To znamená, ten festival nikdy nebyl jenom čistě akustický nebo čistě rockový nebo čistě alternativní, i když samozřejmě občas ty lidi měli tendence to tak vnímat, ale vždycky tam byla ta tendence toho rozptylu maximálního. Možná jsme se v nějakých těch ranějších ročnících trošku vyhýbali té popové mainstreamové scéně, ale i to vlastně v posledních letech trošku opadlo, protože už se tady objevuje i spousta kvalitního, řekl bych, jak muzikantsky, tak posluchačsky zajímavého popu, takže není důvod i tomu se v posledních letech vyhýbat. Zároveň vlastně ten rozptyl sahá jak od těch akustických kapel, tak až po opravdu velmi hlučné rockové spolky, kdy třeba úplně namátkou tam v sobotu odpoledne vystoupí opavská kapela Majon, což je věc někde na hranici možná postmetalu, až já nevím čeho. Prostě objev posledních let téhleté scény. Takže ten záběr je tam hodně široký, včetně toho, že se vlastně snažíme tam vozit i nějaká zajímavá jména ze zahraničí. Samozřejmě to nejsou žádné obrovské hvězdy, jsou to prostě vesměs menší interpreti, takový ty, kteří tam dovolí to zaplatit, když to tak řeknu. Ale i v tomhle směru je tam ten záběr poměrně úplně široký, takže tam třeba budou polští rockeři Fish Basket, které jsme získali, když to tak řeknu, přes prostřednictvím festivalu Slunovrat v Opavě, s kterým máme takovou už několik letou kooperaci. Budou tam třeba japonští, teď abych to nepomotal, ten název, já mám tendence ho úplně zapomínat.
1: No, on je poměrně dlouhý a je tam hodně barev.
0: Green Milk of Planet Orange, říkám to dobře, jo. Což je taková avantgardní nebo progresivně rocková japonská kapela, která už vlastně v Čechách se objevuje opakovaně. V minulosti se třeba objevuje na festivalu v Mikulově a na dalších přehlídkách. Mimo jiné jsou velký přátelé, už jsme doma, s kterými se popřátelili při japonském společném hraní. A my jsme na ně před časem narazili v souvislosti s takovým malým festivalem, který jsme dělali v Praze u klubu Kaštan. A teď jsem se dozvěděl, že opět jedou po dvou letech v Evropu jako turné, takže okamžitě jsme se s nimi dohodli, což teda bylo velmi snadné a to je rozhodně silný zážitek je vidět, i když člověk není úplným fanouškem tohle konkrétního žánru hudebního, tak prostě to Japonsko je vždycky v něčem trochu jiné.
1: Tak Japonsko je daleké zahraničí, ale přesně od roku, kdy existuje Boskovický festival, je pro Českou republiku zahraničím i Slovensko. Tak zůstaňme takhle u našich sousedů, protože nás čeká další ukázka a tou je Dorota Nvotová.
0: Ano, to je vlastně další věc, řekl bych takovým určitým pravidlem nebo už jako jistotou toho programu, že vždycky se tam snažíme mít nějaké slovenské interprety. Paradoxně letos jich vlastně je poměrně málo, ale vždycky tam snaha byla, aby tam prostě nějaký byly a bývaly ročníky, které byly bohatěji zastoupeny, ale letos jich tam máme, myslím, že jenom dva nebo tři, ale v každém případě Dorota Nvotová je věc, která vlastně se vrací do Boskovic, ona už tam byla před několika lety jako součást bandu vzpomínajícího na Deža Urziniho, kde vlastně to celé kočíruje a vede jeho syn a Kuba Urziny a tehdy tam byla, myslím, ještě jako vokalistka nebo prostě jako součást tohoto bandu, teď v současné době už vystoupí se svým doprovodným tělesem, které tvoří především muziku.

ten ti skapuje talent-transport. To znamená třeba i Marian Slavka, který dlouhá léta byl členem Longital. A je to takové něco mezi folklorem, šanzonem a folkem a mě to hrozně nadchlo v té živé podobě.

0: Dospívala Dorota Nvotová a v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu zveme na festival do Boskovic, který se uskuteční ve dnech 9. až 12. července už po 34. Antonín Kocábek, hudební publicista a dramaturg festivalu, přišel do studia Proglasu. Dospívala Dorota Nvotová a jednou z kapel, která se představí na letošním ročníku, bude také Nausea Orchestra. Tak kdo jsou Nausea Orchestra?
1: Nausea Orchestra je kapela, která původem vlastně pochází z Ústí nad Labem, kde byla poměrně dost silně propojená s tamním činoherním studiem, kdy vlastně frontman kapely Nausea Orchestra dlouhá léta se nějakým způsobem staral nebo je podepsaný pod mnohou hudbou představením činoherního studia v Ústí nad Labem. Nicméně možná si někteří posluchači ještě vzpomenou, že před zhruba nějakými 10 lety proběhla velká krize okolo činoherního studia, kde tam probíhal jakýsi, to by bylo asi dlouhé vysvětlovat, ale boj mezi tím divadlem a místním zastupitelstvem, a tehdy se to tam celé dost proměnilo a v tu chvíli se ta kapela vlastně přesunula do Prahy, takže dneska už vlastně je to víceméně pražská záležitost a letos na jaře vydali své nové album Do tmy, doufám, že to nekomulím, že se jmenuje, kde tahle ta kapela vlastně se pohybuje někde na pomezí nějakého rockového šanzonu. Řekl bych, že pořád stejně jako v minulosti je ovlivněná jak trošku takovým tím americkým country, tak i trošku takovým tím melancholickým rokem, jaký třeba v zahraničí hraje Nick Cave a u nás třeba Jaromír Švédík z Preznic a s Letní kapelou, nebo kapely jako třeba Kill the Dandies a tak dále, tak zhruba v podobném duchu se to celé odehrává. Je to kapela, která vlastně má ve svém nástrojem obsazení i smyčce, kromě takových těch klasických rockových nástrojů, takže i to jí dodává takovou určitou svébytnost.
0: Tak si pojďme dopřát melancholický rock ve stylu Nicka Cavea. Nausea Orchestra.

0: Na Proglasu posloucháte, jak se vám líbí, a dnes nepředstavujeme novou desku, ale festival v Boskovicích, který jsou skuteční ve dnech 9. až 12. července. Antonín Kocábek, dramaturg festivalu, přišel do studia, aby nám představil headlinery, ale nejen headlinery, protože samozřejmě vystoupí spousta různých kapel, třeba i těch zatím neobjevených, které na své objevení čekají. A tím už trošku možná nabádám, abyste nám pověděl něco o scéně, která se právě soustředí vlastně na kapely, které čekají na své objevení, řekněme, širším publikem.
1: My samozřejmě nějaké ty méně známé nebo vycházející kapely míváme i na té zmiňované scéně na Panském dvoře, někdy v těch začátečních hodinách se tam většinou nějaká jména objeví, ale takže letos třeba závěrečný den budou zahajovat duo Houský prs, které tvoří vlastně brněnská zpěvačka a tuším, že novozelandský kytarista. Samozřejmě ta kapela teda působí v Brně. Nicméně takovým těm opravdu začínajícím nebo vycházejícím jménům je věnovaná scéna, která říkáme Na Palouku, vzhledem k tomu, že se nachází opravdu Na Palouku pod zříceninou hradu Boskovice, to znamená pro ty návštěvníky, to znamená lehký fyzický výstup zhruba kilometr do kopce. Tato scéna vlastně v posledních letech byla pod nějakým kurátorským dohledem pražského klubu Potrvá, kteří vlastně v loňském roce ukončili klubovou činnost, už se to proměnilo pouze v restauraci nebo kavárnu, takže logicky i letos už do Boskovic nepřijedou, ale právě tuto scénu převzal ten místní zmiňovaný prostor, který odteď teda se jí chystá nějakým způsobem provozovat a dohlížet a vybírat i dramaturgicky. Takže tam se objeví taková ta opravdu vycházející jména, což třeba bude například Beer Cloud, což je stále, myslím si, náctiletý Šimon Havelka, syn známého Václava Havelky z Please the Trees a dalších mnoha spolků, který vlastně v loňském roce debutoval s tím plným albem. Budou tam slovenští obligátně, bude tam mladá zpěvačka Siu, která je velkým objevem tohleté sezóny. Bude tam několik začínajících hiphopových těles a tak dále. Takže to úplně to nejmladší a to nejobjevnější se bude vlastně v rámci toho programu dít tam. Přičemž samozřejmě i v tom hlavním programu se nějaká ta čerstvější jména objeví. My jsme si tam vlastně pár takových jmen možná trošku, když to řeknu, nabubřele vychovali, nebo prostě je tam spousta interpretů, kteří se tam v nějakém tom horizontu 3-4 let znovu vracejí. Takže třeba už vlastně jednou z těch takřka hvězdnějších záležitostí letošního ročníku bude dneska už Trio něco, které si pamatuju, že opravdu poprvé na Boskovicích hráli 3-4 měsíce po svém vzniku, kdy ještě neznal vůbec nikdo ani v Praze, natož někde jinde. A dneska už vlastně přijíždějí teďka s naprosto čerstvou čtvrtou deskou, o které se, myslím, letos bude poměrně hodně mluvit.
0: A přijíždějí i k nám do vysílání, protože máme připravenou jejich ukázku. Pojďme si ji dát.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu Antonín Kocábek, hudební publicista a také dramaturg festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. Odehraje se už po 34. ve dnech 9. až 12. července. No a letos je to spojeno i s narozeninami, tak to už nechám na vás, s jakými narozeninami.
1: My jsme se letos dohodli na určité oslavě nebo to, že se připojíme k oslavě narozenin 20 let vydavatelství Polí 5, protože to je vydavatelství, které nás poměrně hodně, když to tak řeknu, zásobuje interprety, kteří na tom festivalu vystupují. Takže aspoň symbolicky jsme se k těm oslavám letos připojili tím, že část programu budou tvořit interpreti, kteří vydávají nebo vydávali na této značce. Samozřejmě je spousta těch interpretů, různě mění ty vydavatele a neplatí to, že by prostě od začátku do konce vydávali jenom na jedné značce, ale i několik takových tam máme. Takže my jsme tady třeba zmiňovali už Kubu Čermáka, který vlastně myslím, že vydal svoji úplně první nahrávku na Polí 5, kdysi před lety a od té doby už samozřejmě funguje někde jinde. Budou tam i Marcel's Gidot Holy Crap, který taky vlastně rocková kapela, která momentálně stála ještě na vzestupu, která zde debutovala svojí první nahrávkou. A budou tam dokonce vlastně jako bych řekl možná největším jménem nebo nejznámějším jménem letošního ročníku je skupina Omsquare, o kterých moc nikdo neví, že právě své poslední album vydali na tahleté undergroundové značce, což tehdy vlastně sklidilo velké překvapení, protože žánrově se pohybují převážně trošku někde jinde než většina těch interpretů toho labelu, ale přesto i oni tedy do tohoto ranku spadají. No a budou tam i další vystupující, kteří jsou s tímhletím labelem pevně spojení, jako je třeba skupina B4 nebo třeba skupina Ruce naší Dory, ve které přímo hraje vlastně Josef Jindrák, který je zakladatelem a provozovatelem značky Polí 5.
0: Tak se nám to pěkně spojuje, my si dáme Ruce naší Dory, ale ještě předtím, než se rozloučíme, tak by mě zajímalo, jestli ten 35. ročník, který se bude konat příští rok, slibuje třeba taky nějaké narozeniny, nějaké prostě oslavy v rámci toho ročníku.
1: Ono vždycky nějaké oslavy se najdou, když to tak řekneme, protože samozřejmě tím, že ten festival je multižánrový, tak když to náhodou někde nevíde v té hudební části, tak to vyjde určitě v té buď literární nebo filmové a tak dále, což mimochodem mi připomíná, že vlastně třeba v tom filmovém programu každý rok je součástí programu profil nějakého režiséra, který zrovna slaví nějaké kulaté jubileum. Letos to třeba bude Karel Smiček. Takže i tam vlastně tyhle ty oslavy nějakým způsobem probíhají.
0: No, můj host Antonín Kocábek sype všechny tady ty informace z rukávu, vy si ale, milí posluchači, rozhodně pamatovat nemusíte, protože festival má samozřejmě svůj web www.boskovice.festival.cz. Tam všechno najdete, tam se všechno dozvíte, i stran nějakých praktických rad a typů, jak se tam dostat, kde co najdete a tak podobně. Samozřejmě se můžete těšit i na velmi zajímavou gastroscénu. Tak, jsme v závěru dnešní pozvánky na Boskovický festival na 34. ročník. Já vám moc děkuju, že jste za námi přijel a přeju, ať se ročník vydaří a těším se třeba u toho příštího.
1: Já taky děkuju za pozvání a doufám, že se aspoň s některými z posluchačů Rádia Proglas na tom festivalu potkám.
0: Na závěr tedy ještě kapela Ruce naší Dory. Zvuk měl dnes na starosti Šimon Vítek. Od mikrofonu se loučí Janis Moraz. Díky, že nás posloucháte. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Knihovna Václava Havla už nemůže používat jméno bývalého prezidenta. Fotbalisti Portugalska vedou v poločase nad Uzbekistánem 3-0. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání kompetenční žaloby respektuje. Není to ale podle něj dobře. Podle něj vláda rozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit, na to pragmaticky a prakticky. Knihovna Václava Havla zřejmě nebude moct ve svém názvu používat jméno bývalého prezidenta. Nepřeje si to spoluzakladatelka knihovny a vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová. Radiožurnálu potvrdila, že zrušila knihovně souhlas s používáním jména svého manžela. Zdůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení knihovny. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška rozhodnutí Havlové vyhodnocuje.
4: My jsme měli dnes správní rada i dozorčí rada společné jednání právě k otázce práv poskytovaných paní Havlovou. V průběhu toho jednání jsme z médií zjistili tuto informaci. Následně nám byl doručen dopis právního zástupce paní zakladatelky, který v tuto chvíli analyzujeme.
3: Problémy v knihovně eskalovaly na začátku června, kdy Havlová oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci. V reakci na to instituci opustili taky její sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Správní rada totiž na jaře postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka kvůli neschodám s týmem na takzvané překážky ze strany zaměstnavatele. Írán měl údajně souhlasit s návrhem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Bergenstocku to tvrdí americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Írán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník. The Iranians have agreed to invite
5: IAEA inspectors back into their country. Ministerstvo zahraničí Iránu ale Vencovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Iránu nesouhlasí i v otázce zmrazených iránských aktiv ve výši 500 000 000 korun. Tehrán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízejí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování. Varuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
6: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
7: Fotbalisté Ghany se na mistrovství světa utkají o první příčku skupiny L s Angličany. Zápas začne českého času ve 22 hodin. Od 1 hodiny ráno se střetne Panama s Chorvatskem a od 4:00 Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Jak se vyvíjí utkání Portugalsko-Uzbekistán, poví Jan Suchan.
8: Před zahájením druhého poločasu Portugalci vedou 3:0, dvakrát se prosadil 41-letý Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii prosadil na 6 světových šampionátech. Dokonce už má dohromady 10 těch branek, zbývající portugalskou branku zařídil Mendes. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Basketbalový Portland, za který hraje jediný Čech v NBA Vít Krejčí, bude trénovat Mike Nory.
9: Překážka na dálnici u Prostějova a uzavřené tunely na D8. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov sever. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Libouchec. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion a kamiony se řadí už na 80. kilometru. Ještě před kolonou a sjezdem na Libouchec na 79. kilometru stojí nákladní auto. Je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak velmi opatrně. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět u Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

esto, una música.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

20 hodin a 15 minut posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v úterý 23. června 2026. Na našich vlnách už za okamžik začíná repríza Rudlu s Martinem Holíkem a Milanem Tesařem. Od 20 hodin 45 minut mimořádně uvedeme včerejší české vysílání Radia Vatikán a poté se pomodlíme večerní chvály a živý růženec bolestný.

0: Dobrý den, milí posluchači, je tu Rudl, pořad o zákulisí dění v Proglasu. U Rudlu vás zdraví Martin Holík.
1: A Milan Tesař, pěkný den.
0: Milane, vy jste se právě vrátili z Opavy, ze Slunovratu, viď?
1: To tak, ty ses taky vrátil, ale dřív ze Slunovratu, protože potkali jsme se tam v pátek, já jsem tam byl od čtvrtka do neděle, takže já jsem se vrátil vlastně včera v neděli až odpoledne. No a byl to 13. ročník festivalu, který si kdysi náš kamarád Vašek Miller založil ke svým 40. narozeninám jako takovou trošku legrační jako pro sebe akci a stala se z toho v podstatě asi jedna z největších kulturních událostí vůbec v Opavě a v širokém okolí. Festival, který se rozprostřel do celého města.
0: Tak a o něm o chvilku později, protože bylo to opravdu napěchované událostmi a teď tedy, jako vždycky, nejprve poděkujeme, poblahopřejeme. Máme tady seznam 6 kamarádů Proglasu, kteří mají půlkulaté nebo kulaté narozeniny v červnu a tak děkujeme.
1: Tak jsou to Petr Kříž, bydliště Moutnice, potom Pavel Hes, České Budějovice.
0: Lubomír Nenadál, Praha, Marie Koláčková, Vigantice.
1: František Vaverka, Strpína a Olga Koláčková z Havířova.
0: František nám před lety montoval antény, roznášel a zařizoval satelitní přijímače. To byly doby, děkujeme. Tak a teď tu máme dárce, kterým je 70 let a více, také mají narozeniny v červnu a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: U první z nich si dovolím říct věk, i když se to už jen běžně nedělá, ale těch 97, to je myslím něco, k čemu určitě můžeme speciálně pogratulovat a popřát ještě do dalších let hodně zdraví, tak to je paní Zdenka Skočdopolová z Polné. Tak další potom je Marie Špirudová z Kozojídek.
0: Josef Zákravský z Červeného Kostelce, Jan Šebrle z Lanškrouna.
1: Další věk hodný zmínky 98.
0: Ten trůfl, paní Zdenku.
1: Tak, Vít Tichý z Mohelnice. Další potom pan Miroslav Halůska z Frištáku.
0: Marie Buráňová z Prakšic. Otakar Veselý z Roztok u Prahy.
1: Olga Koláčková z Havířova, tu jsme zmiňovali i mezi kapry, Ludmila Nesetová z Rapotína a Jarmila Maliňáková ze Všeminy.
0: Tak vám všem moc děkujeme, blahopřejeme, jsme rádi, že mezi tím a těmi, co podporujete, je i Proglas. Jsme vám za to vděční a znovu zopakujeme, že Proglas je promyšleně nekomerční, neziskový, bezreklamový, nestátní. Je to subjekt, který je velmi svobodný a když vidíme ty současné situace, zejména třeba tu dnešní, kdy je jednodenní stávka veřejnoprávních médií, tedy 2 ze 3, tak to nabývá na důležitosti tady ten náš statut.
1: Tak je to tak, takže žijeme díky vaší podpoře. Vy dáváte svou podporu najevo, že vám za to stojíme a že stojí za to, aby Proglas existoval.
0: Že vám slouží, že to není vlastně almužná či dar pro nic za nic, ale že za to odvádíme tu službu 24 hodin vysílání denně. Věřím, že aspoň něco z toho vás vždycky zaujme. Takže teď se, Milane, vraťme k tomu Slunovratu. My jsme takovými dlouholetými partnery a měli jsme tam krásný stánek. Bylo tam, kolik je těch, snad těch pódií, na kterých se hraje, zpívá?
1: Tak těch pódií a míst, kde se, a pozor, nejenom hraje a zpívá, ale taky třeba beseduje, přednáší, vedou diskuse, tak těch míst je určitě víc než 10 těch pravidelných, ale součástí festivalu jsou třeba taky prohlídky historických i moderních budov Opavy, byly to letos i sportovní akce, takže ten festival opravdu je rozprostřený, co se týká území, co se týká těch aktivit, jsou tam programy zdarma pro každého i programy pro ty, kteří si koupí vstupenku, a je to opravdu neuvěřitelně pestré.
0: Já jsem se toužil podívat do legendárního obchodního domu Breda, který byl víceméně na zbourání a on postal jako Fénix z popela, a tam se také v té přízemní ploše, poměrně veliké, odehrávalo někdy právě přednáška a jindy koncert. A jeden ten koncert, který mě teda opravdu utkvěl, protože ta dáma teda je mimořádná a ty jsi to také ocenil.
1: Tak bylo to, udělovali jsme opět cenu za krásu slova, dostala ji tedy letos Květach, což je umělecké jméno Magdaleny Fendrichové, jinak dcery novináře Martina Fendricha. Jinak já jsem s Květach ještě po jejím koncertě potom natáčel rozhovor, protože ona v září bude vydávat nové album, tak ten rozhovor uvedeme přímo v den vydání toho alba, bude to 11. září. A vlastně zaujalo mě, jak Květach sama od sebe začala mluvit o svém, vlastně o svém křesťanském zázemí, že je evangelička a vlastně, že to křesťanství, které v její rodině bylo velmi silné, tak velmi formovalo to, jakým způsobem píše, o čem píše.
0: Ona teda píše skutečně aktuální texty k aktuálním událostem a ta hudba k tomu a ten její drive jsou teda nepřehlédnutelné. No.
1: A já jsem měl radost z toho, že po, a teď samozřejmě velmi zasloužených, oceněných z minulých let, jako byl třeba Vladimír Javorský, který svůj první písničkářský počin své album vydal až po 60, nebo jako Jan Běťák, teď nejnovější loňský držitel, kterému je přes 40 a taky už má lecos za sebou, tak jsme zase po čase tu cenu dali někomu z mladé generace, vlastně z generace mých dětí. Vím, že třeba moje dcera Aneška má Květach hrozně ráda a psala, že závidí, že jsme ji takhle viděli a mohli s ní mluvit.
0: No to je krásné. No a to, co ještě, myslím, posluchači si zaslouží slyšet o mimořádném úkazu, který nastal po koncertě Glena Hansarda se svými spoluhráči versus předchozí kapela. To ještě
1: tam toho, no, ono nejenom předchozí, i ta budoucí, tam se dělo věcí. Glen Hansard, vůbec ten příběh, že držitel Oscara, že který samozřejmě má afinitu k Česku přes Markétu Irglovou a jejich společnou kariéru před lety, tak vlastně na ten Slunovrat přijal proto, že před časem v Opavě s Ivom Ludkem, jedním z organizátorů, šéfem opavské charity, se někde v hospodě bavili o samizdatech a Ivo mu nabídl, že má doma samizdat jedné škvoreckého povídky. Glen Hansard je sběratel samizdatů a v podstatě bylo to něco jako sázka, že Glen řekl, tak já přijedu v létě zahrát na Slunovrat a ty mě dáš ten
0: a Ivo tomu samozřejmě samizdat. Moc nevěřil.
1: Tak, oni tomu nevěřili, ale to na jaře se Glen ozval, že opravdu přijede, takže teď jsem se zrovna díval na minutu a půl video se střih, jak Glen výstupuje z auta, potkává se s Ivom Ludkem, ten mu předává ten samizdat a vítají se, že teda přijel. Tak to je jeden příběh. A potom samozřejmě byl ten koncert, který byl skvělý v tom, že Glen opravdu je člověk energický, umí zpívat jak irské lidové písně, tak svoje vlastní, tak převzaté, pomalé, klidné, hlučné. A před ním vystupovalo estonské duo Půlub, které naši posluchači určitě znají z našich pořadů. Třikrát hráli v Brně na maratonu hudby. Jsou to takový dva chlapíci, že v oblecích s tradičními estonskými nástroji, talharpami. A Glen Hansard přišel do areálu v době, kdy oni hráli. A prý tam postával a strašně se mu to líbilo, takže v té pauze mezi jejich koncerty přišel za nimi, říká jim, já jsem nějaký Glen, budu tady hrát, nechcete si zahrát se mnou? Takže on na konci koncertu svého je pozval na pódium na dvě písně. Dokonce hráli skladbu převzatou od skupiny Velvet Underground, kterou měli v repertoáru Plastic People of the Universe. To byla symbolika právě s těmi samizdaty, s chartou, jo? Takže to bylo všechno schválně takhle připravené. Takže to byla jedna věc. A potom ještě úplně na závěr koncertu, on už končil, přetahoval asi o 20 minut a na druhé straně toho volného prostranství, toho parku, bylo druhé pódium v podobě autobusu, na který vždycky vystoupala nizozemská skupina Bazooka a hrála v těch pauzách. A oni už stáli na střeše toho autobusu a ten Glenn přes těch několik desítek metrů na ně zakřičel akordy a poslední píseň hráli spolu. Vlastně z těch dvou jakoby pódií naproti sobě. Přes ty 2000 lidí. Takže Glenn začal, oni mu odpovídali a takhle prostě hráli jednu píseň. Takže to bylo opravdu neuvěřitelné.
0: Mezitím já jsem uklidňoval Josefa Pazderku s Ondrou Soukupem, kteří přišli hovořit o soukromém životě Vladimíra Putina. A já jsem říkal, neboj, Joško, oni ještě asi přetáhli koncert s Glennem Hansardem, takže oni potom, když měli strhující přednášku, tak poděkoval na závěr svému předskokanovi Glennovi, že připravil tento lid, protože oni se tam nahrnuli skutečně v množství několika set právě do té bredy. Takže to byly skutečně zážitky velkolepé a my teda gratulujeme Vaškovi Millerovi a jeho kolegům a přátelům, protože ta Opava je naprosto neskutečné místo. Je to krásné město a protkané tady těmi pódii a tím vším. Mimochodem ta pódia se jmenují podle svědců, jimž je zasvěcen ten kostel, u kterého tam na té zahradě nebo na ploše volné.
1: Ano, takže hlavně je Vojtěch Stage, menší je Václav Stage, ano.
0: Takže to jsme se opřeli vzpomínkou. Teď máme před sebou také účast pro glasáku a myslím, že z těch největších je to Strážnice.
1: Je to tak, bude to tradičně folklorní festival ve Strážnici o příštím víkendu. Posluchačů se nejvíc v pozitivním slova smyslu dotkne sobotní program, kdy od 9 do 10 hodin dopoledne budeme v přímém přenosu vysílat přímo ze Strážnice. Já už to tady hledám, abych to nepopletl, abych řekl přesně. Bude to tedy sobota 27. června a bude to program s názvem Barokní hudba v zámku i v podzámčí. Takže vlastně zajímavé, že na folklorním festivalu může znít barokní hudba, ale má to svoji logiku. Bude to určitě zapadat do právě kontextu celého toho festivalu. Vystupovat budou Collegium Marianum, čili soubor staré hudby, a Ensemble Flair, což je takový přesahový soubor od folkloru k současné tvorbě i soudobé vážné hudbě.
0: A bude tam u toho naše profesionálka Hela Bretfeldová, folklorní znalkyně, a my tam spolupracujeme s Českým rozhlasem také, to znamená něco přenášíme, něco natáčíme, něco vysíláme potom později a jsme takovými opravdu důstojnými partnery celého toho festivalu a to už je, myslím, 25 let, co jsme takhle přitom. Televize Noé také dělá své přenosy, takže tam koukněte na jejich program. A těšíme se na to, zastavte se u našeho stánku. Je tam důležitá, myslím, ta mapa dosahu, který se za ten rok, co nebyl Strážnický festival, tedy po roce, okolik vysílačů se to naše vysílání zase rozšířilo.
1: Tak ono samozřejmě o tom víkendu se nekoná jenom Strážnický festival. Ostatně i ten minulý si konkurovalo několik důležitých akcí vedle zmíněné Opavy. To byl třeba Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí, kde byl kolega Joška Javůrek, ten tam vystupoval se svou kapelou, ale kromě toho, aspoň mi to slíbil, že natočí rozhovor s letošním osmdesátníkem Vladimírem Mertou a ještě něco dalšího, tak uvidím, jak se mu dařilo. Zatím nemám zprávy. Ale vrátím se teď k tomu víkendu, který nás čeká. Já pojedu do Ostravy na konferenci Czech Music Crossroads, což je taková akce, která představuje hudebníky z Česka, Slovenska a Polska pozvaným profesionálům z celého světa. Takže oni tam zvou pořadatele festivalu, manažéry a různé lidi, třeba nevím, od Senegalu, Cap Verde, přes Kanadu, Japonsko. Letos vůbec bude zvláštní zaměření na Japonsko. Já tam dokonce povedu panel s japonskými představiteli kultury. Bylo mi to přiděleno, takže se na to chystám.
0: To určitě, protože vaše Aneška je japanoložka.
1: Sám jsem byl, že v únoru na dovolené v Japonsku a pořadatel pořadatelka, paní pořadatelka konference to nějak zjistila, tak mě to hned přidělila, jestli bych třeba nechtěl s Japonci tam, takže teď si spolu, teď komunikuju s Japonci a vymýšlíme obsah odborného panelu, takže to bude moje cesta teď o víkendu a zároveň ve stejnou dobu, taky kolem toho 27. června se koná finále 60. ročníku festivalu Porta v Řevnicích u Prahy, pokud vím, tak je beznadějně vyprodané, protože je to samozřejmě velká událost, ale my jsme zvali už v některých pořadech, měli by tam vystoupit držitelé Porty z posledních mnoha let a bude to určitě velké.
0: No, tak pro mě je to věc minulosti i současnosti. My jsme od nějakých 14-15 let sledovali všechno dění a až jsme potom už měli občanské průkazy a mohli jezdit, tak jsme jezdili do Svojčic a do Plzně a na různá místa. Ne, ve Svojčicích to byl Slunovrat. Takže Porta je pro mě pojem teda...
1: Pro mě je důležité, že to vlastně pořád pokračuje, že se pořád na jaře konají všechna ta předkola v regionech a že ta Porta stále generuje zajímavé kapely. Mimochodem z těch, já jsem na tom Slunovratu, že uváděl Welcome scénu, kde jsou kapely, které já vybírám z konkurzu a úřady z nich jsem říkal, to je kapela, která loni vyhrála Portu, to je kapela, která před 10 lety vyhrála Portu, takže pořád to tam tak nějak rezonovalo a úřady kapel jsem to zmiňoval.
0: Ano, ano. Dodnes znějí některé písničky od Brontosaurů a jestli pamatuju,

0: které se tak trošku, dám to do úvozovek, ale je to, chce kroutit krkem a možná zbavovat té tvůrčí svobody, kdy autocenzura nastupuje, a to se ze zkušenosti ví z jiných zemí, kde to nastalo tak, jak to nastalo, a je to skoro nepochopitelné, že někdo pořádně netřískne do stolu a neřekne: vládo, tak to takhle prosím tě nedělej. No tak takhle jsme dopadli při volbách, mimochodem v programu těch vítězných stran to teda nebylo, že se tohle to stane, takže my jsme domlouvali právě už třeba, to je ta výhoda, že je to všechno tak nějak propojeno, domlouvali se s Ondřejem Soukupem z Českého rozhlasu plus s Lukášem Matouškou, s Pavlínou Nečáskovou, takže já jsem neposlouchal dneska ráno vysílání pro Glasu, ale myslím, že tam byl nějaký živý vstup. Oni chtěli kolem té ulice Vinohradská, Římská a do kolečka vlastně udělat řetěz lidských rukou, to poměrně hodně lidí je na to potřeba.
1: To je, no.
0: A dát tak najevo nesouhlas tady s touto situací. A my teda skutečně stojíme, ať to člověk řekne, jak řekne, někdo nás za to nemá rád, ale my jsme na jedné lodi a naše svoboda vysílat je nedělitelná, stejně jako právě toho statutu těchto veřejnoprávních prostředků, které třeba někdo nepotřebuje, ale jakmile nám teče do bod a cokoliv se stane důležitějšího, většího, tak vždycky je to, že si člověk zapne ten radio Žurnál nebo Český rozhlas plus a ČT24. Takže v tom jsme na stejno.
1: Jak to možná dodám, dával jsem taky svoje vyjádření na Facebook, že stojím za těmito veřejnoprávními prostředky. A tam je vlastně zajímavé, že ti, samozřejmě jsou ti odpůrci, kteří budou tam plivat a tak. A pak jsou lidé, kteří tam napíšou, ale šetřit přece musí každý. Ale tam přece nejde o ty peníze, to není to, o co by tam šlo v první řadě. Tak. Tam je mnohem víc věcí a mnohem důležitější.
0: Jasně. No ne, tak když se člověk podívá, jaká byla průměrná mzda v roce 2008 a dnes, tak to je úplně jasné, jo, že to je víc než dvojnásobek, možná trojnásobek. Jo, a fakt je, že třeba některé ty technologie zlevnily a zjednodušily ten život, takže tam to jde, ale to si myslím, že právě bylo udržitelné jenom díky tomu pokroku technologií, jo, jinak by to dávno nešlo. A ta cena za tu práci, tolika kanálů a tolika, tak to je skutečně, řekl bych, jako mistrovské dílo, jo? Tak, no. A teďka, když se podíváme k nám domů, tak máme tady několik absolventů vysokých škol, to znamená nastoupili jako elévové na dohodu, nebo na DPP, DPČ a tak, jak to bývá. A teďka, když už dostudovávají, tak to převracíme do stabilních úvazků, pokud chtějí tito mladí lidé nastoupit, takže děkujeme také za trpělivost s nimi, protože z té školy všechno zdaleka neumí. Nám tady trošku chybí taková ta generace 50+, kdy už lidé mají něco za sebou a svoje řemeslo umí. Ale taky se nám někteří vrací, třeba i z doby minulé, a víme to o nich, že umí svoji práci. Takže tohleto také u nás někteří lidé končí. Já asi budu jmenovat, myslím, našeho technika Tomáše Hlávku, který je takovým motorem dodnes těch zvukařských věcí, technologických, což je docela vzácný profil, a takového člověka není možné sehnat jen tak. Takže máme také inzerát, nebo hledáme v tom oušku kariéra někoho, kdo by třeba nastoupil na jeho místo. Tak, ještě uvedu snad z vysílačů. Máme tady tu mladou Boleslav, to už jsme hlásili, říkáme to ještě jednou, abyste vyrozuměli své blízké přátele, příbuzné v oblasti Mladoboleslavska a širokého okolí, protože to je 5-kilowattový vysílač, je to v tom DABu plus. A také se nám teď zase stává, že lidé řeknou, tak jsem šel do obchodu, chtěl jsem to koupit s tou slevou, a oni řekli, to musíte jinak. Tak prosím vás, je to na našich stránkách, je to v tom poušku DAB a je tam úplně přesně napsáno, že se musíte přihlásit přes e-shop. V tom e-shopu si to rádio napřed najít, jestli je to v té slevě, protože každý měsíc se to mění. Potom to celé koupit a těsně před zaplacením tam vyplnit ten kód, který je pro proglasové posluchače. A tam vám to napočítá tu 20% slevu nebo kolika procentní. Jo, a potom to dostanete tedy normálně poštou do místa, které si vyberete. Tak to funguje pořád. No a potom máme ještě takové to, že jsme jsme vypínali loni hodně vysílačů FM, některé jsme vypínali v klimaticky nepříznivých dobách, jako je prosinec nebo leden nebo tak. A to zařízení jsme tam nechali jednak proto, že jsme mysleli, že si to někdo požádá radu o vydání licence k tomu kmitočtu. To se stalo, myslím, jenom

0: jednom případě, takže na některých máme to zařízení trvalé, takže teďka budeme mít takové prázdninové objíždění a vlastně stahování té technologie. Někdy to tam bude docela obtížné, protože třeba ty parabolické antény jsou někde na střeše v úžlabí, kde se nebude úplně snadno lézt. Takže to je taky jeden úkol, který je jednorázový, který máme před sebou a nevím přesně, jak se ho zhostíme, ale určitě dobře. Tak, takže Milane, co bychom ještě měli zmínit?
1: Když už jsem mluvil o tom dnešním koncertě ze studia, tak ještě dodám, že ve středu to bude další koncert ze studia, skupina Tough Love, která se nám přihlásila. Já jsem ji neznal, na rozdíl od té dnešní randevu, ale poslechl jsem si nahrávky, líbilo se mi to, takže v středa 24. A v obou případech, to znamená jak dnes, to je v pondělí, tak ve středu, pokud byste se chtěli přijít podívat k nám na Pelikovu, na muzikanty ve studiu, tak přijďte ideálně chviličku před 7 hodinou večer, ať potom nemusíte do studia během už vysílaného pořadu a můžete tam sedět, povzbuzovat, tleskat, dívat se, poslouchat.
0: Vystoupíte na Schillingově náměstí z jakékoliv šaliny a jste za 3 minuty u nás. Ta možnost naproti té olomoucké, kde bylo obtížnější se dostat do areálu, tak je tady velmi snadná, takže opravdu rádi vás přivítáme a myslím, že sami hráči a zpěváci přivítají, když vidí živého člověka, vůči kterému hrají, nikoli jenom k těm tisícům posluchačů na druhé straně z radiopřijímačů. Tak, já myslím, že to dneska všechno. Může to být trošku kratší. Těšíme se ještě zase na příští týden. Potom o prázdninách budou bývat ty rudly nějak jinak.
1: Vždycky jednou za 3 týdny. Tak. Takže jsou tam asi 3 nebo 4 prázdninové termíny připravené.
0: Tak přejeme vám, abyste se chránili před horkým sluncem, teď to ještě bude hodně náročné, nedá se nic dělat, musíme to vydržet a být rádi. Tak, loučí se a všechno dobré přejí Martin Holík
1: a Milan Tesař.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. června. Všichni jsme schopni kontemplace, zdůraznil papež Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně. Dále se vrátíme k sobotní pastorační cestě svatého otce do severní Itálie a uzavřeme aktuálním zpravodajstvím. Příjemný poslech. Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně krátce promluvil k nedělním liturgickým textům. Zdůraznil význam kontemplace jako klíčové hnací síly prohlásání radostné zvěsti a připomněl, že právě kontemplace je v možnostech každého člověka.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. V evangeliu dnešní liturgie posílá Ježíš své učedníky na misi a mimo jiné jim klade na srdce. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Spojuje to, co slyšíme do ucha, totiž v tajnosti srdce, s tím, co jsme povoláni hlásat všem. A připomíná nám, že hlásat evangelium znamená především dělit se o osobní setkání s ním, které je pro každého jedinečné. Síla apoštolátu je ve skutečnosti v něčem jiném než v technice a nástrojích. Spočívá v působení Ducha Svatého v nás a v autenticitě naší odpovědi. Svatý Tomáš Akvinský mluvil o kázání jako o předávání toho, nad čím jsme sami už rozjímali, druhým. Contemplata alii stradere. A není důvod myslet si, že kontemplace je nějakou výjimečnou zkušeností, vyhrazenou jen některým svědcům či mnichům a poustevníkům. Všichni jsme jí schopni. Najdeme-li síly uchovat si mezi všemi svými denními povinnostmi tiché okamžiky, ve kterých se stišíme před Bohem, abychom naslouchali jeho hlasu, svěřili mu své radosti i své starosti a zpětně pohlédli na svůj život. To z nás bude dělat stále více lidi pevné a vědomé si své víry, tudíž i věrohodné a svobodné apoštoly, muže a ženy schopné odrážet světlo evangelia na každém místě a za všech životních okolností. Vydávat svědectví dokonce i tam, kde jeho hodnota není přítomna nebo přijímána. Svatý Matouš, autor biblického textu, o kterém mluvíme, psal pro komunity, které neměly snadný život. Museli čelit nepřátelství a pronásledování, jak se to i dnes děje tolika křesťanům na mnoha místech světa, a pokušení ztrácet odvahu nebo se nechat přemáhat únavou či strachem bylo veliké. Dnes jako tenkrát je nezbytné zůstat věrni Ježíšovu učení a hlásat jeho slovo. Odpovídat na nenávist láskou, na zpupnost pokorou, na zastrašování vytrvalostí. Proto je nezbytné, abychom nechali svou víru zakořenit v intenzivním vztahu s ním. To nám dá sílu, abychom si nezoufali a abychom dále předávali všem a za všech okolností jeho poselství naděje, lásky a pokoje. Světu jeho tolik zapotřebí. Pana Maria, ať nám pomáhá být misionářskými žáky Pána Ježíše, každý podle svého vlastního povolání. To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 21. června. Vraťme se nyní k sobotní pastorační cestě Lva 14. do severní Itálie. Přestože hlavním impulzem byla návštěva hrobu svatého Augustína v Pavii, cesta zahájená v sobotu 20. června v časných odpoledních hodinách měla velmi bohatý program, který se neomezil pouze na setkání s augustiniánskou komunitou. Po příletu do Pavie papež nejprve navštívil italské Národní centrum onkologické androterapie. Jde o soukromou neziskovou nadaci a světového lídra v léčbě rakoviny. Papež dorazil do centra kolem 15 hodin, setkal se s personálem a malými pacienty v doprovodu rodičů. Bůh nám slibuje, že bude vždycky na blízku, i ve chvíli, kdy jsme příliš slabí. Posílá nám své anděly, řekl papež po osobních pozdravech personálu a pacientů. Jak dodal, Bůh si nepřeje utrpení a jedná v našich životech také skrze ruce lékařů a zdravotníků. Z centra onkologické androterapie pak zamířil papež do baziliky svatého Petra, ve které augustiniánská komunita střeží ostatky svého duchovního otce. Bazilika se zachovala v románském stylu z 12. století. Její historie však sahá do starších dob. Romanticky znějící přízvisko In Ciel d'Oro, tedy doslova na zlatých nebesích, se vztahuje k původnímu kostelu, jehož trámový strop byl vyzlacený. Starou baziliku pak podle tradice rozšířil langobardský král Luitprand právě pro ostatky svatého Augustína, které ve 20. letech 8. století vykoupil od sardských pirátů, aby je uchránil před saracenskými nájezdníky. Papež v bazilice předsedal bohoslužbě slova. V promluvě ke svým augustiniánským spolubratřím a diecéznímu kléru zdůrazňoval, že veškerá činnost církve musí stavět na základu, kterým je Kristus, a všechno přivádět k němu, protože on je pravým a jediným jádrem všeho.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Přilnutí ke Kristu, úhelnému kameni, nám umožňuje stavět se čelem k dnešním problémům v oblasti předávání víry a náboženské praxe. V době, kdy se zdá, že mnoho lidí ztratilo chuť k duchovním věcem, nebo z různých důvodů již nedokáží vnímat jako přitažlivé to, co křesťanská víra nabízí pro jejich život, jsme povoláni především k tomu, abychom přinášeli zvěst Evangelia, radostnou a osvobozující zvěst o Ježíši Kristu, která nechává vystoupit krásu víry v našem životě a v naší společnosti. Na počátku byl životní styl křesťanů nový a ohromující ve srovnání s židovským a pohanským světem a měl by být takový i dnes, v dnešním světě, řekl papež Lev při setkání s augustiniány a místním duchovenstvem v pavijské bazilice San Pietro in Ciel d'Oro, kde také uctil ostatky svatého Augustína, mimořádně vystavené v křišťálové schránce, která je obvykle uložena v oltáři ze 14. století. Během papežovy návštěvy v Pavii nemohlo chybět setkání s mládeží shromážděnou na náměstí před katedrálou. Jménem mladých promluvila vedoucí letních farních táborů a mladá Peruánka, která patří k aktivní latinskoamerické komunitě žijící v tomto městě. Vyprávěla papeži o své zkušenosti s emigrací, stesku po vlasti a otázkách, které si v srdci nosí mnoho mladých lidí. Po vyslechnutí svědectví se Lev XIV. Spontánně obrátil ke shromáždění. Promlouval k mladým lidem o naději, pokoji a odpovědnosti za budování vztahů mezi lidmi. Dost bylo slov nenávisti, dost bylo urážek, dost bylo pronásledování a násilí, dost bylo všeho, co vede k válce mezi lidmi, společenstvími a národy, apeloval papež při setkání s mladými lidmi před katedrálou v Pavii a vyzval je k pěstování autentických vztahů a přátelství. Snažte se budovat opravdová přátelství, nikoli přátelství s obrazovkou s mobilním telefonem, ale skutečné přátelství s druhým člověkem. Žijte naplno, všichni žijte naplno. Pak zjistíte, že Ježíš opravdu žije uprostřed nás. Ježíš bude naplno mezi vámi. Z katedrály v centru Pavie se Lev XIV. Vydal pěšky na náměstí Piazza Vittoria. Byl zde přivítán starostou města a místním biskupem a oslovil obyvatele města. Důraz položil na společenský rozměr života ve městě, které není jen místem k bydlení, ale způsobem soužití. Podobně zdůraznil také vztah mezi rozumem a vírou. Skutečně nelze věřit bez přemýšlení, stejně jako není možné bez víry osvětlit nejhlubší otázky rozumu. V této otevřenosti a důvěře se lidský rozum ptá a plánuje. Neuzavírá se do logiky zisku či nadvlády, ale objevuje nové způsoby, jak pečovat sám o sebe i o svět. Nakolik lidská bytost věří, natolik nerezignuje na smysl, na to, že je jen zlomkem historie, který ukončí smrt. Je to právě víra, která nám připomíná, že nejsme poddanými anonymního osudu a povzbuzuje nás v jistotě, že Bůh je stvořitelem a zachráncem života. Z Pavie se Lev XIV. Vydal do nedalekého města Sant'Angelo Lodigiano. Tam se narodila italsko-americká světice svatá Františka Xaverie Cabrini, která na přelomu 19. a 20. století působila zvláště mezi italskými migranty ve Spojených státech. S papežem ji spojuje také fakt, že svůj pozemský život dovršila v jeho rodném Chicagu. Chtěl bych využít této příležitosti, abych znovu vyzval především mladé lidi. Seznamte se se svatou Františkou Cabrini. Čtěte její spisy, plné vášně pro Krista a pro její misii. Její dopisy, její cestovní deníky, poznámky z jejich duchovních cvičení. Kdo pozná matku Cabrini, zůstane jí uchvácen. Její duše byla zároveň kontemplativní i aktivní. Byla ponořena do lásky Kristova srdce, což jí dávalo schopnost pracovat i neobyčejnou duchovní sílu ve shodě s pavlovským motem, které vybrala pro svůj institut. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Řekl papež ve své promluvě v Sant'Angelo Lodigiano, které bylo poslední zastávkou jeho sobotní pastorační cesty. Dnes, tedy v pondělí 22. června, navštívil papež Lev účastníky výročního zasedání Světového potravinového programu, humanitární organizace se sídlem v Římě. Zasedání správní rady této organizace vyjádřil svou sounáležitost v boji proti hladu a podvýživě. Základní lidské potřeby se nesmějí stát obchodní komoditou. Jídlo, voda a zdravotní péče nemohou být podřizovány tržním mechanismům nebo geopolitickým zájmům. Přístup k adekvátní výživě je základní lidské právo, zakořeněné v důstojnosti každého člověka. Řekl mimo jiné svatý otec. Během dopoledne přijal papež na audienci členy nadace Jérôme Lejeune, pojmenované po francouzském genetikovi, který v roce 1959 objevil příčinu Downova syndromu. Technika může medicíně pomáhat, nemůže ji však nahradit. Profesor Lejeune také věděl, že technika může být použita proti medicíně, která ze své podstaty slouží životu. A to v případě, kdy se vymkne nezbytné etické kontrole a převládnou kalkuly o účinnosti, ziskovosti či užitečnosti. Hodnota člověka však nezávisí na tom, co dělá nebo produkuje. Proto by si lékař nikdy neměl dovolit na základě laboratorních algoritmů rozhodovat o životě určitého embrya nebo starého člověka. Medicína se nikdy nesmí stát služebnicí plánované smrti, řekl papež v promluvě k členům nadace Jérôme Lejeune. Tento průkopník moderní genetiky, od jehož narození uplynulo 13. června 100 let, celý život bojoval za to, aby jeho objevy nebyly zneužívány k takzvanému chromozomovému rasismu. Jeho přátelství s Janem Pavlem II. A společná vize obrany života se pak staly impulzem k založení Papežské akademie pro život. V roce 2021 papež František podepsal dekret, který potvrzuje hrdinské ctnosti tohoto francouzského vědce a lékaře. V církvi mu tedy náleží titul Ctihodný boží služebník. To bylo zpravodajství z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Bylo 21 hodin, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová a je čas, abychom se pomodlili společně. Večerní chvály a po nich živý růženec, bolestný.

0: Prožíváme slavnost narození svatého Jana Křtitele a texty si nalistujeme ve starším vydání breviáře od strany 1394, 1394, anebo pokud máte novější vydání, tak od strany 1567, 1567. Žalmy ovšem vezmeme ze společných textů o svatých mužích. Bude to od strany 1751 ve starším vydání breviáře, 1751, a nebo od strany 1971, pokud máte novější vydání, 1971. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Tvé světlo v noci světa bdí, ty jsi ta lampa zářící, než nastane čas svítání, po dlouhém věku čekání.
1: Ty s znamením, že blízko je, den naplnění naděje. Svíť toužícím po milosti a po pravé nevinnosti.
0: Připravuj jené celý svět, když Bůh má kolem přecházet, když ohněm ducha chce nás křtít a celou zemi obnovit.
1: Než tvoje světlo dohoří, větší světlo se rozhoří, už nastává čas svatební, raduj se, hlas ženichů vzní. Alžběta porodila Zachariášovi syna, Jana Křtitele, předchůdce Páně.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet, jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Alžběta porodila Zachariášovi syna, Jana Křtitele, předchůdce Páně.
1: Neplodná dostala ve svém stáří syna. Narodil se Jan, předchůdce Páně.
0: Duše má, chval Hospodina. Pokud žiji, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
1: Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
0: Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech. Tehdy se zhatí všechny jeho plány.
1: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
0: On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich.
1: On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným.
0: Hospodin vysvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým.
1: Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.
0: Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.
1: Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh Sione, po všechna pokolení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Neplodná dostala ve svém stáří syna. Narodil se Jan, předchůdce Páně.
1: Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Krátké čtení ze Skutků apoštolů. Z Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: já nejsem ten, za koho mě pokládáte, ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky s nohou.

0: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.
1: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.
0: Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost.
1: Vyrovnejte mu stezky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Když Zachariáš vešel do chrámu Páně, zjevil se mu po pravé straně kadidlového oltáře anděl Gabriel.
0: Velebí, má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Když Zachariáš vešel do chrámu Páně, zjevil se mu po pravé straně kadidlového oltáře anděl Gabriel. Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z narození tohoto Kristova předchůdce a vyprošujme si od Boha dar pravého pokání.
1: Bože, veď naše kroky na cestu pokoje. Bože, ty jsi povolal Jana Křtitele, aby už v mačně lůně ohlašoval Kristův příchod.
0: Nauč i nás připravovat cesty tvému Kristu.
1: Ty jsi vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého beránka, který vzal na sebe všechen náš hřích.
0: Dej, ať i tvá církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.
1: Ty jsi chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl.
0: Nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu před službou tvému království.
1: Ty jsi posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k prolití své krve.
0: Dávej i nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.
1: Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti.
0: A uveď je do svého světla a pokoje.
1: Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Prosíme tě, všemohoucí Bože, veď svůj lid cestou spásy, ať uposlechne hlasu svatého Jana Křtitele a bezpečně dospěje k tomu, kterého on ohlašoval, k Ježíši Kristu, našemu Pánu, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás už na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. A číslo do studia je 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly. A pomodlíme se pak také za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek Bolestného růžence se s námi pomodlí paní Lenka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. A chvála Kristu.
0: Chvála Kristu.
1: Měla bych prosbu, poprosila bych o modlitbu za naši farnost a naše farníky. Za našeho pana faráře, kterému bych chtěla se všechno poděkovat. Za mír ve světě, za duše v očistci a za všechny, kteří jsou nemocní, opuštění. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji, že jsem se mohla dovolat a děkuji všem, kteří se modlili také a děkuji za krásné společenství.
0: Také děkujeme. Mějte
1: se hezky a příjemnou službu. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Druhý desátek bolestného růžence Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí paní Anna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych všechny prosila, abyste se se mnou pomodlili za všechny nemocné lidi, za nemocného syna. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, děkujeme vám.

0: Ve vysílání vítám také paní Věru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paní Marii. Moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za moje uzdravení, uzdravení mojí dcery, za obrácení mých dcer, aby byl pokoj a mír v rodinách a aby se státnice dohodli, aby přestali války na celém světě a na úmysl svatého Otce. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny,

0: i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se mnou modlili, Pán Bůh zaplať. Přijímám pěkný večer a dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.

0: Čtvrtý desátek Bolestného růžence se s námi pomodlí paní Helena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je posluchačka Helena z ostrovačické farnosti. Já bych se chtěla pomodlit nebo poprosit o modlitbu za mého zemřelého manžela, za živou i zemřelou rodinu, za děti a vnoučátka a za moji příbuznou Jarmilku, která v neděli odešla z tohoto světa. Chtěla bych poprosit za její duši a za všechny duše v očistci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.

0: který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuju za to, že jsem se dovolala, děkuju i všem, kteří se se mnou modlili a přeji vám, paní Alenko, a všem požehnanou dobrou a klidnou dobrou noc. S Pánem Bohem.
1: Děkujeme, také vám přejeme dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Dobrou noc s Pánem Bohem.

Já ještě připomenu telefon do studia 739 850 345. Budeme se modlit pátý desátek Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: Pátý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Jarka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ráda bych se pomodlila za velmi nemocného otce Václava. Otče náš, jenž jsi na nebesích, prosvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravá Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto sezavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria. Obroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A na úmysl svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí svoboď nás vždycky, Pano svatá a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, usina nám smilování vyprost, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Roduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. V jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Moc děkuju, protože já se vůbec nemůžu dovolat. A dneska teda naštěstí ten pátý desátek vyšel, tak jsem moc ráda. Děkuju za společenství modlitby a všem přeju klid, mír, dobrou pohodu a optimismus. Děkuju moc.
0: Děkujeme vám velice také. Krásnou dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: Vám taky, s Pánem Bohem.
0: Tak paní posluchačka Jarka nám dnes krásně uzavřela bolestný růženec, tak já už vám popřeju jenom krásnou dobrou noc.

kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Od věků se něco takového neslyšelo. K uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Jako nečistí jsme byli všichni,

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Šestá část.

0: V této roční době padá stín hor na údolí již velmi brzy. Když odmluvili všichni řečníci a schůze se skončila, rozcházela se židovská polana za úplného šera. Mlčenlivá, zaražená novotami a přehazující v myslích pro a proti. Maminka s pátravýma očima byla na táboru třikrát, ale nemohouc se dočkati konce, zas odešla a teď zmeškala. Hanele šla domů v skupině studentů. Šlojme Kac byl vedle ní a jak kráčeli, snažil se dotýkat její ruky. Hanele, proč s tebou není možno nikdy mluvit? Řekl smutně.
1: Vždyť víš, Šlojme, maminka mě nikam nepustí.
0: Zůstali kousek pozadu. Hanele, mám tě tak rád. A v šeru ji vzal za ruku. Jen na tebe myslím, jen o tobě se mi zdá. Nemohu bez tebe žít.
1: Mám tě také ráda, Šlojme. Však víš, říkala a klopila oči. Již dávno také se mi o tobě zdává a také o tobě myslívám. Mnoho, Šlojme, ale co nám to pomůže?
0: Hanele, tiskl jí prudce dlaň.
1: Můžeš k nám přijít a říci tatínkovi, dejte mi ji?
0: Mohu, pravil odhodlaně.
1: A kdo nás bude živit? Říkala smutně a myslila si, vyžebrá na nás v Praze tvůj otec, když jich má doma ještě 6.
0: Šli, mlčeli, v šeru se drželi za ruce a klátili jimi. Byla to vlastně Hanele, která je uváděla do pohybu. A v jejich kývání doznívala pádnost její otázky a odpověď na ní. Šlojme se teprve za chvíli, zeptal nesměle a už bez naděje. Do Palestiny bys se mnou nejela, Hanele?
1: Ach, to jsou hloupé řeči. Myslila si, ale odpověděla. Nevím. Snad.
0: Docházeli k Šafarovu domu.
1: Pojďme, řekla Hanele a vytrhla mu ruku. Přijde maminka.
0: Ne, volal s úpěnlivou naléhavostí Šlojme. Ale učinila několik rychlých kroků, dohonila studenty a kamarádky a vmísila se mezi ně. A maminka už tu opravdu byla. Pátrala v šeru, s kým dcera jde. Hanele se rozloučila, ale Šlojmovi podati ruku zapomněla. Studenti doprovodili nejhezčí děvče vsi až k domu. A ještě když se za ní zavíraly dveře, provolali hlučné Šalom. Maminka se vlídně usmívala. Zdali pak někdo také provolává šalom Fuksovým holkám. Tatínek se doma vyptával na tábor.
1: Mají pravdu, řekla Hanele a pohodila kadeřemi.
0: Ale tatínek zavrtěl hlavou. Nemají. Svět se netočí. A Lejp je blázen. Možná. Ale jeho vliv den ze dne roste. Nosí hlavu vztyčenou, má jinou chůzi a do očí se mu položil hrdý lesk. Také jeho hubená žena, pokorná a nemluvná, se teď někdy na ulici dává do řeči se sousedkami, dokonce se usmívá, takže Sura Fuksová v krámě jízlivě pohazuje hlavou. Hele, ševčinku. Ovšem, ta věčně zašlapaná podlaha u Abrahamovičů a toho kouře večer, že děti na peci ze spaní kuckají, jsou věru k pláči. Ale což není povznášející býti ženou vůdcovou, který jednou povede Polanské do zaslíbené země? Neboť muž založil organizaci a v jejich domku se konají pravidelné schůze. A Lejp řeční. Palestina, země otců, svoboda, blahobyt, štěstí, pryč z bídy, pryč od vykořisťovatelů, pryč ze tmy Goletu, a přijde-li Mesiáš brzy, uvítáme ho tam. Novým učením bylo již nakaženo půl vesnice, ne-li beznadějně, jistě nebezpečně. Protože začne-li člověk říkat, něco na tom je, je už zle. Při večerním marivu se Židé v modlitevně hádali. Jeden z mála lidí, kteří vystihli, že se děje něco zlého, byl Salomon Fuchs. Byl poučen, jak veřejné věci úzce souvisí se soukromými a že tu nejde jen o Izrael, nýbrž také o něho, Salomona Fuchsa. Radil se s vlivnými lidmi obce, s Mordechajem Jidem Feinermanem. Svatý stařec zdvihl ukazovák, zle se zatvářil a přísně řekl, něco se musí stát. Ale co? Nevěděl. Ať jde pod zem starý Mordche. Ten jen tak na pejzy, na stříhání, na svíčky a sekírovat šechtra a bédra. Ale když se něco děje, zdvihne prst. Mluvil také s Pinchesem Jakubovičem. Pinches, kabalista a vyznavač rabiho z Belzu, byl smuten a hluboce nešťasten. Rozumem a důkazy zde nezmůžete nic, pravil zarmouceně. Tu může pomoci jen modlitba. Modlete se. Já se také modlím. Kdo myslí na rozum a důkazy, hlupáku, řekl si Salomon Fuchs. A tvé modlení? Ech, jako by pán Bůh mohl nebo chtěl udělat ti všechno sám. Salomon Fuchs zanedbává obchod. Přenechává jej ženě a dcerám. Chodí zamyšleně po dvoře k chlévům a zpět, otvírá mechanicky branku do zeleninové zahrady a chodí za study s hlavou schýlenou a se špičkami k sobě. Žmoulá jazyk, škrábe hřbet ruky o ostříhanou bradu, zastavuje se a po kouscích si posouvá klobouk okolo hlavy. Odříci Abrahamoviči všechnu práci a žádat zaplacení dluhu. Věc jasná. Nedat rozkolníkům ani za haléř úvěru, zažalovat pohledávky a nepovolit dříve, dokud před obcí v modlitebně neprohlásí, že se přesvědčili, že je nové učení proti Bohu a Izraeli, a dokud se Abrahamoviče neodřeknou. Ovšem. Ale pomůže to? Jde o něho. Propaguje se vystěhovalectví. S každým, kdo odchází, se ztrácí zákazník a ročně několik set tržby u nejchudšího. A je nebezpečí, že pozbude zákaznictva i bez vystěhovalectví. Abrahamovič byl už dvakrát viděn u šafarů, také na Chamkes, a mladý Kac je tam každou chvíli. Šafar nemá prozatím co prodávat, díky Bohu, a chce-li někdo kousek mídla, jdou mu je uříznout do kuchyně ze svého. Ale posel, který nosívá přes pole na poštu psaní, mu včera říkal, že píše šafar do Mukačeva dceři. Nechtěl Fuchsovi to psaní půjčit ani za 2 kila mouky, ani za 3, prý ani za 1 000 000, teď už to nejde a co je tady nový notář, se bojí. Ale co může šafar dceři psát? No, co může psát, aby mu půjčila několik stovek do obchodu? A jde o volby. A má zadáno o výhradní prodej státní kukuřice. Ale s pojmem volby ho napadá myšlenka. Rozbíhá se mezi záhony mrkve. Zastavuje se. Kroutí kloboukem, až zas sedí rovně. Ano. Příštího dne odjel Salomon Fuchs do města. K okresnímu náčelníkovi. Ale když seděl v soukromé kanceláři na vycpávaném křesle, co může stát, proti panu Radovi a vyložil mu, co se v Polaně děje, kývl pan okresní náčelník hlavou. Jsme o tom informováni. Co navrhujete vy, pane Fuchse? Zatknout Abrahamoviče. Pokud mi je známo, není žádné zákonné příčiny. Sionističtí chalucové jsou pod ochranou sociální demokracie. Studenti tábor řádně ohlásili. Přede dveřmi jsou volby, pane Rado. Zajisté, v této věci spoléháme také na vás. V Polaně je na 150 židovských hlasů. Na úřady si, doufám, stěžovat nemůžete, pane Fuchse, ale říkám vám přímo, na výsledku voleb záleží naše další blahovůle. Salomon Fuchs stál na chodbě hejtmanství. Nic. A má zadáno o výhradní prodej státní kukuřice. Stál a posouval si na hlavě kloboukem. Nic. Uhodil se do stehen. Pak šel k rabimu. O organizaci Mizrachy jste ještě neslyšel? Řekl rabi, otáče je v ruce šálkem, neboť právě svačil. Otázkou moderního rozratnictví jsme se mnoho zabývali a došli jsme k názoru, že sionismus možno potírati jen zas sionismem. Proti vystěhovalectví by už bylo marné bojovat a pokud se nesměšuje s otázkou mesiášskou, není proti němu námitek. Je-li už sionismus zde, třeba v něm nabíti vlivu. Založili jsme organizaci Mizrachy. Stojí také na půdě sionismu, ale přitom je přísně náboženská. Vedou ji mladí lidé z lepších rodin. Mají pěkné stejnokroje, pěstují sport, zpěv, pořádají zábavy. Ať vaše surinka založí v Polaně Mizrachy. Dojděte ještě teď k Hydalovi Štejnovi. Poradí vám. Pošle vám do Polany také lidi.

0: Sura Fuchsová založila v Polaně ze svých sester a bratra, z Chaimka Zisovičova a z 8 jiných chlapců a dívek organizaci Mizrachy. A poněvadž Salamon Fuchs v tomto případě povolil úvěr, šily se stejnokroje, zelené turistické haleny se žlutou Davidovou hvězdou na rukávě. Za týden přijelo z města 5 mladých pánů v stejnokrojích. Uspořádali výlet k Myslivně. Zde se mluvilo, třeba ne tak dlouho, jako když tu byli studenti. Zpívalo se a večer se u Fuchsů při gramofonu tančilo. Pánové rozdávali dívkám kornouty cukroví, úsměv vůdcovské Sury zesládl a protože při této politické akci pomýšlela také na možný druhotný výsledek návštěvy, pečlivě se večer nalíčila a ozdobila se všemi svými šperky. Příští týden se zase do Polany sjeli Abrahamovičovi Chalucové. Ne již studenti, ti teď byli v Mukačevě, ale přeci jen lidé, kteří věděli, že je jazyk ještě k jinému než k jídlu a kteří jim dovedli znamenitě býti zrádné mizrachisty a zaprodané boháče. Ale hlavní věc, organizovat se. Organizace, organizace, organizace. Co je to? Volal zpovzdálý Bajniš Zisovič. Hlupáku, sjednotit se, vzdělávat se, sbírat peníze, křičel za řečníka Šlojme Kac. Aha, rozchechtal se Bajniš. Ale dostal. Jak se chceš, blázne, dostat do Palestiny bez peněz? Osopil se na něho Šlojme Kac. Všichni se smáli. Hanele velice. Několik dní potom dostali Abrahamovič a jeho nejvěrnější druhové Nachamkes, Kac, Ejzigovič a Mendlovič advokátní upomínky o zaplacení dluhu firmě Salamon Fuchs pod pohrůžkou žaloby. Salamon Fuchs mohl k tomuto opatření sáhnout tím spíše, že už ani nestrácel zákazníky. Těch 5 chodilo k Šafarovům. Pravda, Josef Šafar za 500 korun, kterému s nepříjemným psaním poslal mukačevský zeď, mnoho do prázdného krámu nakoupiti nemohl. Ale trochu kukuřičné mouky na všední den, trochu bílé na šábesový barches a trochu soli přec. Upomínky pobouřily. Víme zajisté, jaká svízel je to, má-li se najednou hotově a do 14 dnů zaplatit 40 nebo dokonce 120 korun a ta nestoudnost ještě 5 korun advokátovi za psaní. A tehdy se veřejné napětí, zesílené teď soukromím, vybilo. Jedné noci po 2 hodinách tvrdého spánku byl Salamon Fuchs probuzen ranou a rinčením skla.
1: Rybojnoj šel ojlom, pane světa!
0: Vykřikl a vyskočil, ale hned si lehl na zem a zakryl rukama hlavu. Břink! Ne, tohle nebyl kámen. To se nějaká láhev roztříštila nárazem na okenní mříže. Žena a 2 dcery, které s ním spaly, se dali do zoufalého křiku. Břink, břink, břink! Tabulky řinčely a sklo létalo. A teď 2 rány hluché. Kameny se odrazily od mříže. Salamon Fuchs lezl po kolenou k okenní stěně, aby byl chráněn.
1: Nekřičte, volal na ženu a dcery. Vlezte pod peřinu, pak se opatrně sesuňte na zem a schovejte se za postel.
0: Z vedlejšího pokoje se ozýval křik ostatních dcer a pláč té malé. Na podlahu s rachotem dopadaly kameny. Břink! Celá rodina se sešla v neproniknutelné tmě síně, jeden dříve, druhý později. Zde, kde nebylo oken a za železem pobitými dveřmi, bylo nejbezpečněji. Třásli se zimou a rozčílením. Je to útok jednoho
1: nebo tisíců.
2: Prasata,
0: vydechla první Sura. Teď se ozývaly rány z jiné strany stavení a první měla odvahu vyjít ze síně, obléci se, podívat se do krámu, zda nepovolili okenice, skrčená se plížití místnostmi a opatrně vyhlížet okny, zda by nepoznala nikoho z útočníků. Ale noc byla volena dobře a nebylo vidět dlaň před očima. Břink! Ozvalo se ještě jednou ze zadní části domu. Copak tu byla ještě nějaká tabulka celá? Vyčkávali rána, neodvažujíce se ani rozsvítit, ani vrátit se do postelí. Bylo jim zima a po tmě snášeli pokrývky a peřiny, aby se do nich zabalili. Celý byt byl pokryt sklem, kamením a dny láhví. Vysvobodil je teprve první povoz hrčící po oblázcích a zaražená otázka rusínského hospodáře vykřiknutá mezi mříže vybitých oken.
3: Hej, co se tu stalo?
0: Když vyšli, viděli, že jest všechna jejich zelinářská úroda vytrhána, poházena po silnici a znečištěna jejím kalem. A když se šli podívat do zahrady, našli bobové tyčky zpřelámané a cibulové záhony na kaši rozdupané, jako by tu bylo řádilo stádo skotu. Pak si chtěli svlažiti rozčilením vyprahlá hrdla a načerpali z vážnice vody. Ale nedala se pít. Někdo nalil do studny petroleje. Paní Ester blýskali pod zamračeným čelem oči.
2: Kdo kupoval včera petrolej?
4: Včera, maminko,
0: usmála se trpce Sura.
4: To mohlo být již před týdnem.
1: A na dluh také nejspíše, dodala zlostně Céza.
0: O události se dovídala vesnice. V studeném jitru se před Fuxovými kupily hloučky lidí a nové sem přicházeli. Také četníci tu za chvíli byli. Když se o příhodě doslechli u šafarů, hodila na sebe rozrušená maminka dobrou sukni, oblékla kabát a chopila Hanele za ruku. Pojď. Šli před Fuxů v dům. Děvečka a čeledín vyčerpávali okovem vodu a ta tekla dvorem do ulice. Ve dveřích krámu mezi pestrými reklamami mídla a cikorek stál Salamon Fuchs. Ale Salamon Fuchs nebyl tatínek, aby se polekal dvou žen, aby se chytil za hlavu a šel běhat do sadu. Co je tady k dívání? Křikl na ně.
5: Ach, jen si tak myslím, řekla mírně maminka a trochu jí přitom přeskočil hlas, že pámbu zlého člověka vždycky najde. Ale kterého neřekla. Mohl to být i také ten, který tu v noci vybíjel okna. Vedle otce se mezi reklamami objevila Sura.
4: Vždyť to nic není.
0: A sladkokysele se usmívala.
4: Nebo si snad myslíte, paní Šafarová, že už nemáme ani na těch pár tabulek? Nedej pán Bůh.

0: Novelu Ivana Olbrechta O smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Jednou z nejstarších dochovaných památek v Ostravě Porubě je farní kostel svatého Mikuláše. Jeho historie sahá až někam do 14. či 15. století. Já jsem se dnes do Poruby vypravil a u mikrofonu vítám duchovního správce farnosti otce Pavla Marka. Chvála Kristu.
1: Na věky. Krásný den.
0: Otče Pavle, vy slavíte takové malé kulaté výročí. 10 let, co jste do farnosti Poruba nastoupil. Jaké byly ty začátky tady? Vy jste nebyl hned farářem.
1: Nastoupil jsem tady jako kaplan. Začátky byly, musím říct, příjemné v tom, že když člověk nastupuje jako kaplan, nemá takovou zodpovědnost, nemá, řekněme, tolik náročné práce, ale bylo to pro mě náročnější v tom, že Ostrava jako město je úplně jiná svou mentalitou, povahou proti vesnickému stylu života, kde jsem vyrůstal.
0: Můžete prozradit, kde jste vyrůstal?
1: Vyrůstal jsem většinu svého života v Lubině, což je vesnice u Kopřivnice. A opravdu je to, tenkrát za mých dětských let to byla vesnice se vším všudy, takže taková ta klasika, že jsme běhali s klukama po venku, hráli fotbal a podobně. A vlastně i to smýšlení a vnímání těch lidí bylo čistě vesnické.
0: Předpokládám, že jste

0: U nás byl po celou vlastně dobu mého dospívání jeden farář. Z hodou okolností jsem potom zjistil, že pocházel z Poruby, tak je to takové hezké přemostění. A během toho dospívání, během té střední školy jsem se ještě setkal s jedním mladším knězem, který mi zase ukázal úplně jiný náhled na to. A myslím si, že i to mě nakonec formovalo a oslovilo kompletně.
1: Jáhenskou službu jste vykonával někde?
0: Ve farnosti Havířov.
1: A tam to bylo lepší než v Porubě?
0: Tam to bylo jiné v tom, že Havířov je sice taky velké město, ale fara tam není u farního kostela, respektive u toho hlavního kostela, který je vlastně u kruhového objezdu, ale je tam fara v Bludovicích, což už je vlastně taková vesnička přičleněná k tomu Havířovu. Takže i tam to setkávání s těmi lidmi v těch Bludovicích bylo takové vesničtější, zatímco ten Havířov už zase byl městský, tak to bylo takové postupné zvykání si na to.
1: A první kaplanské místo bylo?
0: První kaplanské místo jsem měl v Kravařích, což sice je taky město, ale je to malo město, kde i ty, řekněme, vztahy a tak jsou takové vesničtější, nebo ti lidi jsou si blížší, navíc je to Pražská, takže ty vztahy jsou ještě takové i specifické, ale krásné.
1: Poruba je a vždycky byla celkem živou farností. Já mám totiž k této farnosti takový zvláštní vztah. Já jsem tady vyrůstal, já jsem přijal svátost křtu v kostele svatého Mikuláše, byl jsem tady u prvního svatého přijímání. Takže kdybych dělal chytrého během natáčení pořadu, tak až do roku 1994 jsem tady vlastně bydlel s rodiči naproti kostela. Že je živá farnost Poruba dodnes, o tom svědčí i obsazení farnosti duchovními. Tak vy jste farářem, máte tady výpomocného duchovního?
0: Ano, je to otec Josef Gazda, který vlastně přede mnou tady býval farářem 33 let.
1: Pak je tady kaplan ještě, pomáhá vám také, nebo má jiné úkoly?
0: Máme tady kaplana, který je školním kaplanem na biskupském gymnáziu, otec Tomáš Čirš, a ten se věnuje té pastoraci především ve škole.
1: Dále tady jsou jáhnové, trvalí, nebo připravují se na kněžství?
0: Máme tady trvalého jáhna, který už je ale emeritní vzhledem ke svému věku, takže už je na trvalém odpočinku, pan Emil Morav. A pak máme, dostali jsme pro tento rok jáhna Vojtěcha Koláře, který se připravuje na kněžské svěcení, které by měl přijmout na konci června.
1: Kdo viděl někdy nějakou historickou fotografii porubského kostela, tak ví, že kostel stojí na kopci nad takzvanou starou Porubou a za kostelem nic, jenom pole. V 50. letech se tady začalo stavět obrovské sídliště, které se staví snad dodnes ještě, a Poruba se stala opravdu asi 100-tisícovým velkoměstem, které je součástí Ostravy. Než byly postaveny kostely v okolních obcích, tak všichni chodili sem do porubského kostela, jestli to byla Vřesina, Svinov, Třebovice. Asi nejnovějším kostelem je kostel v Pustkovci. Ten nespravujete.
0: Ne, respektive už ne, protože ten se stavěl v roce 97-98 a ze začátku prvních 10 let byl vlastně filiálním kostelem porubské farnosti, ale protože kolem tohoto kostela je takzvaný 7. a 8. obvod porubský, tak se vyčlenil tento kostel a stal se samostatnou farností Ostrava Pustkovec.
1: Ale farností další, kterou spravujete, je ještě Vřesina. Tam mají taky poměrně nový kostel.
0: Tam se stavěl kostel ve stejnou dobu, což jsem teda obdivoval svého předchůdce, že vlastně zvládal v té

0: době stavět dva kostely najednou. A spravujeme i tento kostel ve Vřesině, který je teda filiálním kostelem porubské farnosti.
1: Na Proglasu posloucháte Radioreport. U mikrofonu mám duchovního správce ostravské farnosti Poruba, otce Pavla Marka.
2: Kostel svatého Mikuláše v Porubě prošel mnoha změnami. Původně údajně měl gotický ráz, potom byl barokizován, potom různě přistavován. Pamatuji si, když bylo to uvolnění v roce 68-69, tak se přistavovala zakristie a tam už, co by dítko školou povinné, jsem rád chodil pomáhat. No, stihlo se to do normalizace. Nějaké další přestavby byly, opravy. Říká se, že vždycky je práce jak na kostele. Pochlubte se, co tady je všechno ještě uděláno.
0: Na samotném kostele hlavní práce, které pak probíhaly, byly přestavby interiéru. Ten se měnil několikrát. Byla snaha přistavit ještě jednu část na opačné straně, než je zákristie, asi v 90. letech, protože těch lidí bylo stále hodně, ale tam už do toho zasáhli památkáři, kteří s návrhem, který dovolili, tak zase nesouhlasil pan farář, takže se to stoplo. Ale v roce 2012 prošel kostel kompletní opravou fasády. A ještě se i spravovala střecha, takže to byl takový a prostranství kolem kostela, takže to byl takový velký zásah, jeden z posledních zatím.
2: Ještě takovou malou vzpomínku z mého dospívání. My jsme se tady s tatínkem střídali na věži, tam jsme každý den se museli natahovat hodiny. To byl takový starý hodinový stroj na kliku, se to muselo natahovat a dokonce jsme chodili i zvonit. Někdy se tahalo za provaz ještě u těch zvonů, tak teď už je to také úplně o něčem jiném, ne?
0: Ten hodinový stroj ještě vím, že ve věži stojí, už je tam vyloženě jenom na nějakou připomínku a i zvony, i hodiny už jsou dneska elektrifikovány, takže to odbíjení nebo to zvonění a natahování odpadlo. Jediný zvon, který zůstal a vím, že má ještě lano připojené na sobě u míráček, ale ten už nepoužíváme tady v Porubě.
2: Jeden zvon stojí před kostelem, takový železný, toho jste vyměnili o nějaký lepší?
0: Přiznám se, že tady tenhle ten zvon byl, pokud si to dobře pamatuju, byl vlastně do kostela dosazen poté, co ty první zvony byly zrekvírovány, ale nakonec se vyměnil i tento a jsou tam dva odlité zvony, které zvoní do současnosti.
2: V dřívějších dobách k faře příslušelo hospodářství poměrně velké. Ta farská zahrada byla propojena se zámeckou zahradou, protože nedaleko dodnes stojí zámek. V současné době dole pod farskou zahradou je dům farnosti. Ten už tam údajně stojí asi 100 let. Ale já, co by dítko, ho pamatuji jako kino Zdar. Tam jsme chodili se školou do kina. Dům farnosti jste dostali zpátky v restitucích v 90. letech. Je to skvělá věc. Jak ho využíváte?
0: Dům farnosti prioritně sloužil pro potřeby farnosti ve smyslu pořádání různých společenských akcí, skupiny jako mládež nebo případně i rodiny jej třeba využívali i na nějaké drobné sportovní aktivity jako florbal nebo vím, že tam zkoušeli hrávat i volejbal, ale je tam zase nižší strop trochu. Ale určitě slouží především k setkávání v rámci poutě, v rámci velikonočních aktivit a podobně. A v současné době slouží taky pro pořádání plesů, které tady místní porubské spolky rády pořádají i farnost. A využíváme ho třeba i jako prostor pro taneční školu, která tam mívá několik kurzů během roku.
2: Oče Pavle, říkal jsem, že farnost Poruba byla a je živou farností. oblasti. Tak v době totality se tady náboženství moc nevyučovalo. Pamatuji si, po normalizaci v těch 70. letech, tak do náboženství jsme potom chodili dva. Jak to vypadá v současnosti? Tady je spousta základních škol.
0: Je tady celá řada základních škol i středních škol, je tu několik gymnázií, ale je pravda, že doba komunismu se výrazně podepsala na občanech Poruby a bohužel jde to poznat právě i na počtu dětí v náboženství, protože tady nevyučujeme na žádné škole, ale děti docházejí na faru. A ve všech těch ročnících, kdy první stupeň máme po jednotlivých třídách, sem tam jsou některé spojené, ale druhý stupeň už máme jako jednu skupinu, tak dohromady máme asi 45 dětí, včetně těch, které dochází i třeba z okolních vesnic a podobně.
2: První svaté přijímání letos?
0: Letos jsme měli první svaté přijímání teď v neděli 17. května a poprvé přijalo Pána Ježíše 5 dětí, kdy 4 vlastně jsou tady z Poruby a jedno dítko z Vřesiny.
2: Já se na to ptám schválně, protože já jsem tady u prvního svatého přijímání byl v roce 1970, no nás tady bylo asi 150 na to první svaté přijímání. Je to až neuvěřitelné, ale pamatuji si, když jsem byl hodně malý, když byl pohřeb, tak se šlo za rakví, která byla na pohřebním voze, táhli ten vůz koně a chodilo se pěšky až do Vřesiny. Tady Poruba neměla hřbitov. Jak je to teď? Tak s koňma už se asi nechodí, ale pořád do té Vřesiny.
0: S koňma se opravdu nechodí a někteří ten pohřeb mají do Vřesiny, pokud tam mají hřbitovní místo, ale jinak prozatím Poruba stále hřbitov nemá, protože v rámci centralizace v Ostravě, kde se vlastně začala i stavět ta Poruba jako taková, tak se starý hřbitov, který byl u kostela, zlikvidoval a všechno se to centralizovalo na jeden hřbitov na Slezské Ostravě. Což ale pro rodilé Porubáky bylo těžko snesitelné a většina se snažila využít hřbitovy v okolních farnostech. V současné době městský obvod Poruba připravuje prostor pro nový hřbitov, který bude v těsném sousedství Svěnovského hřbitova.
2: Jak jste na tom s ministranty? Já jsem se něco tady naministroval v Porubě, ale to nás bývalo až 25?
0: V současné době ministrantů máme, musím říct, dost, protože myslím si, že je jich těch kluků kolem 35. A vystřídají se na těch jednotlivých mších, záleží, kolik z těch starších ještě přijde a nebo nepřijde, ale je jich tady dost, jsou aktivní, mají schůzky, setkávají se, stejně tak i děvčata ve schole, těch je taky kolem 30 a mají vlastně dvě scholy, malou, velkou, takže těch dětí je tady takto dost.
2: Bohu díky, protože tato část Poruby se stává takovým velkým domovem důchodců, kdy ta populace stárne, zůstávají tady, tak stále dorost tady je. Když se slaví svatý Mikuláš v prosinci, no tak je zima, takže se neslavilo nic. Zde v Porubě bývaly právě slavnosti na svatého Antonína. To bylo v červnu, bylo hezky a tehdy ještě ve Vřesině nebyl kostel svatého Antonína, tak Vřesina slavila svou pouť v Porubě. Jak je to teď s patrociniem kostela?
0: Tak hlavně si připomínáme toho svatého Mikuláše. Ono je to trošku náročnější i proto, že už je vždycky adventní doba a zároveň je venku zima, takže určitě kolotoče a takhle nepřipadají v úvahu. Slavnost svatého Antonína se v podstatě i tou oslavou přesunula do Vřesiny, takže tam mívají nějaké posezení, někdy se jim to podaří spojit i se dnem obce, kdy tedy jsou kolotoče tam a Porubáci jsou zváni na takový výlet na vesnici do Břesiny.
2: My se půjdeme do toho kostela podívat, ať můžeme posluchačům popsat, jak vypadá interiér

0: otcem Pavlem jsme se přemístili do kostela svatého Mikuláše v Porubě. Poklekáme před svatostánkem, tak opět musím říct, že jsem tak starý, že pamatuji ještě starý oltář tady. Takový nějaký barokní to bylo, ale bohužel červotoč ho zničil úplně. Tak toto je nový oltář, oče Pavle.
1: V presbytáři teďka dominuje kříž, který je na, řekněme, takovém rozšířeném sloupu. A pod tím křížem najdeme svatostánek a po stranách dva anděly, kteří jsou odlití nebo vytepaní do nějakého plechu a stráží vlastně ten svatostánek.
0: Je tady socha svatého Mikuláše a socha svatého Antonína Paduánského. Ten svatý Mikuláš stával nahoře na tom starém oltáři, no a svatý Antonín, ten byl tady vždy uctíván díky farnosti Vřesina. Pamatují jiný obětní stůl, takový jednodušší, teď je krásný, to je čí zásluha?
1: K nějaké větší úpravě došlo jednak za té normalizace, kdy vlastně kompletně se ten prostor vybavil jeklovými prvky, byly lavice s kovovými nohami, i ten oltář byl tak jakoby jednoduše tvořen. A postupně potom v 90. letech otec Josef Gazda provedl, řekl bych, takovou barokizaci skrze dřevo, kdy vyměnil jednotlivé lavice, dneska už jsou dřevěné, i lavičky v presbytáři a oltář samotný je nový, je z masivního dřeva a navíc je na něm taky reliéf, dřevěný reliéf poslední večeře.
0: Ten presbytář není až tak rozměrově velký. Tady se 35 ministrantů nevleze.
1: Vejdou se, ještě se musí přidat lavičky a pro ty úplně nejmenší malé rozkládací židličky, ale většinou se nesejdou všichni na jedné mši svaté, ale tím, že se rozdělí, protože mší svatých je tady více, tak se vejdou.
0: Tady po pravé straně historická křtitelnice. Tak tady jsem byl pokřtěn v dubnu roku 1962. Když se podíváme směrem dozadu, vzhůru, tak tam nejsou varhany. Bývali. Pamatuji, bývali, i ten kůr byl poněkud větší. Teď už tam je pouze takový balkonek a varhany jsou na boku.
1: Ano, právě už zmiňovaný červotoč, který se pustil do oltáře, pustil se stejně tak i do varhan a do, řekl bych, kůrové přístavby, která byla dřevěná. Takže v rámci oprav se jednak odstranil tento prodloužený kůr a dneska už je tam jenom přizděný balkónek. A na zadním kůru, protože je větší než ten boční, nově přistavěný v těch 70. letech nebo na začátku 70. let, tak zadní kůr se využívá pro lidi, kteří tam mohou sedět na židlích a varhany od roku 1980 jsou tedy tady na boku, na bočním kůru, což je taková raritka, nebo není to úplně typické.
0: Lavice opravdu velice krásné, ty tady září novotou. Tak přišli jsme do lodi kostela, tak po pravé straně socha Panny Marie, po levé straně Božské srdce Ježíšovo. To se tady nezměnilo. Kde míváte třeba Boží hrob nebo Betlém? Tady není moc místa.
1: Kostelík je to malý, protože úplně původně byl stavěn jako menší a vzhledem k velikosti Poruby je ten prostor opravdu stísněný. Proto třeba zrovna na Velikonoce se k tomu bočnímu oltáři s Božským srdcem Ježíšovým přistaví ještě takový, řekněme, předoltářík, uvnitř kterého je Boží hrob a zároveň to slouží i jako getsemanská zahrada a Jediné, co musíme udělat, je demontovat jednu z těch předních lavic, aby tady bylo trošku více prostoru.
0: Vzadu v kostele ještě svatí naši patronové Cyril a Metoděj, tak ti stávali kdysi na tom starém oltáři pod svatým Mikulášem. To živě se mi to vybavuje, ale tak teď mají kostel v Pustkovci. Nemusí nikam putovat, už jsou tady. Oče Pavle, na závěr pořadu pozvěte do kostela svatého Mikuláše. Kdo tady ještě nebyl, ať přijede se podívat. Patříte mezi otevřené chrámy?
1: Nepatříme, to je taková, řekněme, trošku nevýhoda, že když člověk přijede, tak většinou najde zavřený kostel. Řešíme to, protože tady je docela problém s bezdomovci, kteří okamžitě si najdou klidný prostor, kde se začnou usídlovat, občas nám nocují kolem kostela na bývalém hřbitově. Takže pokud byste chtěli přijet a podívat se, tak je možnost zavolat, domluvit se a můžeme zpřístupnit kostel, anebo potom v době bohoslužeb, které přes rok bývají každý den v 18 hodin mimo neděli. O prázdninách je ten pořad bohoslužeb trošičku jiný, ale v neděle tady bývá standardně mše svatá v 8 hodin, v 10.15 a potom v 18.30.
0: Takže kdo bude mít cestu do Ostravy a ještě nebyl v Porubě, určitě mohou přijít do kostela svatého Mikuláše podívat. Oče Marku, já vám moc děkuji za všechny informace a přeji hojnost daru Ducha Svatého pro vedení tak náročné, celkem živé farnosti, jakou Poruba je, stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a svatého Mikuláše a svatého Antonína také.
1: Díky, nashledanou a přeju Boží požehnání všem posluchačům.
0: Návštěva farnosti svatého Mikuláše v Ostravě Porubě je u konce. Pořadem nás provázel její duchovní správce otec Pavel Marek. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu

rozsype se jako sůl. A když chce na zem zpátky, nestůj jako v plotě kůl. Ukaž, že máš sílu, odvahu i zatři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš zpátky.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část nese název Prozřetelnost. Primitivní člověk se bojí zlých bohů, duchů, hledí si je proto usmiřovat oběťmi a nebo se jim vyhnout. Věda a kultura obyčejně zbavuje lidi této pověrčné hrůzy před neznámými tajemnými bytostmi, budí však strach nový. Ukazuje člověku jeho bezmocnost před neoblomnými přírodními zákony. Tato nutnost, která řídí svět, dala základ fyzice, technice, vší vědě. Nemusíme vzývat bohy řeky, aby nám nezboural most. Stačí, když si vypočítáme, jaký nával vody snese. I lékař nás ujistí, že nejsme v nebezpečí, protože ověřil sílu srdce. To nám dává jistotu, i když ne absolutní, přece jenom takovou, že můžeme klidně žít. Tyto zákony nás i ujistí, že v jistém věku umřeme, že se nedá nic dělat, protože je to přírodní nutnost. Den ze dne poznáváme lépe a lépe přírodní zákony. Je to výhodné, můžeme se leckteré nutnosti vyhnout tak jako vodě, když víme, kam teče. Denně však zjišťujeme, že nutností je víc, než jsme si mysleli. Jsou zákony dědičnosti, vlivu podnebí, stravy, prostředí, sestavujeme statistiky úmrtnosti, vývoje a tak dál. Co znamená jednotlivec v těchto číslech? Kde je lidská svoboda? Zdá se, že v tomto světě není pro ní místa. Je příliš ukázněný, vědecky přísný. Na konci starověku, když se ponenáhlu staří řečtí a římští bohové proměnili v přírodní síly, dostala nutnost a zákonitost světa zvláštní jméno – osud. Lidově se říkalo, že proti němu bojují nadarmo i bohové. Osud je zákon světa, nezměnitelný jako pohyb hvězd na nebi. Nezbývá, než se s ním smířit, myslelo se. Ve spisech církevních otců jsou často pojednání proti osudu nebo oboží prozřetelnosti. V přírodě sice jsou neměnné zákony, není potřeba tuto skutečnost popírat, ale kde si za nimi? Hluboko v tajemství božího života je ten, u něhož mají pramen a o němž víme, že je naším otcem, který je na nebesích, který živí ptáky a šatí květy a který nás dokonce ujistil, proste a bude vám dáno. Boží prozřetelnost je tajemství hluboké. Bez zjevení by bylo sotva řešitelné. Za to však je to radostná zvěst, která proměňuje zlý osud, cizí a tvrdý světový zákon v teplou otcovskou ruku, která nás vede. Duchovní spisovatelé se nezabývají spekulativním vysvětlením dogmatu. Plní nadšení však hlásají jeho praktický důsledek pro život. Svěřit se boží prozřetelnosti a plně v ní důvěřovat. Obdobně se mluví o dokonalém sjednocení s boží vůlí. Dokonalost je v tom, píše svatý Vincenc z Pauli, že spojíme svou vůli s boží vůlí tak, že jeho i naše vůle nejsou nic jiného než jedno chtění a nechtění. Svatý Augustin říká, že je to rozumnému člověku snadné. Neděje se totiž na světě nic, co by nechtěl všemohoucí. Buď on to připustí, nebo to sám dělá. Kasián dodává, že bychom se nedokázali ani pomodlit Otčenáš, kdybychom nevěřili, že je k našemu dobru všechno, co nás potká. Víra v prozřetelnost nesmí vést k pasivitě, k nečinnosti. Má být naopak výrazem vnitřní svobody a důvěry, abychom tím víc a tím účinněji spolupracovali s Bohem, který nás vede a který pomáhá. Bossie píše, že se v oddanosti boží vůli projevují dva prvky. První zní věřím, že se Bůh o všechno stará. Druhý pak říká, proto je potřeba jednat a být bdělým, abychom nepokoušeli Boha. Podobně radí Paul Sirén, když píše, nechme jednat Boha, když on sám jedná. Není správné ponechat všechno Bohu, když on chce, abychom dělali něco my sami.
0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jsem Irena Bablová a jsem z humanitární organizace ADRA a budu si dnes povídat se svým kolegou Zdeníkem Sovišem, koordinátorem pro mimořádné události.
1: Ahoj Irenko, dobrý den všem posluchačům.
0: Zdendo, kdyby si měl říct, co je to ta mimořádná událost, co teda vlastně koordinuješ?
1: Koordinuju pomoc lidem, kteří jsou zasaženi středně velkou a velkou mimořádnou událostí. Většinou se jedná o povodně, požáry nebo třeba tornádu.
0: No, co si většinou lidé pod tím pojmem mimořádná událost jako často představují? Může to být i něco jiného? Setkal jsi se s něčím?
1: Rozhodně. Lidé si často pod pojmem mimořádná událost představí různé střelby, různé teroristické činy, něco obrovského, co je mediálně známého. A přitom mimořádná událost vůbec nemusí být takhle mediálně proflákla, ale může to být jenom něčí osobní tragédie.
0: Takže je rozdíl mezi tím, co vidíme v médiích a realitou, která je jakože na místě?
1: To, co vidíme na místě, je suchá, ostrá věc, zatímco to, co vidíme v médiích, je častokrát jenom představení prvotních událostí a média se dlouhosáhlé pomoci a dlouhosáhlému vývoji té události moc nevěnují. Takže právě proto lidé mají představu, že je to něco jenom hrozného, něco náhlého a akutního. Když to mimořádná událost, která je v realitě, je málo kdy jenom náhlá a rychlá, ale má dalekosáhlý průběh a dalekosáhlé řešení.
0: A liší se nějak mimořádná událost třeba v Česku nebo v zahraničí? Vnímáš to tak?
1: Řekl bych, že ať už co do charakteru té mimořádné události, tak i co do způsobu spolupráce státního sektoru. Co se týče toho charakteru a povahy mimořádných událostí v Česku, jsou to převážně ty přírodní katastrofy typu povodně. Měli jsme jedno historicky velmi silné a škodlivé tornádo, anebo potom to mohou být právě požáry. Občas jsou to nějaké lokální střelby anebo něčí osobní tragédie. Zatímco v zahraničí jsou to hodně často velké humanitární katastrofy, velké migrační krize, můžou to být obrovské nemoci a potřeby vystavit například stanové města. To se k nám, díky bohu, zatím tato potřeba nedostává.
0: Zmiňoval jsi se o posledních mimořádných událostech, jako byly hlavně povodně.

0: Je. A nebo právě ničivé tornádo na Jižní Moravě. Můžeš jako vyspecifikovat nějaký ten vývojový trend? Jak ho vnímáš tady u nás v Česku?
1: Pro české zeměpisné šířky to byly typicky povodně, do čeho jsme se zapojovali. A postupem času, jak vidíme ten meteorologický a dlouhý klimatický vývoj, tak vnímáme, že se to podnebí otepluje a tak k našich těch podmínkách dochází k různým jevům, ke kterým nikdy nedocházelo. A tak různé velké supercely, což jsou velké těžké bouře, nebo potom tornáda, jsou stále častější a častější. A tak se očekává, že i ten trend bude takový, že těch tornád se očekává více. Výkyvy počasí se očekávají větší, sucha budou větší, nebo i naopak ty bouře a hrozby povodní budou větší.
0: To nezní teda vůbec příznivě. Jsme teda jako společnost na to dobře připraveni?
1: Řekl bych tak, na úrovni známkování od 1 do 5, tak jsme na trojce. Není to nejhorší, ale máme spoustu prostoru pro zlepšování, co se týče edukace veřejnosti, anebo i toho celého státního systému, který reaguje na mimořádné události.
0: Tak jestli jsme na trojce, což znamená teda dobře v té klasifikaci, tak začíná být trošku klidnější. Co teda funguje v zahraničí lépe a jinak? Mohli bychom se my jako Česká republika něčím inspirovat ze zahraničí?
1: Myslím si, že ano. Líbí se mi odlišný přístup třeba balkánských zemí nebo i jihoamerických, kde se hodně dbá na tu komunitu. Možná i vlastně ve Spojených státech. Tam se pracuje hodně s komunitou, s tou komunitní připraveností, s tou komunitní výpomocí. Nejenom až k něčemu dojde, ale převážně právě tehdy, když se nic neděje a společnost si uvědomuje, že je třeba být připravený na to, když v jejich podmínkách například by mělo zase dojít k tomu období tornád v létě. Takže už pracují na té komunitní připravenosti, snaží se zjistit, co mají mít nachystáno, snaží se zjistit, jak funguje ten systém, aby čím jak nejvíce pomohli tomu záchrannému systému, když už by k něčemu došlo. Toto vnímám, že vlastně u nás až tak moc není a mohli bychom se od toho odpíchnout.

0: Já bych se teď možná vrátila trošičku oklikou k tobě, protože ty jsi koordinátor právě té pomoci při těch mimořádných událostech. A já vím, že to teda neděláš úplně dlouho. Ty jsi byl koordinátor dobrovolníků v dobrovolnickém centru. Tak jak jsi se teda z Dendo k těm mimořádným událostem dostal?
1: Jako slepý k houslím. Začínal jsem, jak říkáš, jako koordinátor dobrovolníků, ale zrovna v období, kdy nastala migrační krize způsobená válkou na Ukrajině. Takže kromě toho, že jsem koordinoval dobrovolníky, tak jsem se dostal hned do velké mimořádné události a pomáhal jsem Ukrajincům. Vedli jsme kurzy českého jazyka, pomáhali jsme jim s rozdáváním a distribucí různých pomůcek humanitárních nebo dalších potřeb. A potom, když to utichlo, tak jsem si veselé žil svůj koordinátorský život dál až do roku, do podzimu 24, kdy došlo k povodním a bylo to i právě tady v našem regionu, takže jsme se do toho automaticky zapojili a už mi to tady tak nějak k tomu srdci přirostlo a taky zároveň kolega Josef Koláček, který dlouhé roky toto oddělení v rámci humanitárky v Adře vedl, tak se rozhodl, že už bych chtěl trošičku změnu a tak mi to nabídnul, jestli bych to náhodou neměl v plánu třeba převzít, což jsem neměl v plánu, ale rozhodl se mě motivovat a říkal jsem si, že by mě to asi bavilo.
0: Jaké to je teda nastoupit místo kolegy, který v této roli působil opravdu hodně, hodně let a byl v tom zkušený? Jak se cítíš jako začátečník?
1: Asi díky tomu, po kom nastupuju, mám tu cestu mnohem jednodušší, protože ty desítky obrovských kontaktů, které získal to renomé, které vlastně díky té pomoci humanitární v průběhu těch let a drama, už to není o mně, že já jsem začátečník, ale pokračuju v tom, že Adra má nějaké jméno a Adra je známá v pomoci po mimořádných událostech. Takže v tomhle je to jednodušší a pro mě osobně je to náročné, protože já se v tom potřebuji zorientovat, vidět celou šíři a délku a výšku a hloubku té práce a umět se v tom dobře naučit chodit.
0: Zmínil jsi, že ti pomáhá, že tě zaštiťuje velká humanitární organizace. Jak teda Adra pomáhá? Co dělá a co nedělá při mimořádných událostech?
1: Je toho strašně moc, co Adra dělá. Řekl bych, že to je organizace, která dělá skoro nejvíc ze všech organizací, protože máme obrovský průřez. Abych to teda nějak vyjmenoval, v prvou počáteční fázi je to snaha vypsat sbírku pro ty zasažené obyvatele. Není to ale jenom u té sbírky, je to o tom, že potom koordinujeme infocentrum pro veřejnost, potom připravujeme zázemí pro poskytnutí dobrovolnické pomoci, ať už je to dobrovolnická psychosociální pomoc, anebo potom dobrovolnická manuální pomoc s odklízením škod. Je to taky zapojení dobrovolníků při monitoringu. To znamená, že dobrovolníci obchází všechny zasažené

0: Hodně oblastí, co Adra teda dělá. Jak dlouhá může být taková jakoby pomoc po nějaké mimořádné události? Protože veřejnost většinou vnímá to, co se děje tady a teď, to znamená aktuálně. Tak jak dlouho trvá taková mimořádná událost a hlavně teda pomoc při té mimořádné události ze strany Adry?
1: Přesně tak, jak říkáš, Janko. Mimořádná událost pro většinu veřejnosti trvá zhruba 2-3 týdny, dokud se o tom velice často mluví v médiích. Jestliže opadne tato frekvence, tak už žijeme v tom, že nic moc se neděje, že už je všechno za námi, ale ta pomoc, která je nutná, ať už dobrovolnická, psychosociální nebo finanční, nebo ta obnovovací ve spolupráci s těmi zasaženými, může trvat i několik let. Po tornádu na Jižní Moravě to byly určitě 2 roky, kdy se intenzivně komunikovalo s těmi zasaženými a řešili se nějaké státní dotace, opravy. A i teď jsme skoro rok a půl po povodních, ale stále je to období, kdy lidé opravují, stále jsme s nimi v kontaktu a minimálně určitě takového půl roku, 3/4 roku to ještě bude trvat.
0: Tady vidíme, že to je opravdu jako dlouhodobá záležitost. Tak kdybychom teda měli zkusit posluchačům připodobnit od toho začátku, ať to vnímají jako systematicky, protože pomoc Adry je velmi systematická. Jak teda vypadá první reakce Adry na mimořádnou událost? Co je teda jako ten první krok?
1: Pokud máme takové štěstí a víme o mimořádné události dopředu, tak jako to bylo na podzim roku 2024, máme dost času na to sformovat koordinační tým. Máme dost času dopředu už otevřít veřejnou sbírku, na kterou může veřejnost přispívat. Pokud toto štěstí nemáme, tak i tak jsou to první 2 kroky, které jako organizace děláme, ale je to v rychlém časovém sledu. Takže dozvíme se o tom, že k něčemu došlo, zasedají krizové štáby a zjišťujeme, co se vlastně stalo, jak velký je ten rozsah, a na základě toho formujeme koordinační tým, oslovujeme veřejnost, ať se zapojí jak finančně prostřednictvím veřejné sbírky, tak i dobrovolnicky, protože těch dobrovolníků je vždycky velká potřeba. A na základě informací, které dostaneme potom z terénu, z té zasažené oblasti, tak už formujeme terénní týmy, vysíláme je do ulic, aby šli mezi lidi, kteří byli zasaženi, zjišťují jejich potřeby a snažíme se potom takto koordinačně s integrovaným záchranným systémem a potom ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi tyto potřeby těch lidí naplňovat. A právě potom záleží na povaze té události, jak dlouho tyto potřeby naplňujeme.
0: Ty jsi zmiňoval, pokud ti tu mimořádnou událost víme dopředu, je to pár hodin, aby si posluchači nepředstavovali, že to je nějaká dlouhá příprava, ale zkus mě povědět, jaká je ta příprava, než se vůbec jako očekává ta mimořádná jako událost, protože samozřejmě to už jsou potom ty první hodiny, těch prvních 24 hodin až 48, které jsou jako nejdůležitější. Ale co se děje během teda celého toho roku? Probíhají nějaké přípravy, i když zrovna žádná mimořádná událost neprobíhá nebo se nečeká?
1: Rozhodně. Říká se, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Málo kdy to na poli mimořádek přesně takhle je, ale aby to bylo čím jak nejjednodušší, potom v období té mimořádné události je třeba na to být připravený. Takže v průběhu roku, když je zdánlivý klid, tak jsou to interní přípravy v rámci organizace Adra, kdy se potkává tým, snaží se proškolovat v nějakých nových zákonech, v nových postupech, v nových technologiích, v nových softwarech a v nových nějakých systémových postupech, jak bychom chtěli lépe při té mimořádné události spolupracovat, lépe pomáhat a lépe komunikovat, aby když k tomu dojde, abychom všichni zhruba věděli, co máme dělat. Zároveň je to ale i spolupráce na jiné úrovni než interní organizační úrovni, ale je to spolupráce na krajské nebo celostátní úrovni s jinými humanitárními organizacemi, nebo také se hasičským záchranným sborem. protože vlastně hasičský záchranný sbor je koordinátor vždycky těch mimořádných událostí, pokud to není kriminální čin, a tak se snažíme spolu s nimi si ty postupy vylazovat, komunikaci si vyladit a zjistit, kde máme nějaké mouchy, které můžeme potom

0: ještě vylepšit, aby to během toho ostrého už necvičení bylo lepší.
1: To může být pro naše posluchače překvapivé, co všechno se děje v rámci těch příprav i mimo tu mimořádnou událost a jak je to všechno propojené a všechno se vším souvisí. Jsou teda nějaké hranice, co Adra dělá a co už ne v rámci té mimořádné události?
0: Adra, jak jsi i zmínila, je humanitární organizace. Takže primárně naším cílem je naplňovat osobní, sociální, případně materiální a finanční potřeby zasažených osob. Zatímco Adra není zdravotnická organizace, takže neposkytujeme na první dobrou první pomoc. Není to o tom, že podáváme léky, takže nejsme složkou záchranného systému a v té úplně vyprošťovací fázi, záchranářské fázi nejsme na scéně. Stejně tak potom jsou další fáze, a sice třeba poskytování psychosociální pomoci. Vypomáháme tam, ale není to kompletně naše odbornost, že bychom mohli poskytovat jenom psychosociální pomoc, protože ta knihovna těch našich proškolených interventů, které máme k dispozici, není obrovská. Takže je to spíš taková sdílená služba. A taky, co dál neděláme, nenahrazujeme státní nějakou podporu. Finanční pomoc z veřejných sbírek je důležitá, ale nikdy by neměla právě nahrazovat státní podporu a nemělo by to být o tom, že Adra si na sebe strhává něco víc, než právě přísluší.

0: Co je teda na té koordinaci té pomoci nejtěžší třeba pro tebe? Co vnímáš, že je nejtěžší?
1: Lidi. Vždycky je to práce s lidma, ať už na straně těch zasažených a těch potřebných, kteří potřebují pomoc. Potom máme tady lidi, kteří tu pomoc nabízí a teďka máme nějaké spolupracovníky, máme další lidi ze samospráv. Naučit se vidět vždycky cestu, jak je možno pomoct. A někdy třeba i nepomoct a odkázat na někoho a na něco jiného je taky pomoc. Takže identifikovat ty potřeby a najít správné cesty propojení těch pomoci, bych řekl, že je asi to nejnáročnější. V klidu je to náročné, ale o co víc, když dojde k té mimořádné události.

0: Ten systém krizové pomoci je daný a má určitou posloupnost. A čím více se budu snažit fungovat v této situaci spontánně, může to být na škodu. Ať už ke škodě toho zbržděného systému, anebo potom k mé vlastní škodě, že můžu dojít k nějaké újmě. Takže nejlepší je, když veřejnost opravdu vnímá hlavní oficiální informace, které jdou médií, ať už na webových stránkách humanitárních organizací, anebo právě třeba v rádiích, anebo ve vysílání televizí.
1: Takže to, co jsi teď vlastně říkal, že lidi v té spontánnosti, solidárnosti, že to je moc fajn, ale měli by vlastně lidé vnímat, co v danou chvíli mají dělat a co se vlastně jakože chce a nedělat to, co si myslí, i když si myslí, že to dělají dobře.
0: Přesně tak.
1: Dobře. Lidé právě často chtějí jako pomoci. Zmiňoval si právě tu solidárnost, tu spontánnost. Často chtějí pomoct tím, že třeba posílají ty přikrývky, oblečení. Jak teda jako by měl člověk postupovat, když by chtěl se do té mimořádné události zapojit?
0: Odpíchnu se od toho, co jsem řekl. Mít aktivně nalazené srdce a propojit to s ušima, možná i očima, a teda číst zprávy nebo nějaké výzvy. Protože právě výzvy je něco, nebo jsou něco, co jde směrem k veřejnosti, co je právě potřeba. Napadá mě situace, která nastala po tornádu na Jižní Moravě, kdy jeden den vyšla informace, že tito lidé přišli o téměř všechno, takže budou potřebovat různé materiální věci, hygienické potřeby, budou potřebovat drogery. A lidé ve své solidárnosti se rozhodli nekoordinovaně, bez informací, najet. Najížděli, posílali a byly to tuny, byly to palety všech možných věcí. Bylo to úplně skvělé, bylo to úžasné vidět, kolik lidí chce pomoct. Ale zároveň tato situace byla pokryta během pár dní prvních a už ta potřeba se posunula do jiných sfér. Už bylo potřeba něco jiného, začal být potřeba materiál. Ale ta veřejnost masová, která stále zpracovává ty informace pomaleji a jednají pudově a na základě solidárního srdce, to trvalo trošku déle, takže se tam hromadily stále věci, které nebyly potřebné. A vlastně to brzdilo celou tu možnou pomoc, která se na místě poskytovala, protože bylo přehršel těch věcí, které byly k dispozici. Takže důležité je vnímat oficiální zprávy, protože vždycky se komunikuje, co je zrovna potřeba. Nejprve se to právě snaží záchranný systém společně s humanitárními organizacemi naplňovat to, co ti lidé potřebují, a pokud se nedostává, vždycky se obracíme na veřejnost, aby nám vypomohli, aby jsme mohli těm lidem lépe pomoct, protože jako aktéři na místě toho víme nejvíc a můžeme tyto informace spolehlivěji komunikovat. Takže dělat to, k čemu jsem vyzván, a když už chci pomoct, zeptat se, jestli je to potřebné, a pokud není, tak to není odmítnutí, není to nenávist, ale to je jenom o tom, že opravdu ta věc nebo ten požadavek právě teďka není akutní pro ty lidi.
1: Díky moc za vysvětlení. A když se teď podíváme na tu opačnou stranu, jak zvládají traumatem mimořádné události ti, kteří tou mimořádnou událostí byli konkrétně zasaženi?
0: Jak kdo? Obecně se má za to, a i z toho, co zažíváme, se dá říct, že většina lidí

0: hlavní práce odklízet si a to nastartování toho běžnějšího života, to zajištění toho běžnějšího života se podaří, tak teďka přichází ta fáze, kdy těm lidem vlastně začíná docházet, co se stalo, o co všechno přišli, co se mohlo stát, co to pro ně vlastně znamená, že přišli o půl domu nebo přišli o celý dům, nemají sklep, nemají vybavení, mají obrovské finanční díry teďka, a teďka jim to dochází. Takže ta psychosociální pomoc je mnohem více užívaná a nabízená až s tím postupem času, protože těm lidem teprve tehdy to začne docházet a mají možnost vlastně nad tím začít přemýšlet. A můžou to být někdy hodně silné stavy.
1: K té mimořádné události, a už si to tady několikrát zmiňoval, tak při ní hrajou velkou roli i média. Jak jako ty média pomáhají, nebo někdy můžou možná i jakože škodit? Jak to vidíš ty?
0: Medializace těch mimořádných událostí je skvělá věc, ale právě může zavést i k nějakým misinterpretacím. Skvělé je to z toho hlediska, že se dá komunikovat celému světu, co se stalo. Tím pádem můžeme vzbudit v lidech právě tu solidaritu, ten soucit, že chtějí pomoct. Můžeme šířit výzvy, ať už, že hledáme dobrovolníky, ať už, že vybíráme peníze, nebo že potřebujeme nějaké konkrétní věci. Lidé mají teda možnost být v obraze. Co je horší, že média právě někdy zkreslují, jak se tam pomáhá, jak to vypadá, protože média nejsou úplně edukována v tom systému krizové pomoci a tak občas jsou schopní říct věci nešťastně. A potom lidé mají na základě toho pocit, že musí tam třeba právě najet a pomoct a že systém vlastně nepomáhá, systém vlastně nefunguje, tak si to musím vzít do vlastních rukou. Takže i k takovýmhle věcem právě dochází skrze nějakou misinterpretaci médií.

0: Ty jsi na začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že v těch prvních hodinách, jako vždycky, vyhlašuje ADRA právě veřejnou sbírku. Mohl by si posluchačům vysvětlit, jak jakoby fungují tyto veřejné sbírky a jak oni, jako laici, můžou poznat důvěryhodnou sbírku?
1: Veřejná sbírka je sbírka, která má transparentní účet, to znamená, že je možné si dohledat účel sbírky a zároveň to, jaké náklady na tuto sbírku nebo finanční prostředky jsou posílány, a zároveň transparentnost musí zajistit i sama organizace, která potom dává k dispozici způsob, jakým byly tyto peníze vynakládány, a potom zároveň tyto sbírky jsou i auditovány, takže by nemělo docházet k tomu, že jsou to sbírky, které jdou někomu do kapsy. Zároveň tyto sbírky jsou vypsány a registrovány na oficiálních orgánech. A nikdy by to neměl být účet jenom nějaké soukromé osoby, ale vždycky je to pod nějakou veřejně známou institucí.
0: Díky, teď aspoň budeme jako veřejnost vědět, jak jako reagovat a jak některé ty věci poznat. My jsme se už i bavili, že není důležité jenom ta prvotní pomoc, že je důležitá samozřejmě, ale důležitější je ještě jakoby ta pomoc jakoby poté, kdy už lidé jako nevnímají, mají pocit, že už je po té mimořádné události. Proč je teda podle tebe důležitá ta dlouhodobá pomoc? Třeba když si to vezmeme na těch povodních, které byly jako poslední pro nás mimořádná událost, zrovna tady na Ostravsku hodně silná.
1: Ta dlouhodobá pomoc je důležitá hlavně možná i z toho finančního hlediska, z toho důvodu, protože velká část peněz jde právě v tom možná prvním roce, kdy je to nejurgentnější ta pomoc. Zároveň ovšem ty potřeby těch zasažených lidí vyvstávají průběžně, protože někomu se statika domů hne až po roce. A kdyby se všechny prostředky vydaly během prvního půl roku a prvního roku, na takovéto mimořádné účely nebudou ty peníze k dispozici. A tak se snažíme s těmi penězi hospodařit s pravděpodobností toho, že může k takovýmto situacím dojít, abychom byli stále připraveni těm lidem pomoct a jenom nekrčili rameny a nelitovali, že vlastně jim pomoct nemůžeme. A možná i z toho jiného hlediska, když už se takto dlouhodobě pomáhá, opravdu se může stát, že už žádní potřební lidé nebudou, a tak do dvou let, po dvou letech skončíme s tou nějakou finanční pomoci, ale je strašně dobře, když máme jako společnost na mysli, že k těmto mimořádným událostem může dojít opravdu kdykoliv. A lusknutím prstu bez nějakého předpovídání, bez nějakého velkého ohlašování dopředu. A právě v té chvíli je super, když můžeme být i jako organizace nachystana, že máme nějaký finanční polštář, který můžeme i hned uvolnit pro ty zasažené lidi. A nemusí to být na přímou pomoc, ale je to třeba na nakoupení desítek palet potravin, desítky palet nějakých ochranných pomůcek, lopaty, protože to jsou všechno věci, které musíme hned na začátku té události nakoupit, abychom měli pro ty dobrovolníky a pro ty samotné lidi k dispozici.
0: Děkuji ti moc za to ujištění posluchačů, že vlastně každá ta koruna té veřejné sbírky, kterou darují, je vždycky využita a vždycky vlastně vyúčtovávána. Tak už jsme se bavili, jak taková mimořádná událost nebo ta pomoc při té mimořádné události, jak jakože začíná, jakých je prvních 48 hodin, že se vyhlašují vlastně ty sbírky. A další tou oblastí, kterou ty si vlastně na začátku toho našeho rozhovoru zmiňoval, je právě to dobrovolnictví. Ty si dělil ty dobrovolníky, kteří jsou na ty manuální práce, a dělal si ty dobrovolníky, kteří třeba dělají ty monitoringy nebo tu psychosociální pomoc. Když by si měl zhodnotit, jak důležití teda ti dobrovolníci jsou při těch mimořádných událostech?
1: Jsou nezaplatitelní. Bez dobrovolníků by se žádná mimořádná událost nedala zvládnout. Uvědomují si to všichni, nejenom my organizace, které ty dobrovolníky koordinujeme a vysíláme do toho terénu, ale vlastně uvědomuje si to i stát. A vždycky se snaží počítat s dobrovolníky, vždycky se snaží připravovat půdu pro to, abychom ty dobrovolníky mohli zapojovat. My jako ADRA máme například pod ministerstvem vnitra akreditaci na to, abychom právě mohli připravovat dobrovolníky pro mimořádné události a bez toho to by to vlastně bylo jenom takové zábavné zapojování lidí, needukované a stát si uvědomuje, že to je strašně důležité. Takže bez dobrovolníku by to nešlo, protože žádná složka, ať už organizace, anebo nějaké záchranné služby nemá jen tak po ruce několik tisíc rukou, což vlastně ta síla té veřejnosti je.
0: Mm-hmm. Takže kde teda ADRA k těm dobrovolníkům přijde, když tomu to uvedeme na příkladu těch povodní?
1: Všude, úplně všude a ideálně, aby to tak stále bylo, protože když k něčemu dojde, vždycky jde výzva. A je to o tom, že lidé se mohou registrovat na webové stránky. Všude na sociální sítě půjdou různé přihlašovací formuláře, aby se mohli lidé přihlásit a mohli být skoordinováni podle aktuální potřeby, podle aktuálních možností. Většinou tyto informace jdou i do médií, takže i v různých televizních vysíláních nebo v rádiových vysíláních na internetu jsou tyto informace k dispozici, že se lidé můžou hlásit. Zároveň častokrát lidé prostě jen volají už rovnou, že se chtějí zapojit a co můžou dělat a kam mají přijet, takže znova je odkážeme na to, že je potřebujeme opravdu zaregistrovat, protože jsou oblasti, například i teďka na tom Jesenicku, co si pamatujeme z roku 24, kdy nikdo, kdo nebyl registrovaný, nemohl přijet. Takže v tom případě byla registrace extrémně důležitá a potom bez registrace lidi vraceli zpátky. Ta registrace zároveň zajišťuje těm dobrovolníkům ochranu, záštitu, ochranné pomůcky, pojištění. V tom je to organizované a registrované dobrovolnictví výhodné a strašně důležité.
0: Tady zazněla právě důležitá informace, aby lidé v té spontánnosti nebyli spontánní natolik, aby dělali věci, které nejsou třeba, ale aby opravdu pomáhali jako organizovaní dobrovolníci a tím pádem byli užitečnější. Co teda přímo na místě ti dobrovolníci dělají? Když už se teda zaregistrují, přihlásí, jsou někým koordinováni, jak ta pomoc na místě vypadá?
1: Většinou to vypadá asi tak, že se ráno potkají na nějakém srazu. Řeknou si právě, jaké jsou úkoly na ten den. Ať už je to jít do terénu a zjistit aktuální potřeby zasaženého obyvatelstva, nebo dostanou seznam adres, na které je potřeba zajít a pomoct těm zasaženým s vyklízením různých trosek, s odklízením bahna, s čištěním, dezinfikací. A potom je oběd, většinou se vždycky snažíme zajistit, aby měli oběd, takže to není o tom, že lidé jsou naprosto bezprizorní a nikdo se o ně nestará. Zároveň se snažíme o to, aby se tam cítili komfortně a kdyby k něčemu došlo, aby bylo o ně postaráno. A podle jejich vlastních fyzických možností se pracuje do té doby, dokud můžou a potom si děláme i každý den debriefing toho, jak prožili ten den, co se stalo, co bylo dobře, co bylo špatně, co je potřeba vylepšit a jak oni to samotně prožívají.
0: Setkal jsi se někdy s někým, kdo chtěl hodně jakoby pomáhat, byl takový angažovaný a teď přijel na místo a teď zjistil, že vlastně to vůbec jako nedá?
1: Mm-hmm. Jo, hodně často k tomu to dochází, protože lidé jsou srdcaři. Lidé jsou srdcaři a ono se to právě ukazuje většinou v médiích, že pomáhat je nádherné, pomáhat je nádherné, pomáhat je nádherné, ale když člověk přijde a vidí v některých tvářích tu bezmoc, to zoufalství, tolik trosek okolo, zničené zahrady, zničená stavení, někdy to i s tím dobrovolníkem a možná nejenom s dobrovolníkem, ale častokrát i s nějakým tím obyčejným vytrénovaným pracovníkem zamává. A teďka je strašně důležité, co s tím se udělá. Pokud by zůstal člověk bez nějaké podpory, tak o to může složit úplně. A jsou lidé, kteří řekli, já už nejsem schopný fungovat dál, jestli to nebude vadit, já tady teďka obědem končím, buď mi dejte nějakou jinou práci, nebo já už to nemůžu. Určitě. V takovýchto případech jedině, co můžeme podpořit toho člověka, zajistit, aby se mu nerozilo něco horšího, aby se z toho úplně nesložil, ale zároveň vyhovět mu, protože je to stále dobrovolnická práce a nemůžeme po člověku něco takového chtít. Ale ano, stává se to, protože je to opravdu silný zážitek.
0: Díky moc, že i tady toto zaznělo, protože mám ráda rčení, že každá mince má dvě strany, takže na jednu stranu to může být to laskavé srdce a ta touha někomu nezištně pomoci, ale na druhou stranu by to mělo být i ochrana sebe samého. Co by měl třeba každý člověk vědět, než ho třeba zasáhne mimořádná událost? Může se na to každý z nás nějak jako připravit dopředu?
1: Myslím si, že do určité míry určitě ano. Říká se, že nejdůležitějších je první 72 hodin jakékoliv události. A říká se, že je třeba mít nachystaný nějaký evakuační balíček nebo mít nachystané základní potřeby pro přežití těch prvních 3 hodin, protože nevíme, k čemu může dojít. Mít nachystané nějaké powerbanky, které nám dají dostatek elektřiny. Mít nachystanou pitnou vodu nebo zásobu aspoň trvanlivých potravin, pokud nebudeme mít k dispozici elektřinu nebo teplo, na kterém bychom si mohli neinstantní jídla připravovat, pokud nám nebudou fungovat ledničky. Mít aspoň nějaká základní oblečení nachystaná, že nemám všechno špinavé v pračce, protože potřebuji v něčem taky fungovat, když bych měl odejít. Vědět, kde mám nějaké doklady, vědět, jaké mám léky, nebo naši nejbližší, jaké mají léky, aby když k něčemu dojde, aby to nebyl chaos, ale abychom věděli, co potřebujeme si sebou vzít. A nejlépe ještě, co se doporučuje, jak být připraveni, mít se svými nejbližšími nějakou krizovou dohodu. To znamená, že když k něčemu dojde, co kdo udělá? Kdo zajistí děti, kdo zajistí psa, kdo zajistí babičku, kdo zajistí dědu a kdo zajistí její léky.
0: Díky moc. Je to dobrý vhled pro každého z nás, co můžeme, jako, nebo jakým způsobem každý z nás může pomoci. A jak teda my jako ADRA můžeme zmírnit obavu té veřejnosti z nějaké mimořádné události, která se může přihodit?
1: Já bych rád posluchačům řekl, že tak, jak jsem je vyděsil na začátku, že to klima se zhoršuje a k těm událostem dochází a docházet bude, je to tak. Ale zároveň chci ubezpečit, že i ten systém pomoci se stále každou mimořádnou událostí zlepšuje a zlepšuje. Ať už je to systém koordinace té veřejnosti, snažíme se už právě i třeba se spontánními dobrovolníky lépe pracovat, umět je i zahrnout do toho velkého systému. Zároveň pracujeme i v rámci cvičení meziorganizačních se záchranným systémem. Snažíme se vychytávat všechny mouchy, které by se mohly ještě objevit, aby ta pomoc, kterou poskytují všechny ty složky, byla dobře adresována, abychom uměli mezi sebou dostatečně komunikovat, abychom i k veřejnosti uměli dostatečně komunikovat, aby to už to samotné trauma, které přijde z té události, nebylo nijak zvyšováno tím systémem a tou pomoci, ale naopak, aby to bylo vždycky jenom zmírňováno, aby ta pomoc byla těm lidem doručena čím jak nejdříve.
0: Uf, tak to se mě opravdu ulevilo a doufám, že i našim posluchačům. A díky moc za to ujištění. Zdindo, já nám všem přeju, aby svět kolem nás byl jakoby příznivý a k mimořádným událostem nedocházelo, anebo když už dojde, abychom to všichni společně zvládli. A doufám, že se uvidíme při nějakých jiných příležitostech, než je mimořádná událost. Díky ti moc za rozhovor. Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z Dobrovolnického centra ADRA.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je okolo 1 hodiny ráno, středa 24. červen 2026. Na Proglasu začíná další blok komorní hudby. Dnes budeme poslouchat nejprve sonátu A-dur pro violu da gamba France Xavera Hamra. Zahraje Hamburger Rachmusik ve složení Simone Eckert, viola da gamba, Dorothea Palm, violoncello, Ulrich Wedemeyer, Theorba a Karl Ernst Wendt, čembalo.

Na vlnách Proglasu dozněla sonáta A-dur pro violu da gamba France Xavera Hamra. Účinkovala Hamburger Rachmusik. Nyní budeme poslouchat díla určená viole a harfě. Na violu bude hrát Petr Přibyl, na harfu Ivana Pokorná. Postupně uslyšíme sonátu B-dur Michela Coretta, Soave Georga Filipa Telemana, sonátu G-moll Henryho Eccles'e, gavotu Antonia Vivaldiho, meditaci Zdeňka Lukáše a dílo Na kráse nezáleží Paula Hindemitha. Příjemný poslech.